0: Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

Luboš Kostelka daleko víc než my všichni, kromě toho, že s náma študoval v Brně na Janáčkově akademii muzických umění, tak se ještě staral, tak co se děje kolem, jak tomu říká pan Werich, jaký je život a cvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zas mají Montgomeráky. To bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydl v továrně, kde byly demižony, to byla chemická továrna, a povídá: hele, vypuš tam nějaký tři demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu. Povídá. Že bych dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přinesl ty demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekaj, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykouk Kostelka a pan Hergo, ten je přesný, jenže on vyskočil z toho lagu, jak kdyby mě neznal, utíkal podél mě a pan Lubošku, tady Montgomeráček, on pohá, utíkej, pryč, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl líh a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takový ohromný číman. On vždycky, jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty. Měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo... Byl asi takhle vody, tak z toho byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá: Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knížskou přehradu na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkového vína, a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovaly takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky pre opilcov. Záchytný stanice. Tak vždycky toho, kdo prostě dělal nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural tři obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě. A tohle, tak aby jsme z toho neměli takovýhle nějaký, tyhle on povídá, na té přehradě se všecko ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi, ten pán, tak chlapci hlavně, aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepy neměli a tohle, to zase nebyl jeho artikel, on pracoval, říkám, v čistým líhu a v textilu a to. Tak furt, Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zas ti, když se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly od hořčický skleničky, že jo. Teď se nalejívalo. A teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte. Tohle. Jenže chuti bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte. A jako vermut. Takže, Lubošku, jaký jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový, no a když někdo se ptal, už potom asi potřebují, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná, a zase tohleto. Ohromný veselost, ohně, jiskry lítaly až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, výběh celý bledej asistent výtvarníka ze Státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Všichni si povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti ho nechutná, tak se zbalou, pán. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Všichni pájí, to... Pa, pojďte se podívat. Všichni jako, že bude nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku ležel něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věží fosforesující ručička, víte? Nebo je svěst světlušek, prostě něco divného. My na to koukali. Paj, jak je to možný? A on povídá, no ať nám řekne Kostelka, co to pijeme? Jaký pak roste, když slyšeli vománkový víno? Paj, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží, ty umrlčí hnáty si řekli, no nás, na nás, s tímhletím umrlčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak najednou jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli, že jo? A někdo povídá, Kostelka, co to je za víno?
A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídám. Přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo a protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil a protože já žádný sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak pán strýčku, nevyhazuj to, no tak je to bože trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá pane Kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny, ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A Kostelka pán, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On do toho narval, do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídky, tak zase tam dal keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohálení, na kuci je to skutečně nezávadný, od dřevitým líhu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá, tohle. Já jsem tam ale šepat, jsem měl strach i o sebe, že jo. Tak jsem šel, zabouchal jsem, tam se ozval, co je zase? Já jsem pám, pane doktore, první pomoc. On pám, jděte s tím někam, já jsem pám, ne, opravdu první pomoc. Paní doktora pám mě poslal někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví. Řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykoní a pám, co to člověče děláte? Já na vás zavolám policii, já jsem povídá, jde o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterým říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý lich, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chrastu povídá, mladý můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý lich a bylo, říkám toho tenkrát plno, tak se oblík, dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se, kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučejí s rodinama, tohle slepý jsem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, mi tady už také dobře. Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč, povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zakop. A on pánu, já skoro upad, a on povídá, o tenhle pařez, vidíte, tam byl strochnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že nemoslepnem, ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám tenhle... A ochutnal a měl pravdu, druhý den nám svítili skutečně jenom v oči. Tak to je vománkový víno.

potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš.

vědět. A když je poznám,

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

moje dětství bylo spjato s malým městečkem tady na Moravě, který se jmenuje Třebíč, tam jsem se narodil. Tam jsem trávil dost velkou část svého dětství, protože jsem tam měl dědečka, který se jmenoval Donutil. To jméno vůbec není tak obvyklý, jak jsem si vždycky myslel. Není k nalezení v žádným telefonním seznamu. Já jsem si vždycky říkal, jak je to možný, takových jmen doležal, dohnal. To všecko je, ale Donutila tam nenajdete. A když jsem potom pátral, tak jsem zjistil, že prapůvod toho jména je dráb. Donucovač práce. Byli takový menší, ty se jmenují Nutil, že jo? A ten, co uspěl, ten se jmenoval Donutil. Takže tam je někde původ toho jména a druhý mu dědeček se jmenoval Kašpar. Toho jsem bohužel nezažil a ten zase ve svým jméně má obsaženo to, co to jméno obsahuje. Prostě byl Kašpar někde a někomu dělal kašpařiny a myslím si, že spojením dětí těchto dvou dědečků došlo k tomu, že jsem vznikl já a předurčilo mě to pro to, co teď dělám. Ale děda Donutil byl skvělý vypravěč, on byl sedmilhář. To bylo nádherné, co on všechno si pamatoval a co všechno vyprávěl, jako každý dědeček měl zážitky z první světové války a říkal, jak prostě oni tenkrát, když byli ve Rusku, přitom já vím, že tam nikdy nebyl, jo, no. Jo. Tak oni šli s tou jejich kumpačkou přes zamrzlý Dněpr, 7 metrů ledu a teď najednou zleva se objevili Rusáci. No ale to nic, my jsme to nedbali, přeběhli jsme přes ten zamrzlý Dněpr a na druhé straně ty zamrzlý řeky všichni šup do žita. Já jsem říkal, dědečku, ale co mě to vyprávíš? Do jakého žita? Zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu a vy šup do žita. Děda se jenom chvilku zamyslel a řekl, v Rusku? Tam bylo všechno možné. Já jsem mu později dal za pravdu, protože když jsme potom jeli na Ukrajině okolo 1000 hektarů pšenice velkých jako Morava a nikdo je nesklízel a oni tam stáli i v zimě, tak jsem pochopil, že to tak je, protože ten rok prostě nebyla nafta, že jo. Když jsme stáli frontu na benzín, který nám řekli, že přivezou za 3 neděle, no tak prostě jsme tam stáli, že jo, že to nepřivezou. Takže tam jsme zažívali takovýhle věci opravdu a já jsem věřil, že ten děda, přestože tam nebyl, měl aspoň zprávy o tom, že to tam takhle chodilo. Dovedl to velmi vtipně interpretovat, za což jsem byl povděčný. Samozřejmě těch zážitků z dětství byla celá spousta, to bychom tady strávili hodně času a určitě každý z vás si pamatuje takový ty dětský úrazy. Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty, vlastně možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličku a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Vědečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor, oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozíku i zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal, říkáš meniskus? Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější? Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřvi hajzle, řvi doutník. A
takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, to byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřih a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

zvuka v postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli.

tchyně. Měl bych připomenout, že na tchyně a vůbec nahákliví věci z manželského života máme v Praze doktora Miroslava Plzáka. Jenomže ten nepochází z Berounska, zatímco já ano, a neměl tedy na dohled vesničku Tetín, kde se problém tchyní řešil už v počátcích našeho státu. Neboť na Tetíně dala kněžna Drahomíra zaškrtit svou tchyni, tedy svou svokru, kněžnu Ludmilu. A tím asi ovlivnila směr, kterým se ubírá názor na svokry dodnes. On se tak ovšem u nás neubírá jenom názor na tchyně. Člověk potřebuje celý tento složitý svět vidět jaksi přehledněji, aby se v něm mohl zorientovat. Musí si ho zjednodušit. A vždy začne nikoli jednoduše, nýbrž primitivně dělit lidi. Když ho nahněvá nějaký mladíček, dědek či prodavačka, dělí lidi na mladé, staré, na prodavačky, řezníky, vojáky, na ty, co vydělávají snadno balíky peněz a na jiné záporné protipóly jeho samého. Na protipóly, co mu jdou na nervy, co za něco mohou a zvláště za to, že na světě není tak, jak by si on zasloužil. Jedna z těch škatulek připadá, kam lidská paměť sahá, právě na tchyně. Na všecky, bez ohledu na to, jestli se mohou přetrhnout, anebo jestli se jen pletou do věcí, do kterých jim prý nic není. Ženatí synové a vyvdané dcery jakéhokoliv věku mají k nim zpravidla podobný vztah a někdy i podobné chování, jako fotbaloví diváci k rozhodčímu. Zpravidla obě strany k tomuto vztahu přispívají svým dílem. Přílišnou vírou ve své přednosti a značnou slepotou pro to, co přednosti právě nejsou. Mladý člověk, kterého si váš syn nebo dcera začne vodit domů, například obvykle netuší, jaký otřes v rodičích budoucího partnera zpravidla, zvláště v tchýni, protože my tchánové jsme přece jenom nezodpovědnější a lehkomyslnější, vyvolá už tím, jak vypadá, jak mluví, jak jí, co nosí v hlavě, či z jaké rodiny pochází. Netuší, jak se rodič vyděsí při představě, že po dvou desítkách let odříkání, zlobení se a úporného vychovávání mají své dítě odevzdat zrovna tomuhle nespolehlivému zjevení a že s ním bude mít možná i děti. Tchán a tchyně, ale zpravidla zvláště tchyně, naproti tomu stěží do konce svého života zaregistruje, že mladí už nechodí do třetí třídy základní školy a že podle práva, podle ústavy a někdy dokonce podle skutečnosti dosáhli vlastního rozumu, tedy zletilosti, a tedy jakéhosi nároku na vlastní rozhodování a vlastní způsob života. A že rodiče mají nadále hlas už pouze poradní. A to je kámen úrazu. On u nás totiž nikdo, a nejenom tchyně, nedovede radit. Každý toho druhého spíše nutí a zmermomocňuje. Třeba, že se ovšem na tom vděčně anekdotickém vztahu podílejí obě strany, ty tchyně jsou na tom hůř. Oni stárnou, oni slábnou. A staršímu člověku se každé škrábnutí pomaleji hojí, i když jde o škrábnutí slovem. A pak my nějak neumíme vést spory nejedovatě, tedy tónem, který nepopuzuje, natož pak tónem, který dokonce konejší a chlácholí, i když jde o spor. Jak jsem říkal, tchyně jsou na tom přece jenom hůř, ale neměli by si to tak brát.
nebude to dlouho trvat a z toho mladšího páru bude jeden taky tchýní a taky začne vychutnávat černou kůrku životního chlebíčka. Pokud se do té doby nenaučíme všichni umění poposednout si a uskrovnit se v tom rodinném kruhu. A tam patří i tchyně a tchán, protože nejsou vlastně ničím jiným než obyčejnou ustaranou mámou a obyčejným ustaraným tátou.

0: Antry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

smutný příběh chci vám říct. Je to o chlapci, který měl svůj život rád a přesto jim pohrdal. Čtyři stěny věznice jen má, v jednom rohu pryčna dřevěná. Na ní leží čány kepl terváč, co se rval a nenáčí.

postavte mi jenom prostej kříž. Za mřížema kytka uvadá, čánek a pot smrti propadá. Až se bude slunce splánět za tu velkou holou skálu a v tý starý kamenný kapli začnou zvony zvonit, tak já vím, Čány, že to bude naposled, co ti přijdou všichni.

gong. Když zastavil před salúnem dostavnický vůz, ten, co přivez tanečnice, samej prýma kus.

ženatý a já jsem pořád plonk. A pak zahrál osud honky tonk. Když přijela černovlasá kráska jménem Kay, byl jsem tady z

zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

0: Country počasí.
1: Dnes bude zpočátku slunečno, jasno až polojasno, ale postupně od západu bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia.
2: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.
0: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
3: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
3: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.
4: Tiše

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Krevní transfuzi potřebují ročně až stovky psů. Krev si ale musí většinou zajistit majitelé sami. Veterinární medicína v Česku totiž funguje bez rozsáhlé sítě transfuzních oddělení nebo krevních bank. Organizace Červená tlapka, která provozuje online registr psích dárců, proto prosí majitele psů k zapojení do dárcovství. Tím se zlepší dostupnost transfuzní léčby pro psy. Na železnici v Česku už začal platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotýkají regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. V některých regionech budou úpravy souviset s dřívějším koncem školního roku. Stará osada není v tomto případě nějaký tremský slovní obrat, nýbrž jakési brněnské místo událostí. Blíže o něm Savana.
2: Stará osada jako centrum brněnských Židenic s náměstím, tržnicí, parkem a kvalitními veřejnými prostory, tak by se do budoucna mohl proměnit přestupní úzel, který aktuálně sklízí kritiku například za rušnost dopravy nebo nebezpečná zákoutí. Porota urbanistické soutěže organizované kanceláří architekta města Brna vybrala vítěze, jehož návrh určí budoucí podobu lokality. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Na Smíchově jde do tuhého, blíže Blanka Holoubková.
3: Na Smíchově a zejména kolem Anděla je dlouhodobě velké množství problémových osob. Pěší zónu Anděl v Praze 5 a její okolí proto bude hlídat více policistů a strážníků. Využijí i psovody. Radnice si také najala soukromou agenturu, která hlídá pořádek na dětských hřištích.
0: Sport.
1: Je to další fotbalová a trenérská změna. Už šestým koučem fotbalového Slovácka za poslední dva roky by se měl stát Jan Jelínek, tedy dosavadní trenér druholigového Béčka Slávie. Jelínek se vrátí do rodného regionu a na lavičce nahradí Romana Skuhravého. Ten pro změnu před týdnem odešel do Baníku Ostrava. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Rovnou jo, tady rovnou prostě těpic a nehledej mě víc. To těpic se nám s Kačenkou hodně líbí, kdybychom chtěli být žoviální, tak řekneme těpic, milí posluchači, country rády. A my to neřekneme, protože řekneme co?
1: Těpic?
0: Ano,
1: přátelé,
0: dobré ráno
1: vám přejeme. Moc vás zdravíme při úterku 16. června, kdy svůj svátek slaví Zbyněk a také Zbyhněv.
0: Tak jména, ke kterým se bez pochyby dostaneme, stejně tak se určitě dostaneme k informacím o počasí, které by vás dozajista mohly zajímat, a to pro tuto hodinu, tedy mezi 6. a 7. není zdaleka všechno.
1: Určitě ne, to víte, že ne. Máme to pro vás i písničku na probouzení, tak pokud jste chtěli nechat někoho probudit, a nebo jste zvědaví, zdali pak se dovoláme a proběhne nějaký pěkný živý rozhovor, tak zůstaňte spolu s námi, přejeme pěkný den.
0: No a pokud toužíte po křečkovi a doma ho nemáte, tak my můžeme slíbit všem posluchačům Country Rádia, kteří nás právě poslouchají, že je doma budete mít od této chvíle ve všech domácnostech.
1: Třeba v gauči, on totiž určitě uteče.

0: Karel Zich, máš chuť majoránky, takhle po ránu si myslím, že to je velmi příjemná muzika. Ostatně každá muzika, která souvisí s jídlem, si myslím, že je moc fajn.
1: Navíc ke všemu ještě velmi příjemná vůně. Tak my v tuto chvíli máme aktuální čas, který říká, že je 6 hodin a 12 minut a to je ta správná chvíle, abychom se trošku podívali na silnice a také na počasí. Jak to je na těch vozovkách, Kačko?
0: No, hele, jako všude to samozřejmě není úplně ideální. Za mě bych vypíchla D6, 32. kilometr ve směru na Prahu. Tak tam boural osobák, bohužel se střetl se srnou. Takhle po ránu určitě dávejte hodně velký pozor, zejména v těch místech, kde je hodně polí nebo nějaké remísky, tak tam se samozřejmě tyhle ty kluci a holky vyskytují.
1: 7, 9, 10, 11, ne, to si neskouším, jak jdou číslice za sebou,
0: tak ale takhle to jsou, nejdou určitě. Vláčno.
1: Takhle nejdou, něco tam chybělo, osmička měla absenci, ale je to v souvislosti s počasím, které teď aktuálně nad Českou republikou vysvítává nám tady sluníčko, trošku polojasno by mělo být v západu českém a v jihočeském kraji.
0: Takže teploty nízko, pod desítkou.
1: Teploty nízko, kolem té desítky se to pohybuje a přes den 18 až 23.
0: No tak vidíte, máme se na co těšit, rozhodně před námi bude podle mě parádní den.
1: O tom za chviličku. In a bar in Toledo, across from the depot.

0: Jak bylo, je a bude.
1: To jsou informace, které vždy a za každých okolností začínáme východem a západem sluníčka. Tak dneska máme 16. června, tak nám sluníčko vyšlo 10 minut před hodinou pátou, což bylo úplně stejně jako včera. A úplně stejně to vlastně bude skoro až do konce týdne. Teď se nám to nějak jako zastaví. Ve 4.50 prostě vždycky budeme vstávat až do soboty se sluníčkem ve 4.50. No ale zapadat nám sluníčko bude v 21 hodin a 11 minut, což je shodou okolností také stejně jako včera.
2: No a s naprostou pravidelností navazujeme rekordními teplotami, abychom měli možnost srovnat, jak třeba toho dnešního 16. června bude, tak vězte, že toto datum se vztahovalo k nejnižší teplotě, která byla 6,5 stupně Celsia v roce 1923, rovná 33 v roce 2012.
1: No a teď se podíváme, jak to tedy vypadá s teplotami po venku. Jsou mezi 6 až 10 stupni Celsia, jsou tu sem tam nějaké výjimky, třeba úplně jižní Morava, tak tam je místy až 15 stupňů Celsia. Ale třeba na horách, tak tam se teploty pohybují kolem 2-3 stupňů Celsia.
2: V Čechách více oblačnosti a srážek, Morava a Slezsko slunečnější, každopádně teploty během dnešního dne v rozmezí od 18 do 23 stupňů Celsia.
1: No a na té jižní Moravě, jak jsem zmiňovala tu 15, jo, tak tam se pravděpodobně ty teploty vyšplhají třeba až na 26. Ve středu bude oblačno až zataženo, ráno přechodně místy polojasno, místy se objeví přehánky, ojedinělé bouřky, a to zejména v odpoledních hodinách. Nejvyšší denní teploty podobné těm dnešním 20 až 25, jižní Morava 27.
2: No a červen stálý, prosinec dokonalý, jedna z univerzálních pranostik vztahující se k 6. měsíci letošního roku.
1: Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
2: No, tolik tedy informace o počasí, něco málo z pranostik a něco málo o muzice. Tony Jok a píseň Na stopu.
1: To je to, co vás čeká právě teď, a už se to pomalinko rozeznívá. Za malý okamžik také dopravní servis ve vysílání Country Rádia.
2: Krásné ráno.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Posloucháte Country Radio, kde za chviličku bude 6:30 ráno. Přejeme pěkný den. Tak podíváme se na vlakové výluky, které aktuálně platí na trase Kostelec u Jihlavy, Třešť, Smržovka, Josefův Důl, Heřmanova Huť, Nýřany a také Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí. To jsou ty polodenní vlakové výluky, které aktuálně platí mezi 8 a 16 hodinou toho dnešního dne. Informace mám tady z D6 v obou směrech, takže jedna je ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Za sjezdem na Lány na 26,5 kilometru máme v sobě osobák a kamion. Aktuálně je situace řešena tak, že je silnice uzavřena a objíždí se to objízdnou trasu, kam vás budou navigovat policisté. Pozor si dávejte i v opačném směru, to znamená z Karlových Varů na Prahu, D6, 32. kilometr, tam došlo ke střetu osobáku se srnou. Buďte na sebe opatrní i na ta zvířátka. Hezké ráno.

0: Dobré rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Podvodníci zkoušejí nový trik. Ministerstvo dopravy upozorňuje na šíření podvodných SMS zpráv, které podvodníci vydávají za výzvu k úhradě dopravní pokuty. Je to samozřejmě podvod. Pražský hrad od začátku letošního roku obdržel 447 žádostí o milost. Prezident Petr Pavel letos zatím udělil 4 žádosti. Brusel zakáže od roku 2027 sdílené elektrokoloběžky. Podle médií je rozhodnutí reakcí na rostoucí počet nehod a omezování silničního provozu. Dalším problémem je zneužívání těchto dopravních prostředků při páchání trestných činů. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Později výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě až 26 stupňů Celsia.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska je v kalendáři Zbyněk, což je podle mě méně často oblíbené jméno, že to je méně používané než Zdeněk třeba. Co ano, si myslíš?
2: Je to tak, já si to myslím také, ano. Dávám ti za pravdu.
1: Jo, dobře. No. Tak jo.
2: No, původně jsem nechtěl, ale tak dobře. Máš smutný výraz.
1: Dobře, podíváme se na to podrobně, ale těch Zbyňků je taky docela dost, kolem skoro až 13 tisíc. Jde o mužské křestní jméno slovanského původu, které vzniklo zkrácením slovanského jména Zbyhněv, což je další jméno, které dneska slaví svůj svátek. A můžeme si tohle jméno vysvětlovat jako ten, koho zbavujeme hněvu, jo? Případně také ten, kdo posiluje hněv, jo? Takže to je někdo, koho uvidíte a hrozně vás naštve. Jako už ho vidíte a úplně, jo? A už se to ve vás prostě mele a už se to ve vás vaří.
2: Zbavuje hněvu, posiluje hněv, nevím, je to tak trošku kontraproduktivní, ale já každý
1: si
2: z vás si vybere.
1: Co si vybereš asi, jo? Takže ano. U toho Zbyňka buď vás naštve, anebo si řeknete, Zbyňku, pojď ke mně a zbav mě mého hněvu. Tak říká se mu Zbyněk, Zbyňďa, Zbyněček, anebo Zbygy.
2: No, ty jsi zmínila další jméno, které je v kalendáři, a to je Zbyhněv. Jedná se o křestní jméno slovanského původu a jméno se vykládá jako, že je častěji hněvající se. A těch častěji hněvajících se máme v České republice na rozdíl od Zbyňků, kterých je téměř 13 tisíc, kolem stovky.
1: To budou nějaký horkokrevní chlapci asi.
2: Ano, asi.
1: Co? Asi, no. Jo, takový jako, co stačí jenom malinko, jo, a už to jede.
2: Už startují.
1: Takový čertík v krabičce to bude.
2: Ano.
1: Tak je jich docela málo, těch Zbyhněvů, tak to mě celkem ani nepřekvapuje, kolem stovky. Dneska máme taky den otců, to je svátek na počest otců, oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a také roli otců ve společnosti. V České republice se tento svátek příliš neslavní, ale první akce, která podporuje tenhle ten den otců, je takzvaný Táta Fest.
2: Ano, tak mohl by také existovat Děda Fest, tam bych byl primárně v první řadě, uvidíme třeba se.
1: A ty jsi i táta, ne přece?
2: No, to je vlastně pravda, no. Takže bych vymetl dva festivaly třeba, že? Táta Fest a Děda Fest. Nesměli by se krýt teda. Na Slovensku slaví svátek Blanka a také Bianka, je tam zdravíme a přejeme všechno nejlepší. No a v kalendáři máme také Den afrického dítěte.
1: No a pozor, je velmi důležité pro dnešní den zkontrolovat kvalitu uskladněného sena, jak nám praví myslivecký kalendář. Tak Vláďo, já to u tebe zkontroluju, jo?
2: Dobře, doufám, že tam nebudou žádné nedostatky. Paul Simon, Art Garfunkel, Cecilia, krásná muzika, která se rozeznívá ve vysílání Country Rádia.
1: Tak čouhá ti z bot. Sláma, tak s tím senem to bude.

0: 6 hodin 42 minut. Teď posloucháte Country Radio.
1: To byl nějaký automat, že?
0: Já jsem si chtěla zahrát na automat.
1: Ano, tak to by
0: teď
1: ti šlo...
0: Teď se někdo vyděsil, nebojte.
1: To by ti šlo skvěle. Doprava počasí je v tuto chvíli aktuálně. Tak když jsem si vzal slovo, ty jsi mi to krásně hodila, tak si dáme D6, kde z Prahy směrem do Karlových Varů je stále neprůjezdná tato komunikace a je to konkrétně u sjezdu na Lány na 26,5 kilometru, totiž likvidují nehodu kamionu s osobním vozem.
0: No a doprava je tam odkláněna policisty, ano. Takže samozřejmě dostanete se tam, neuvíznete tam, nebojte se ničeho. Tak teploty nám pomaličku šplhají nahoru, dneska by měly dosáhnout až na nějakých 23 stupňů Celsia, ale teď v tuto chvíli se pohybují mezi 6 až 12.
1: Tolik informace z dopravy, tolik stručně o počasí, za chviličku někoho z vás budeme probouzet.
0: Teď už Míša Lajcht, hezké ráno.
2: Kde já se tady vzal a co tu vlastně hledám? Kdo do vlaku mě dal a kdo do tmy řídí? Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já se koupil kvér a před kasou s ním mával a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců je jediný.

0: písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: Máme tady jedno přání a musíme prozradit, že to je pro vlastně novomanžele, jo? Protože od včerejška tam se to spečetilo, teda jako jestli to vyšlo. To se můžeme zeptat.
2: To se zeptáme, protože voláme někoho z vás a samozřejmě budeme zvědaví. Já si myslím, že i vy naši posluchači hoříte zvědavostí, jak to vlastně všechno dopadlo.
1: Ježiši, my vás uhasíme, nebojte, za chvilku, my se dovoláme určitě.
2: Hlavně, abychom se dovolali, ano, to je přesně to, oč tu v tuto chvíli běží.
1: Tak počkej, jsi měl ale včera svatbu.
3: Dobré
1: ráno, tak my vás zdravíme, podejte nám pravici, všechno nejlepší teda, přejeme, jo, ať to s vaší paní Kateřinou všechno dobře dopadne, jo, ať jste spolu dlouho, jo.
3: Děkuju velmi pěkně.
1: Proběhlo to včera teda, jako aby jsme nepřáli dopředu?
3: Dneska probíhá.
1: Jo, takhle, takže vy, ještě to není jako jistý úplně.
3: No, už asi jo.
2: Jak to řekl
3: Rizik? Jsou podepsaný.
1: Jo, takže prostě je to spečetěno a už jste prostě téměř v Chomoutu.
3: Ano, a paní Kateřina vykukuje za rohem tady.
2: Jo.
1: Už se taky těší. A už se nějak jako strojíte? Už takhle brzy ráno, už něco tam probíhá?
3: No, proběhla lehká snídaně, ale téměř ještě v pyžamu.
1: Jo, dobře, ale šaty už jsou připravené, vyžehlené.
3: No, samozřejmě, naleštěný.
1: Boty naleštěný, ne. Takže odpoledne někdy vás čeká to předávání těch prstínků?
3: 14.00.
1: Jo, budeme na vás myslet.
3: 14.00, bude to venku, přiznávám, že je to venku, žádná místnost, pěkně venku v
1: přírodě. No to bude krásný, ano. Snad vám nebude pršet, my věříme, že bude sluníčko.
2: Bude sluníčko a 23 stupňů.
1: My ho tam podržíme na té obloze, jo?
2: Kvůli vám to uděláme.
3: Děkuji.
2: Tak jdeme na to přání. Dobrý den, ráda bych nechala zahrát písničku pro mého skvělého muže Johana k našemu výročí.
1: Tak, Johan. Je to nejskvělejší, co mě v životě potkalo. Ještě jednou, je to nejskvělejší, co mě v životě potkalo. A jsem šťastná, že jsme se našli. A těším se, až si odpoledne řekneme naše.
2: Ano. No a teď je tady mnohokrát děkuju, Háďátko. Tak Háďátko je zřejmě Kateřina nebo vy?
3: Kateřina je Háďátko,
1: ano. Jo, Háďátko. Tak ona tady napsala své příjmení, ale to se teda dneska změní, jo?
3: Nezmění, já se změním.
1: Jo, tak.
3: My máme všechno obráceně.
1: Jo, tak.
2: Takže budete pan Háďátko, jo?
1: Jo, ale
3: já budu
1: ano.
3: Pan Háďátko.
1: Ježíš, no tak to je paráda. No tak to je skvělý. No tak jo, tak proč to nemít obráceně? Hlavně nezapomeňte říct ano a ne obráceně ne, jo.
3: Máme to už jsem byl upozorňován několikrát.
2: Máme tady pro vás písničku Co je dobré? Tak tahle ta píseň je od kapely Nezmaři. Ve vašem případě je všechno dobré. Užijte si to, moc vám fandíme a budeme na vás ve 14 hodin myslet.
3: Děkujem a všem přem pěkný den, jako budeme mít my.
1: No vy ho budete mít ten nejhezčí, tak držíme palce, ať vám to spolu strašně dlouho vydrží prostě a ať jste spolu šťastní.
3: Tak jo, děkujem.
2: Mějte se krásně.
1: Držíme palce. Tady jsou Nezmaři, hezký den.
2: Ať se daří.

0: Šalman a spol. Tak čas nám říká, že je 6 hodin 55 minut. Za chviličku tu máme lidově řečeno celou a to nás čekají zprávy a počasí s Tomášem.
1: No ale my si dáme přece Johnnyho Cashe. Pořádně to před tou 7 ještě rozjedeme a po 7 budeme pokračovat s Pavlínou Jíšovou a druhou trávou.
0: Krásné ráno.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude zpočátku slunečno, jasno až polojasno, ale postupně od západu bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
6: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura@venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Řešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.
1: Stačí srdce, který na svým místě máš. Stačí srdce, který na svým místě máš.
2: Každý má své touhy.
3: Kdybych já byl kovářem.
2: Někdo ví, jak si je vyplnit. A tak se vydá na cestu po kolejích, po kamení a hlavně na vlnách country rádia. My vás potěšíme, my vás roztančíme, my jsme tu pro vás.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Modelová situace. Policie odchytí zaběhnutého psa. Ten má sice čip, ale nezaregistrovaný. A tak se majitel dohledává jen velmi těžko. Právě tomu má zabránit nová centrální evidence psů, do které budou muset od příštího měsíce majitelé své mazlíčky nechat zapsat. Útulky ale upozorňují, že systém má hned na startu slabinu. Nebudou do něj mít přístup. Za zavřenými dveřmi luxusních domů se mění jedna z domácích zvyklostí. Společná postel už pro některé páry není samozřejmostí. Stále častěji chtějí mít vlastní prostor na spaní. Rostoucí trend potvrzují architekti i realitní kanceláře. Důvody k oddělené ložnici bývají praktické. Chrápání, rozdílné pracovní režimy nebo třeba odlišné představy o teplotě v ložnici. Brno jede, alespoň co se týče budování dopravy. Kdy ale skutečně po nové trati pojedou tramvaje, to ví kolega Savana.
2: Významný milník má za sebou stavba nového úseku tramvajové trati v Brně. Stavbaři v úterý prorazili poslední kousek z 320 metrů dlouhého tunelu, kterým začnou už příští rok jezdit soupravy s cestujícími. Nové koleje o délce téměř 1,5 kilometru ocení zejména obyvatelé velkého sídliště Kamechy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Pozvánku na báječnou akci má pro nás Blanka.
3: Francouzské akrobaty, ohňovou show nebo workshopy chůze po laně nabídne Mezinárodní festival nového cirkusu Mosty v Českých Budějovicích. Park u Malého jezu zaplní od 17. do 20. června městečko s provazochodci, tanečníky i herci. Letos přehlídka rozšířila program také pro seniory.
0: Sport.
1: Nakonec jedna ze zákulisí fotbalu. Majitelka fotbalového Dynama Edejová jedná s Jihočeským krajem o prodeji českobudějovického klubu. Kraj nabídku zvažuje a má o klub zájem. Tak o tom rozhodla krajská rada. Kraj si chce ale nejdřív prověřit ekonomický, právní a sportovní stav klubu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Pátrává písnička Goblen ve vysílání našeho rádia. Za 4 dny vystoupí ve Vysokém Chvojnu. Pokud byste ji chtěli vidět, tak na folkovém chvojení vystoupí právě Pavlína Jíšová. Předpokládám, že ne s druhou trávou, ale určitě sama a bude to stát za to. Ostatně Pavlína Jíšová je prostě skvělá. Vždycky, ať už je s někým, anebo sama.
1: Ano, pravdu díška, Čenko, je to tak, konec konců o tom jste se měli možnost přesvědčit i v našem vysílání Country Rádia vstavujícího se k 16. červnu. Čas 7 hodin a 8 minut, vstupujeme do další společné vysílací hodiny s Kačkou a s Váďou a nebudeme v tom sami, protože nás čeká třeba pohled do historie.
0: Určitě za malý okamžik odkryjeme nějaké události, které jsou z let minulých. Vládě už se začíná svlékat, ale tvoji minulost odkrývat nebudeme.
1: Já myslím, stejně toho na sebe prásklo víc než dost.
0: Já si myslím, že my se podíváme do minulosti na nějaké vrchy, jo. Na nějaké vrchy, o kterých možná něco víte, ale nevíte to zásadní, co se vztahuje k tomu 16. červnu. Jak některý vrch v Praze souvisí s vrchem, který je v Paříži, tak to se dozvíte v datech už za malou chvilku.
1: Ano, teď už ale muzika, buď na mě opatrná, to je téma pro kapelu Pozdní sběr.
0: A proč?
1: No, aby si zdávala pozor.
0: Ale proč?
1: Nevím, jenom
0: jsi
1: tak.

0: 14 minut po 7 hodině raní posloucháte Country Radio, kde se teď od nás dozvíte, jak to bude vypadat s počasím během dnešního dne. Myslím si, že máme pro vás pozitivní zprávy, protože teploty je 18 až 23 na jižní Moravě a 26 zní za mě docela fajn. A čekáme taky polojasnou oblohu. Jo, někde jasno, úplně jasno, a to zejména v dopoledních hodinách.
1: No, méně optimistické to je v Husovickém tunelu v Brně, který je uzavřen v důsledku nehody, je tam kolabující doprava, tak si v tomto místě dávejte pozor, pokud je možnost, tak to někudy objeďte. No a taková ta klasika D1 před Brnem se nám to štosuje stejně jako na jiných úsecích naší dálnic.
0: No, zejména tady taky na příjezdech do velkých měst, ale to už je prostě taková ta ranní klasika, se kterou pravděpodobně počítáte.
1: Tak, teď si rozáříme naše vysílání díky Jaroslavu Vikrentovi a jeho písni Slunečnice.
0: Už někde kvetou?
1: Ještě ne, to je brzo.
0: Brzy.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Na vršíčku.
2: Takhle nějak pěkné stromořadí. To je na pankráci, na malém vršíčku.
1: Ano. No vidíš, ale tak to je jeden z těch vršíčků, o kterých nebude řeč. Jo?
2: Ano.
1: Ale jeden ten vršíček je v Praze a jmenuje se Petřín. Jo? Určitě znáš Petřín, mnohokrát si tam šel a mnohokrát si určitě míjel sochu Máchy.
2: No bezesporu, tam chodí každý zamilovaný pár, vždycky ten inkriminovaný čas 1.
1: Jak je strašně ošahaný chudák Mácha.
2: Ano, přesně, teď se tam líbají pod tím a tak dále.
1: Tak si představ, že tenhle ten pomník už tam stojí od roku 1912, jo? A tehdy byl právě toho dnešního dne, 16. června, odhalen. Jo? Autorem pomníku víme?
2: Myslbek,
1: dobře, ale Vladimír. Tak no a když se podíváme ještě do hlubší minulosti, ano, tak toho dnešního dne, 37 let zpátky od té doby, co byl na Petříně odhalen tenhle ten pomník, tak v roce 1875 na kopci Montmartre v Paříži, taky známe určitě všichni, tak tam byl položen zase základní kámen baziliky nejsvětějšího srdce Ježíšova, což vám možná nic neřekne, ale když řekneme, že se jí říká bazilika Sacré-Cœur, tak všichni známe. Tak tehdy tam byl položen základní kámen. No a to se psal právě ten 16. červnový den.
2: Tak, no a co máme ještě společného s Paříží? Samozřejmě, když si změnila Petřínská rozhledna, která byla motivována právě Eiffelovou věží z Paříže. Je to taková malá zmenšenina.
1: No, ale taková jakože.
2: No, ale krásná. No, je to hezký,
1: taková ne? Úplně jinačí.
2: Tak, pojďme se podívat, kdo by dnes slavil a slaví narozeniny. V roce 1877 se narodil Karel Absolon, krasový badatel a archeolog, moravský badatel a jedna z velkých postav evropské archeologie první poloviny 20. století.
1: V roce 1966 a tím pádem dneska své narozeniny slaví Jan Železný, bývalý český atlet a oštěpař.
2: Když se řekne Decameron, tak se vám určitě vybaví Giovanni Boccaccio. Ano, tento italský

0: Country rádiem na cestách.
1: 7 hodin 26 minut, posloucháte Country Radio, tak se mrkneme na dopravu, podíváme se na silnice a mám tady i informace o tom, jak pak nám to jezdí na těch vlakových spojích. Tak počítejte s tím, že se nesvezete na trase Plzeň Klatovy, Úpořiny, Radejčín, Kralupy nad Vltavou, Kladno Dubí, anebo Vsetín, Půchov, tohle to je výluka, která vytrvá například do konce letošního roku. Jak to tedy nejezdí v Praze? Dávejte si pozor, v ulici k Barandovu, právě tam máme dopravní nehodu. Bouralo se v metropoli také v ulici Limuske. No a pak, když vyrazíme do Brna, tak si dávejte pozor v ulici Černopolní. Kdybyste měli pro nás nějaké info z vašich cest 210 323 333, to je linka sem k nám do studia. Přeju šťastnou cestu a hezké ráno.
0: Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
2: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 16. června se vydáme na Kubu. Průvodcem nám bude vítěz ceny Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis roku 2025 Eduard Freisler.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Počet lidí, kteří chtějí darovat krev, v Česku klesá. Největší propad hlásí nemocnice u lidí, kteří přicházejí darovat poprvé. Lékaři varují, že bez nové generace dárců může být stále těžší zajistit transfuze například pro oběti nehod, ale také pro pacienty s nemocemi krve. Kdo hledá kvalitní starší domek na dobrém místě anebo chce chalupu užívat na bydlení, musí si připlatit. Ceny jdou do několika milionů korun. Další zdražení způsobují dokončené nebo plánované úseky dálnic. Na sociálních sítích se to hemží nejnovějšími příspěvky houbařů, kteří se chlubí svými úlovky. Podle mykologů můžeme právě teď najít hřibikováře i praváky. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Později výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě až 26 stupňů Celsia.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Včera jsme měli možnost oslavit Světový den větru. Ano, alespoň tohle jsme četli v mysliveckém kalendáři. Každý si zaslouží, aby byl oslavován, opěvován. Výjimkou není ani vítr. A my jsme na základě toho zvolili
2: o
1: téma.
2: O větře, uděláme nějakou báseň nebo píseň, bychom mu mohli příště složit.
1: Dáme si úkol. No a s tím samozřejmě souvisel včerejší ranní otazník.
2: Kam vás vítr zavál?
1: No a těch vašich odpovědí víc než dost. Do Dánska, to nám píše Jana, ale to jsem měla o 20 kilo méně.
2: Ty psal let?
1: Ne, o 20 kilo méně, to znamená, že teď až to vypadá, že teď už nikam neodvane, jo?
2: Teda, ale Vladimíre, to teda ne, nebyla hezký.
1: Ne, já, ale to z toho vypíjím.
2: Omluv se.
1: Já se omluvám.
2: Tak, Vence napsal, zavál mě leckam do Německa, Rakouska, Španělska, Slovinska, Itálie a pracovně i do Bulharska, ale jinak žiju pořád v rodné Vísce. Hmm. Tak to jste světoběžní.
1: Tak Mirka nám napsala z Jižní Moravy na Severní Moravu do Ostravy, už tam žiju 50 let. Na jich jezdím ráda, ale vrátit bych se už nechtěla. Chyběla by mi rodina, přátelé a beskydy. Vidíš to tak, že i ten vítr kolikrát zavane člověka někam, kde se cítí šťastný.
2: No jasně, dejte, tak to nemusíš jako se narodit ve stejném domě, ve stejném bytě a žít tam celý život. Můžeš trošku vytáhnout paty takzvaně z domu a může se ti někde líbit mnohem víc. Luk nám napsal od Brna ku Ostravě.
1: Ano, no a jeden za všechny, Aleš mi mluví přímo z duše, ten napsal do hospody na pivo.
2: Tak to chápu, že samozřejmě to by sedí. Před námi je Dave Dudley, dáme si i Vabyho Daňka ve vysílání Country Rádia. Tak to byl ranní otazník ze včerejška, k tomu dnešnímu se dneska taky probojujeme.
1: A moc děkujeme za vaše odpovědi.
2: Tak užívejte v 7.36 pěkného úterního rána.

0: Přidejte se k nám, tak to bylo téma pro Vabiho Daňka. Vy se můžete přidat v souvislosti s naším telefonem, kdybyste měli nějaké informace z dopravy nebo z čehokoliv jiného, volejte na 210 323 333. A provo, doprava je součástí tohoto vstupu, tak jak to vypadá na našich silnicích, Kačko?
1: Ale úplně ne ideálně, zejména tedy na příjezdu do Prahy, pakliže že jedete po D10 třeba z Liberce nebo z Mladé Boleslavy, tak je to zhruba 3 kilometry před Prahou. Tak tam to začalo. Jo? Tam si postojíte ty 3 kilometry, budete stát zhruba půl hodiny, protože od Brandýse to tam prostě stojí a vůbec se to nehýbe. Stala se tam dopravní nehoda, je tam v sobě asi 5 osobáků, takže je to docela velké a jak říkám, je to minimálně na půl hodiny.
0: Ano, teploty po ránu v rozmezí od 9 do 11 stupňů přes den by se měly vyšplhat na 18 až 23, na Moravě 25, což je velmi příjemné. To znamená, tím uspůsobíte určitě svou garderobu pro dnešní den, ale věřte, že už teď máme venku krásně, protože svítí sluníčko.
1: No a musím říct, že ty teploty mě vždycky baví, jak oni šplhají, tak to jsou strašní buď šplhouni, jo, to znamená,
0: že... Nebo nám chtějí udělat radost,
1: anebo musí prostě každý, prostě podle mě každou noc chodí do posilovny a strašně tam jako dřou, aby potom mohli přes den šplhat.
0: Ano, tak teď už Petr Kocman ve vysílání Country Rádia.
2: Tak si říkám někdy asi, co se ti zdá.

0: poznáte, kdo jsem?
1: My o tom absolutně nepochybujeme. Už se nám sice jednou stalo, že to nevyšlo, ale to se bude dobře pamatovat. To nám nevyšlo u Fantomase.
2: Ano.
1: Bylo to minulý pátek, jestli si dobře vzpomínám. A Fantomas nám prostě nevyšel. A přitom si myslím, že jako...
2: No, je to taková...
1: Že to šlo uhádnout.
2: Je to taková ta výjimka, jak se říká, která potvrzuje pravidlo. Ovšem na druhou stranu slavíte úspěchy, protože z 99,9% jste vždycky schopni odpovědět na naše otázky. Věříme, že ani dnes to nebude problém. 5 otázek, 5 odpovědí. Ve hře je Deštník Country Rádia.
1: No, tak můžeme jít na to.
2: Já se budu ptát, Kačka bude odpovídat. Jste žena nebo muž?
1: Jsem žena. Jsem zpěvačka z Vodňan, která se orientuje zejména na folkovou muziku. Takhle jsem vám hodně poradila hned na začátek.
2: Ano, tak já si myslím, že teď už to bude opravdu jednoduché. Nezbývá, než se vás zeptat, a je mi to trošku žinantní, ale představ se zeptám, kolik vám je roku?
1: Letos na Vánoce mi bude 24.
2: No tak to je v pořádku, otázka zvolená, mladé děvče. Vystupujete solově nebo třeba s nějakou kapelou?
1: Často vystupuji s kapelou Otvíráci, což je kapela mého tatínka.
2: Dobře, teď otázka přímo na tělo. A mohli jsme vás vidět třeba na Country Fontáně našeho Country Rádia?
1: Určitě, například loni v Praze, to bylo skvělý, moc jsme si to tam s kapelou užili.
2: No a co třeba letos? Byla jste také v Praze nebo v Brně, nebo se chystáte do Ostravy?
1: Ne. Letos si dávám z Fontány pauzičku, ale ve středu 18.6. mě uvidíte na Country Parníku v Poděbradech. Koncert je vyprodaný, tak se moc těším.
2: Tak já si myslím, že tady mají obrovskou šanci ti, kteří si koupili lístek na náš parník na 18.6. s tím, že zcela 100% vědí, kdo tam bude účinkovat.
1: Tak zkusíme. Country Rádio, hezké ráno.
3: Dobré ráno, Tomáš z Opavy.
1: Tak Tomáši z Opavy, povězte nám, o kom si tady povídáme.
3: No, nejsem si jistý, ale mohla by to být Eliška Kotlínová.
1: Ale jasně. To byla ta správná odpověď. Eliška Kotlínová, skvělá hudebnice, téměř 24 leta. Tak líbí se vám její muzika?
3: Je skvělá, moc se
2: ano,
3: líbí.
2: Ano,
1: tak to jsme rádi.
2: Teď si představte, až bude mít dvojnásobný věk, jakou muziku bude dělat úžasnou, že jo, prostě to se ještě vypiluje, vypracuje a bude to jedna z těch nejaktuálnějších hvězd, což bezesporu v dnešní době určitě je také.
1: Tak uvidíme, jestli se toho dožijeme.
2: Vlastně.
1: Za 24
2: let. Se na mě nedívej, vyzývavě.
1: No, na tebe trošku. Dobře, tak gratulujeme, moc děkujeme za tuhle tu správnou odpověď. Máte u nás Deštník Country Rádia.
3: Milion díků.
2: Není vůbec za co. Alan Jackson, Little Bitty, aktuální muzika právě teď ve vysílání Country Rádia.
1: Za chvilku už bude 8, přejeme krásné úterní ráno 16. června.
2: Hezký den.

Safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra nest

0: Petr Safián, ano, tak hovořili jsme o tom, že včera byl Světový den větru, takže i Vítr Safián patří mezi včerejší oslavence.
1: No ale s těmi už je amen, že? Ano. S těmi větry oslavenci, protože za 4 minuty je 8 a je tady taky 16. června a to už oslavuje někdo úplně jiný. Kdo? To se dozvíte třeba v příští hodině hned po 8, kde vás čeká z muziky třeba Mirek Hofman, Eliška Kotlínová nebo Buty.
0: Ano, a divnej smích. Krásná muzika, hezký poslech a krásné ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude zpočátku slunečno, jasno až polojasno, ale postupně od západu bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia.

0: Tri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Krevní transfuzi potřebují ročně až stovky psů. Krev si ale musí většinou zajistit majitelé sami. Veterinární medicína v Česku totiž funguje bez rozsáhlé sítě transfuzních oddělení nebo krevních bank. Organizace Červená tlapka, která provozuje online registr psích dárců, proto prosí majitele psů k zapojení do dárcovství. Tím se zlepší dostupnost transfuzní léčby pro psy. Na železnici v Česku už začal platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotýkají regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. V některých regionech budou úpravy souviset s dřívějším koncem školního roku. Stará osada není v tomto případě nějaký tremský slovní obrat, nýbrž jakési brněnské místo událostí. Blíže o něm Savana.
2: Stará osada jako centrum brněnských Židenic s náměstím, tržnicí, parkem a kvalitními veřejnými prostory, tak by se do budoucna mohl proměnit přestupní uzel, který aktuálně sklízí kritiku například za rušnost dopravy nebo nebezpečná zákoutí. Porota urbanistické soutěže organizované kanceláří architekta města Brna vybrala vítěze, jehož návrh určí budoucí podobu lokality. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Na Smíchově jde do tuhého, blíže Blanka Holoubková.
3: Na Smíchově a zejména kolem Anděla je dlouhodobě velké množství problémových osob. Pěší zónu Anděl v Praze 5 a její okolí proto bude hlídat více policistů a strážníků. Využijí i psovody. Radnice si také najala soukromou agenturu, která hlídá pořádek na dětských hřištích.
0: Sport.
1: Je tu další fotbalová a trenérská změna. Už šestým koučem fotbalového Slovácka za poslední dva roky by se měl stát Jan Jelínek, tedy dosavadní trenér druholigového Béčka Slávie. Jelínek se vrátí do rodného regionu a na lavičce nahradí Romana Skuhravého. Ten pro změnu před týdnem odešel do Baníku Ostrava. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Country Radio.
5: Každý svoje dveře zvrát.

0: se opravdu říká divnej smích, ať už se smějeme, jakkoliv věříme, že smích nás opanovává v souvislosti s dobrou náladou a že o tu dobrou náladu nepřicházíte ani dnešního 16. červnového rána, třeba díky Country Radio.
1: Určitě, my tu pro vás máme spoustu dobré muziky a samozřejmě spoustu zajímavostí. Už v této hodině si budeme povídat o jednom člověku, ano, který by dneska slavil své narozeniny. Už bohužel tady nežije nějakou dobu, ale myslím si, že jeho muzika éterem Country Rádia zní velmi často, mnohokrát, myslím si, i během dnešního dne už zazněla.
0: No a zanechal v nás opravdu hlubokou stopu a nedovedeme si bez tohoto člověka představit třeba i naše vysílání.
1: Ano, před námi je Eliška Kotlínová, kterou jsme měli v podstatě před chviličkou, jsme měli v našem pořadu, kdy jsme jí hádali, nějaký náš posluchač uhádnul, Pavel, myslím, z Opavy to byl.
0: Je to tak.
1: Tak uhádnul ji velmi na první dobrou, prostě byla to naprosto jasná střela, tak Eliška Kotlínová, pokud nevíte, jak aktuálně zní, tak její domovská země za malý okamžik v našem vysílání.
0: No a nezbývá než doplnit, že příjemný poslech vám 6. minutu po 8. hodině ranní od mikrofonu Country Rádia Kačka a Vláďa.
1: Tak hezké dobré ráno vám všem a zejména Zbyňkům, což je jméno, které dneska bude celým dnem rezonovat. Dneska je totiž vypsáno v kalendáři a určitě dostane nějakou kytku a pusu.
0: Od tebe?

0: Kamelot, zachraňte koně v 8 hodin a 13 minut. Dneska teploty fantastické, až 23 stupňů Celsia.
1: Což je pozitivní zpráva, méně pozitivní zpráva je, pokud se nás poslouchali před chvíličkou, tak víte, že na D10 máme pořád ucpaný třetí kilometr před Prahu u Radonic. Stala se zde hromadná dopravní nehoda, takže tady se nic nemění, bohužel.
0: No ale co se mění, tak to je muzika. Už za malý okamžik si dáme písničku, která se jmenuje Co když zpívají poutníci, ano. Což je mimochodem vlastně kapela, která vystoupí v předvečer ostravské country fontány, to znamená tento pátek 19. června v Děhylově.
1: A nebude tam sama, bude tam taková kapela Tegras. No a je tu jedna potěšující informace. Kdo máte zakoupenou vstupenku na ostravskou fontánu, tak když si zakoupíte vstupenku na pátek, tedy na tuto akci, tak ji budete mít, pozor, o 200 korun levnější.
0: Olo, prosím tě, o 200, tak to už se docela vyplatí, tak užít si takovýhle krásný víkend. Takže pátek 19. června Poutníci a Tigras, předvečer country fontány v Děhylově, no a potom v sobotu už country fontána v plné polní.
1: Tak jdeme na to a abychom vás trošku nalákali, tak si ty poutníky pustíme. Krásná písnička, kterou určitě všichni dále znáte a možná tam zazní, jmenuje se Co když?
0: Co když co?
1: Tam zazní.

0: pod lupou.
1: Dneska by slavil své narozeniny Waylon Arnold Jennings, americký countryový zpěvák, skladatel a kytarista. Narodil se dnešního dne, tedy 16. června roku 1937 v Littlefieldu.
2: V roce 1958 začal působit jako disc jockey, později jako baskytarista ve skupině tehdy velmi populárního zpěváka Buddyho Hollyho.
1: Počátkem 60. let 20. století zakládá vlastní hudební skupinu Wailers a od roku 1965 působil v Nashville v Tennessee.
2: V polovině 70. let Nashville opouští a stává se spolu s Willie Nelsonem vůdčí postavou takzvaného hnutí Outlaws, což bylo hnutí, jež se bouřilo proti zavedeným tradicím v tehdejší americké country music.
1: Stejně jako Willie Nelson, i on překračoval zavedené rámce uhlazeného country stylu a experimentoval s dalšími hudebními žánry, viz jeho album Psanci.
2: Ke konci života Waylon Jennings trpěl velkými zdravotními problémy s cukrovkou. Jennings obsadil, to je velmi zajímavé a důležité, pátou příčku v anketě CMT Country Music Television 40 nejlepších country zpěváků. Jennings byl hvězdou nejen ve Spojených státech a Kanadě, úspěšný byl třeba i na Novém Zélandu.
1: No a vy určitě znáte spoustu jeho písniček, mezi které ty nejznámější patří I've Been Always Been Crazy nebo Amanda.
2: Ano, anebo také Ramblin' Man.
1: Tak skvělá muzika ve vysílání country rádia pokračuje i za malý okamžik, ale tentokrát z toho českého ranku.
2: Petr Spálený, Zdeněk Rytíř a jejich píseň Dítě štěstěny.
1: Tak přejeme hezké dobré ráno při úterku 16. června.
3: Štěstěny.

0: Country rádiem na cestách.
1: 8:26, posloucháte Country Radio. Tak se podíváme na dopravu, jak to aktuálně vypadá.

0: silnicích a také na vlakových kolejích. Co se vlaků týče, tak nám dneska nejezdí mezi Kostelcem u Jihlavy a Třeští, taky na trase Heřmanova Huť Nýřany nebo Plzeň Klatovy. Na D10 si dávejte pozor, 3 kilometry ve směru na Prahu, je to tedy 3 kilometry před Prahu. Máme tam dopravní nehodu a pozor, není to 5 automobilů, ale 2 osobáky a 4 dodávky v levém jízdním pruhu. A je to aktuálně mimořádná událost, ve které se určitě zdržíte, tvoří se tam velmi dlouhé kolony, tak prostě vydržte, prosím, ať se to tam brzy uvolní, to si všichni určitě přejeme. Další informace je z Brna, v ulici Jendovnické se bouralo v Blansku, v ulici Sušilova. No ještě si koukneme na D2, zhruba na 2. kilometru ve směru na Brno. I tam máme dopravní kolizi. Tolik doprava na Country Radio, přejeme šťastnou cestu. Country
1: Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: kdy svítil jiný zas.
1: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
2: Hezké ráno. Podvodníci zkoušejí nový trik. Ministerstvo dopravy upozorňuje na šíření podvodných SMS zpráv, které podvodníci vydávají za výzvu k úhradě dopravní pokuty. Je to samozřejmě podvod. Pražský hrad od začátku letošního roku obdržel 447 žádostí o milost. Prezident Petr Pavel letos zatím udělil 4 žádosti. Brusel zakáže od roku 2027 sdílené elektrokoloběžky. Podle médií je rozhodnutí reakcí na rostoucí počet nehod a omezování silničního provozu. Dalším problémem je zneužívání těchto dopravních prostředků při páchání trestných činů. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Později výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě až 26 stupňů Celsia.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska slaví svůj svátek chlapec, který se jmenuje Zbyněk, jo, nebo také Zbyhněv, a k těm se určitě brzy dostaneme. Tohle mužské křestní jméno slovanského původu, tedy Zbyněk, vzniklo zkrácením již zmiňovaného slovanského jména Zbyhněv, které lze vysvětlit jako ten, komu se zbavuje hněvu, nebo ten, kdo se zbavuje hněvu, a nebo ten, kdo naopak ten hněv posiluje. Každopádně je to nějaký člověk, který s tím hněvem úzce souvisí.
2: A mě teďka napadlo Zbyněk, jakože mu něco zbylo taky třeba, že?
1: Ten hněv?
2: No, tak se musí podělit.
1: Tak jméno bylo oblíbené zejména ve 14. a 17. století a vyskytovalo se zejména mezi rytíři. No, tak ti byli hodně nahněvaní, že ti museli být vlastně.
2: Ano.
1: Tak těch Zbyňků bylo, nebo stále je v Česku kolem 13 tisíc.
2: V kalendáři máme další jméno, tím jménem je podobné jméno, je to Zbyhněv. Jedná se o jméno slovanského původu a vykládá se jako častěji se hněvající. No a těch častěji hněvajících se Zbyhněvů v Česku nemáme mnoho, jejich kolem stovky.
1: No tak snad to vyvažují i jiná jména, ano. Že bychom neměli samý nahněvaný kluky kolem sebe. Dneska máme Den otců, je to svátek na počest otců, který oslavuje otcovství a také vztah otce k dítěti a tak nějak vyzdvihuje tu roli otců ve společnosti. Tak pánové, myslete na to, ty děcka vás prostě potřebují, jo, a dneska máte svůj den.
2: No a co se mi na tom líbí, že Den otců můžeme také nazvat jako Táta Fest, a to je velmi vtipné.
1: Táta fest,
2: no, jako festival tatínku třeba.
1: Jo, takhle, aha, no dobře. Na Slovensku slaví Blanka a Bianka.
2: A v kalendáři máme také Den afrického dítěte. Tolik pohled do kalendáře, teď už Eddie Rabbit ve vysílání Country Rádia.
1: Tak si hezky užijte tuhletu muziku v 8 hodin a 36 minut.

0: Jak to vypadá na silnicích? Samozřejmě u všech větších měst se nám to začíná pořádně štosovat. Dávejte dobrý pozor a samozřejmě obrňte se trpělivostí. Ta D10, jak jsme o ní hovořili, 3. kilometr před Prahou, pořád je tam docela velká šlamastika, takže i v tomto místě si dávejte docela dobrý pozor. Došlo tam k hromadné dopravní nehodě. No a co se týká počasí, alespoň teď po ránu, samozřejmě teploty nám zatím moc nerostou, ale během toho dnešního dne by to mělo vypadat. Jak, Kačko?
1: No až 24 stupňů Celsia, to si myslím, že je velmi příjemné. Mělo by být ne úplně jasno, ale myslím si, že to stačí. Jako kolem té 20 ty teploty jsou fajn, ať už na výlet nebo na nějakou procházku, anebo třeba jenom na cestu z práce.
0: Což je skvělá informace, stejně tak, jako se týká muziky. V nejbližších chvílích nás čekají Brontosauři a Dlouhán Franky.
1: Tak to už jsou ty první tóny, můžete si zaspívat a zkusit se rozespívat na naší soutěž. Dospíváš to?
0: Jdeme na to.

0: Dospíváš to?
1: La la la la la la la la. Ano, tak to byl Dlouhán Franky, nebo Franky Dlouhán, chcete-li od Brontosauru. My jsme se tady rozespívávali, ale co my, ale na vás záleží, jak vy jste se rozespívali, protože nás čeká pravidelná soutěž, která, jak už jste slyšeli, se jmenuje Dospíváš to.
2: Tak pokud jste s námi ještě nikdy nespívali a pořád čekáte na tu svoji šanci, na tu svoji příležitost, třeba se jenom ukázat, jo, jakože opravdu umíte zpívat, a nebo chcete ukázat, že opravdu neumíte zpívat, tak v obou těchto případech nebo i v mnohých jiných můžete zavolat na 210 323 333, a někdo už tak učinil. Dobré ráno, hezký den. Tak a vypadl, tak někdo další. Country Radio, hezký den.
3: Dobrý den, Libor.
2: Libore, dobře se slyšíme?
3: Dobře, já vás slyším perfektně.
1: Bezvadný. Jo? Tak troufáte si dospívat úryvek písně, kterou pustíme právě teď?
3: Pustím to, když to budu znát, rád zaspívat.
1: Jasně, když tak si něco vymyslete, jo? Jdeme na to.
2: Když tak prostě musíte improvizovat.
1: Jasně.
2: Jo? Držíme palce.
4: Když měsíc rozlije světlo své po kraji
3: a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, plamínek vlasů tichu střihnu potají, opunok před srdce, kterou mám rád.
2: Ježíš, to byl Jiří Suchý tohle. My jsme měli na telefonu Jiřího Suchého.
1: Ne, my jsme na telefonu máme někoho, kdo má školený hlas. Vy máte školený hlas podle té vaší prezentace, to bylo
3: nemám,
1: fantastické.
3: Nemám, ale zpívám s tím harmonikou.
1: Jo, takhle. A krásně jste to opřel, to apoggio jste tam udělal takové, to znamená, že vás musí být slyšet, kam jedete, kamkoliv s tou harmonikou, jak se sluší. A patří, gratulujem, teda potlesk opravdový.
2: No, to byla fantazie. Tak to jsme se vám asi trefili do noty, ne, s touhletou muzikou.
3: Jo, to taky hraju, to tam.
2: No tak super, tak to jsme moc rádi. Tak výhra zcela zasloužená, Jiří Suchý, Pramínek vlasů, teď už v originále. Vám gratulujeme, vydržte na lince.
3: Děkuji.
1: Je to krásná písnička, ten zpěv byl opravdu velmi krásný.
2: Tak je to můj žák, víš.
1: Jo.

si ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost

0: Antri počasí.
1: Dnes bude zpočátku slunečno, jasno až polojasno, ale postupně od západu bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: A zprávy začneme na horách, protože správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky a obyvatele Krkonoš, aby hlásili výskyt invazních druhů rostlin. Patří mezi ně lupina mnoholistá, křídlatky, bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá nebo šťovík alpský. Nepůvodní druhy představují pro krkonošskou přírodu velký problém. V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli první muzeum cihel v České republice. Ve sbírce je kolem 800 cihel. Součástí expozice jsou cihlářské vozíky a návštěvníci uvidí také film o historii cihlářství. V budoucnu plánuje obec i program pro děti. I mistr tesař se někdy utne. Restaurátor evidentně taky.
2: Restaurování Mariánského nebo také Morového sloupu na Masarykově náměstí ve Znojmě zkomplikoval restaurátorem chybně připravený rozpočet. Po roce a půl se město ale k záměru vrací, vybralo firmu, která vrátí památce ztracený lesk. Sloup byl vztyčen v roce 1682 jako díku vzdání paně Marii. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: Také záchranáři zvířat mají plné ruce práce.
3: Záchranáři ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy se čím dál častěji potkávají se zvířaty, které napadl pes. Letos už pečovali o 4 srny a jednu dokonce pes v Kunratickém lese zabil i s nenarozeným mládětem. Za celý loňský rok zaznamenali záchranáři 5 případů. I proto apelují na majitele psů, aby měli své mazlíčky vždy pod kontrolou. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Trenér české triatlonové reprezentace Jan Čelůstka vyzdvihl po návratu z mistrovství Evropy ve španělské Taraguně 15. místo Terezy Zimovjanové a 24. příčku debutantky Dany Přikrylové. Tereza k evropskému šampionátu říká:
4: nechci říkat, že nejsem spokojená, ale nejsem úplně spokojená. Určitě bylo hratelný desítka, ne-li pětka, takže 15. není úplný průšvih, ale vím, že to nebylo úplně ono a byl to první ostrý start v sezóně, nebyla jsem úplně odpočatá, měla jsem i trochu zdravotní komplikace popravdě, takže doufám, že teďka ta sezóna bude pokračovat lepším směrem.
1: Zprávy jsou u konce, hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, úterý.

0: Máme krátce po 9. hodině, teď už můžeme říct dopolední, datum v kalendáři 16. června a co je důležité vědět, že máme úterý, s tím souvisí pravidelné úterky v tandemu, jinak tomu nebude ani dnes.
1: No a pokud byste se chtěli něco dozvědět o motýlech, tak se podívejte na stránky motýlípůlhodinka.cz, protože tam se dozvíte, kterak se můžete i letos zapojit do sčítání motýlů. Ano, neprobíhá jenom sčítání lidí, ale probíhá i sčítání motýlů a začne 13. července. A probíhat bude až do 19. července. Můžete se těšit na to, že zjistíte, kolik těch motýlů a jakých druhů u vás žije. A pokud si myslíte, že zatím žádného nedokážete rozeznat, tak se podívejte na tyhle stránky, tam jsou takové různé klíče k tomu, jak vlastně motýly mezi sebou rozeznávat.
0: No, sami jsme zvědaví, kolik těch motýlů ve vašem regionu napříč České republice opravdu je. Teď už si dáme další muziku. Zdravíme všechny motýly, ale zvláště posluchače ve vysílání Country Rádia.
1: No a všem motýlům posíláme jednu růži, tu oni rádi.
2: Spruš

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: S vámi je Country Radio a tahle ta znělka, ta je jasným určením toho, že teď začíná ranní otazník Country Rádia. To znamená jedna otázka pro vás všechny, co teď v tuto chvíli posloucháte.
2: No a protože se blíží prázdniny a na školu za chviličku zapomenete a budete na ní vzpomínat v tom pozitivním, tak vás možná napadne otázka, co bylo podle vás největším takovým problémem, co zkrátka byla největší otrava, když jste byli ve škole.
1: No, co byla ta největší otrava? Vůbec, a možná že... už nejste školou povinní,
2: ano.
1: Jo? A teď pořád na to vzpomínáte a říkáte si, ale tak tohle, tak to bylo největší, prostě může to být předmět, jo? Může to být samozřejmě to, že jste vůbec do té školy museli chodit, jo? Nebo vás nebavilo přezouvání. Třeba my jsme měli přezouvání jako v podstatě jako ve sklepě. A vždycky jsme museli dolů do sklepa, tam prostě si najít to svoje oddělení. Tam si jsou ty boty, zamknout, jít zpátky zase potom do těch X pater nahoru. Takže to za mě třeba byla otrava.
2: Nás třeba ve škole, když si pamatuju, nejvíc otrával školník. Pořád po nás chtěl, přesně jak si říkala, abychom se přezouvali, abychom za sebou zavírali, abychom nerozhazovali věci po chodbách a podobně.
1: Já si pamatuju, že my jsme přesně ten školník, my jsme museli chodit takhle do kolečka po takové rohoži, aby jsme si důkladně očistili ty boty. Tak možná, že máte podobné vzpomínky, tak nám o nich dejte vědět.
2: Co byla podle vás ve škole největší otrava? Těšíme se.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 9.31, posloucháte Country Radio, tak kde pak nám dneska nejezdí ty vláčky? Všechno se dozvíte. Dolní Poustevna, Bad Schandau, také Praha Bubny, Praha Masarykovo nádraží, tohle je výluka, která vytrvá do konce roku stejně jako výluka na trase Vsetín-Půchov. Nesvezete se ani mezi Smržovkou a Josefovým dolem, což je výluka polodenní, která je platná v úterý a ve středu tohoto týdne. Tolik doprava na Country Radio, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
2: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 16. června se vydáme na Kubu. Průvodcem nám bude vítěz ceny Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis roku 2025 Eduard Freisler.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

vychází, aby osvítilo svět. Jednou hory promluví, i kámen bude plát, pak Antanka se stoupí svou lásku dětem dát. George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt.

0: vítr svůj oblačný dům a unavené slunce sem chodí odpočívat, aby ráno mohlo novou silou přinášet světlo. Z černých hor přišli na svět Siouxové jako děti slunce a větru, a proto Černé hory patří od počátku světa jim. Tak pravil Vakantanka a bude tomu do všech časů. Proč tedy přišli bílí muži do Černých hor, aby zde vytesali do skal otce z Washington, i když jim tady v horách nepatřil jediný kámen a jediný strom? Co by řekli oni, kdyby Siouxové ozdobili svými totemy bílý dům? Co by asi řekli?
1: George Washington, Thomas Jefferson,

Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt.

0: Evacania iwa yelo. Maka namaku nielo. Woksape iwachu nunve. Chankusha omao nunvipi nunve. Chanupa wakan van chichinam umpelo. Cham yani piktelo. Mitakuye opwani wachin nalechem velo. Wana maka choka tamavanik tacha. Wakam tanka hupa wakinyam zizink telo. Ake tunkashila. Nita olovan wanji. Veksuya cham. Awakiyain ktelo.
1: Ranní otazník Country Rádia.
2: Co byla podle vás ve škole největší otrava? My už to máme celou řadu vašich příspěvků. Napsal nám třeba Ivan. Jednou nás ve škole málem otrávili, ale ve finále to všechno dobře dopadlo.
3: Ale neříkej, podrobnosti tam nejsou.
2: Jsou tady, dovezli nám nějaké zkažené jídlo a bylo to v létě, takže to jídlo prostě se nedalo konzumovat. My jsme to celé snědli, já jsem to nechtěl rozpitvávat a 7 žáků skončilo s živočišným uhlím na toaletě.
3: Vidíš, nemají o prázdninách chodit do školy.
2: Ano.
3: To se, vidíte, nevyplatí se to. Napsala nám i Maruška, my jsme měli jednu paní učitelku, kvůli které polovina třídy nerada chodila do školy. Bylo to na chemii. Tak možná, že když to byla chemie, tak to nebylo paní učitelkou, možná to bylo tím předmětem.
2: U těch učitelek ještě zůstáváme, napsala nám Jana, tohle bych vzal jako vítězný. Učitelka z matiky, ta pořád otravovala s nějakými úkoly.
3: Ale ty učitelky za to nemůžou, prostě oni jsou placené za to, že prostě dávají ty úkoly a dávají ty známky. Tak prostě vemte to tak, že to prostě muselo být. Ale děkujeme za všechny příspěvky, k dalším se dostaneme zítra po 7:30, nebo se na ně můžete podívat už teď na Facebooku Country Rádia.
2: Ozvěte se nám, Janě.

0: 16. červen. V kalendáři máme úterý a to není všechno. V úterý slaví svátek Zbyněk a vy můžete oslavovat dnešní den v rámci úterku tandemu.
1: No a vy můžete oslavovat i Milana, který za chvilku přijde, vystřídá nás tady a bude vaším průvodcem až do hodiny 15. Chystá pro vás několik soutěží, ale hlavně skvělou muziku, tak si ji užijte.
0: Kačka s Vláďou přeji hezký den.
2: Country počasí.
3: Dnes bude zpočátku slunečno, jasno až polojasno, ale postupně od západu bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
6: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Haló, jsem ztracen a bloudím.
8: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
9: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
10: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
11: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Tatry Rádio. Zprávy.
1: Hezký den. Modelová situace. Policie odchytí zaběhnutého psa. Ten má sice čip, ale nezaregistrovaný. A tak se majitel dohledává jen velmi těžko. Právě tomu má zabránit nová centrální evidence psů, do které budou muset od příštího měsíce majitelé své mazlíčky nechat zapsat. Útulky ale upozorňují, že systém má hned na startu slabinu. Nebudou do něj mít přístup. Za zavřenými dveřmi luxusních domů se mění jedna z domácích zvyklostí. Společná postel už pro některé páry není samozřejmostí. Stále častěji chtějí mít vlastní prostor na spaní. Rostoucí trend potvrzují architekti i realitní kanceláře. Důvody k oddělené ložnici bývají praktické. Chrápání, rozdílné pracovní režimy nebo třeba odlišné představy o teplotě v ložnici. Brno jede, alespoň co se týče budování dopravy. Kdy ale skutečně po nové trati pojedou tramvaje, to ví kolega Savana.
2: Významný milník má za sebou stavba nového úseku tramvajové trati v Brně. Stavbaři v úterý prorazili poslední kousek z 320 metrů dlouhého tunelu, kterým začnou už příští rok jezdit soupravy s cestujícími. Nové koleje o délce téměř 1,5 kilometru ocení zejména obyvatelé velkého sídliště Kamechy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Pozvánku na báječnou akci má pro nás Blanka.
3: Francouzské akrobaty, ohňovou show nebo workshopy chůze po laně nabídne Mezinárodní festival nového cirkusu Mosty v Českých Budějovicích. Park u Malého jezu zaplní od 17. do 20. června městečko s provazochodci, tanečníky i herci. Letos přehlídka rozšířila program také pro seniory.
0: Sport.
1: Nakonec jedna ze zákulisí fotbalu. Majitelka fotbalového Dynama Edejová jedná s Jihočeským krajem o prodeji českobudějovického klubu. Kraj nabídku zvažuje a má o klub zájem. Tak o tom rozhodla krajská rada. Kraj si chce ale nejdřív prověřit ekonomický, právní a sportovní stav klubu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

0: Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí.
1: A preachment, dear friends, you're about to receive on John Barleycorn, nicotine and the temptations of Eve.
2: Okay, that's it. It was so good.
1: Oh,

0: Temptation, you hear? That's what I want to hear, Temptation.
1: Hold it, brethren. My friend, I'm afraid you're in the wrong place. We don't sing that kind of music here.
0: Okay, then show us your muscles.
2: Posloucháte Úterý v tandemu, je po 10. hodině. Milan Schmidt vám přeje krásný poslech. Kromě coverů a originálů uslyšíte také dvě písně od jednoho interpreta, například v této hodině od Roberta Křesťana, Michala Tučného nebo Věry Martinové. Ale nebude chybět ani tulácká stezka a také soutěž. To všechno jsme pro vás připravili už na tuto hodinu mezi 10. a 11., takže hezký poslech a dobrý den.

0: Bleskovka. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: A je tady soutěž, až do pátku budeme soutěžit o 3měsíční kůru kloubní výživy doplňku stravy Geladrink Extra na základě dlouholetého výzkumu profesora Adama, českého revmatologa a světově uznávaného vědce, člena Akademie věd v New Yorku, který byl za celoživotní přínos lékařské vědě oceněný prestižní cenou UNESCO, byla před 34 lety vyvinuta první kloubní výživa na světě s názvem Geladrink. Profesor Adam jako první na světě rozpoznal biologický účinek kolagenních peptidů, které ve vysokém množství dodává doplněk stravy Geladrink. Doplněk stravy Geladrink Extra, o který dnes soutěžíme, v sobě nese historii kloubní výživy a její základ ve formě kolagenních peptidů, ale současně zahrnuje i nejnovější poznatky z výživy kloubů. Na webu www.orlink.cz si přečtěte nejen víc o informací o zakladateli, ale také vám tam poradí na bezplatné lince 800 108 999 a nebo v poradně. A před námi je další soutěžní otázka, tak pojďme zkusit vaše štěstí. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Jarda, ahoj.
1: Jardo, zdravím, ahoj. A otázka zní takto. Profesor Milan Adam rozpoznal biologický účinek kolagenních peptidů za A. Jako první v Československu před 60 lety, jako první v České republice před 5 lety, jako první na světě před 34 lety.
2: Jako první na světě.
1: Ano, před, ještě jak to máme celé.
2: 34 let.
1: Jasně, je to tak, správně.
2: Díky.
1: Správná odpověď znamená vítězství v dnešní soutěži. Vydrž mi chviličku na telefonu, já ti řeknu více, ano?
2: Jasně, děkuju moc.
1: Není vůbec zač, velká gratulace. No a my pokračujeme dál, jednak tedy úterý v tandemu a jednak také v soutěžení se společností Orlink, protože už zítra zase v tomto čase se vám ozvu s bleskovkou.
3: Firma Orlink, výrobce doplňku stravy Geladrink. A právě tuto kloubní výživu, doplněk stravy Geladrink, který přispívá ke zdraví kostí a kloubů, budete moci vyhrát v našem vysílání. Na www.orlink.cz najdete vše o této první kloubní výživě na světě.

tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme na dopravní informace, začneme polodenními výlukami v úseku Kostelec u Jihlavy Třešť, Smržovka, Josefův důl, Heřmanova huť Nýřany a Frenštát pod Radhoštěm, Frýdland nad Ostravicí. To jsou místa, kde budete dnes přesedat na autobusy. Mám tady i zprávy z dálnic, tak jedna přichází z dálnice D3 a tam pozor mezi 137 a 136,5 kilometrem ve směru na České Budějovice jsou tam dvě havarovaná vozidla, počítejte s nějakým drobným zdržením. Na D1 taky pozor, v místech, kde se tvoří každý den nějaká ta kolona, to znamená v okolí 186. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo, porouchaný osobák, objíždějte opatrně. No a na D5 tam už kolonu máme, sice zatím krátkou, ale je tam od 2. do 0. kilometru ve směru na Prahu, počítejte s kolonou zejména v pravé části dálnice, to znamená v tom pomalém pruhu pro těžká nákladní vozidla, ale odbočuje se tam na Pražský okruh, kde se to promíchává, takže tam počítejte s tím, že si chviličku postojíte. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům přeji dobrý den. Dnes zavítáme na zříceninu hradu Dolní Štěpanice. Stojí asi 1,5 kilometru severovýchodního Dolní Štěpanic u Benecka v okrese Semily. Nachází se na Ostrožně, ve dvou úrovních v nadmořské výšce asi 565 metrů. Z hradu se dochovaly fragmenty zdí i terénní pozůstatky opevnění a staveb, které jsou chráněny jako kulturní památka. Hrad založili ve druhé polovině 13. století páni z Valdštejna. Těm patřil až do svého zániku. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1304, kdy král Václav II. Jeho vlastnictví Janovi z Valdštejna potvrdil. Na počátku 16. století hrad přestal být panským sídlem a postupně ztratil i hospodářskou funkci. Začal proto chátrat a v roce 1543 už byl veden jako pustý. Ve druhé polovině 17. století byla neúspěšně odstřelena velká věž a její zbytek, který zůstal stát, se zřítil až v roce 1821. Hrad byl původně trojdílný. Za prvním příkopem je předhradí bez výraznějších stop zástavby. Před ním byla parkánovitá plošina. Hradní jádro za druhým příkopem má dvě výškové úrovně. Věž chránila trojprostorový palác a nižší zadní část sloužila hospodářským účelům. Chránila ji částečně dochovaná hradba s věží. Celou západní stranu lemoval příkop a val. Níže položená část hradu pravděpodobně vznikla až při pozdně středověké přestavbě. Její dominantou je částečně dochovaná věž památkově upravená ve 20. století. Zajímavostí je, že hrad nebyl jen sídlem šlechty. Ve středověku souvisel také s těžbou a zpracováním rud v západních Krkonoších. Archeologický výzkum tam totiž doložil metalurgickou dílnu z přelomu 14. a 15. století, která pravděpodobně sloužila ke zpracování olova. Zbytky hradu jsou volně přístupné. Přímo ke zřícenině nevede žádná turisticky značená trasa. Od okolních cest vás k ní ale dovedou vyšlapané polní pěšiny. Z Horních Štěpanic vede směrem ke zřícenině lesní cesta. Další informace o zřícenině hradu Dolní Štěpanice najdete například na Wikipedii. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

0: Country počasí.
1: Dnes bude zpočátku slunečno, jasno až polojasno, ale postupně od západu bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Loděnice Děhylov připravila v předvečer ostravské country fontány dvojkoncert. Zveme nejen ty, co se v areálu ubytují, ale všechny ostatní nedočkavce a příznivce skvělého bluegrassu v podobě dvou vynikajících bluegrassových kapel Poutníků a Tigráše. Poutníky a Tigráš uslyšíte v pátek 19. června od 20 hodin. Máme pro vás pozvánku na vystoupení Pepy Pilaře. Vidět ho můžete v pondělí 22. června od 20 hodin v restauraci U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Zlaté šedesátky se chystají v pátek 26. června od 18 hodin do pivnice na Prašivce v Ovenecké ulici v Praze. Čeká vás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. V pátek 26. a v sobotu 27. června zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí zámeckého parku v Oslavanech. Takové bude hříšné folkové léto. Kapela Blue Apple spořádá 7. ročník Rádlo Festu. Vystoupí kapely od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven bude i doprovodný program, takže tam byste rozhodně neměli chybět. Sraz je v sobotu 27. června ve 14 hodin. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio, úterý v tandemu.
2: Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ním. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

Začala poslední dopolední hodinka s Country rádiem a protože je úterý v tandemu, tak to nemohlo dopadnout jinak, než že Pavel Bobek a Ed Bruce zpívali stejnou melodii, tedy cover a originál. No a teď si už dáme dvě písničky od jednoho interpreta. Já se těším, protože pro ty, co mají rádi starší muziku, tak Jitka Vrabová už za chviličku začne zpívat. Pro ty, co si potrpí na americkou country, tak Alabama, a to je opravdu kapela, která zaslouží pozornost, konec konců jejich písničky, které tam máme, Carolina, Mountain Dew a také Here We Are, tak to jsou skvělé melodie, které doznaly i řady cover verzí, takže určitě ty melodie budete znát. No a pak si dáme něco trošku modernějšího, Kateřina Marie Tichá, taky se těším, písničku sami hrajeme poměrně často, ale písnička V horách není tak často hrána, což je vlastně princip dnešního dne, hranější a méně hraná píseň, a tak jsem rád, že se objevuje další nahrávka z roku 2024, od této dámy se sametovým hlasem. Do toho ještě vložíme taky kukátko Country rádia. Tam to bude jednoznačně pozvánka na dnešní pochod, protože je 16. a klub českých turistů na vás myslí i dnes. Takže poslouchejte, bavte se a plánujte hezký den.

0: Radkem Country Rádia.
1: Určitě už jste si zvykli na to, že volám velmi pravidelně do klubu českých turistů, konkrétně pana Petra Teringla z Prahy, aby nám řekl, co se kde děje v oblasti pohybu, tedy zejména pochodu právě s klubem českých turistů. Takže Petře, zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A moje otázka stejně jako každý týden, kam vyrazíme?
2: Třetí týden června je týdnem pramenů, studánek a kašen, takže i pochod, který se koná v úterý 16. června, je věnován pramenům. No a protože nejvíc pramenů v Praze je na kopci Petříně, i trasa vede z Malé Strany, konkrétně od Českého muzea hudby, vede pod Hradčany na Petřín a Petřínskými zahradami zpátky na Malou Stranu. Mm-hmm. Na Malé Straně je zase spousta kašen a fontán, takže to patří k sobě.
1: Určitě. Tady
2: tradičně mezi 4. a 6. hodinou odpoledne a 6-kilometrový pochod vede přes několik malostranských zahrad, fontány na Strahově, prameny a jezírka v Petřínských sadech.
1: Krásná procházka, když vyjde počasí, bude to nádherné. Takže úplně na závěr, v kolik hodin kde máme být?
2: Úterý 16. června, start od 4 do 6 v Českém muzeu hudby, to je tramvajová zastávka Piršův dům, respektive z druhé strany Pražské jezuvátko.
1: Moc děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a za pár dnů naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Zase je tu pár dopravních informací. Tentokrát, co se kolejí týče, tak vyrazíme do Ostravy a mám tady upozornění, že až do 26. června z důvodu výstavby zábradlí mezi kolejemi na zastávce Hulvácká došlo ke změně organizace dopravy tramvajových linek číslo 7, 11 a 17, které jsou odkloněny přes Mírové a Mariánské náměstí. Provoz na lince 3 je v době konání výluky zastaven, ve vyloučeném úseku je zavedena náhradní autobusová doprava ND7. Tak tolik tedy Ostrava a koleje a nějaká ta výluka. Teď rychlý pohled na dálnice na D1 na 27,5 km ve směru na Brno. Jsou nějaké ty upínací pásy na vozovce, takže tam dávejte pozor, ať se do toho nezamotáte. Jinak nevidím žádnou havárii naštěstí aktuálně, která by byla hlášena. Hustou dopravu, ale vidím v okolí Brna samozřejmě to tak je velmi pravidelné. Nepomáhá tomu ani porouchané vozidlo na 186. km ve směru na Prahu. I tam počítejte s problémy. Co se kolon týče, tedy tak kolona ne moc dlouhá, ale přeci jen nějaká je mezi 8 až 9,5 km ve směru na Brno. Máme tady i porouchané vozidlo na 45. a 1. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu a jako výstraha nám tady svítí i na 259. a 5. kilometru ve směru na Ostravu odstavené osobní auto. Co se týče dálnice D5, tam jsme měli asi tak 2-kilometrovou frontu na příjezdu do Prahy. Jak se situace změnila? Nijak výrazně. Nevypadá to hůře ani lépe, je to zhruba stejné. Určitě trošičku tam komplikuje provoz to, že momentálně práce údržby uzavřeli ten pomalý pruh, ten pruh pro pomalá vozidla úplně vpravo, a to mezi 9. a 6. kilometrem, to znamená od Loděnic k Rudné, takže tam se to může zase trošku štosovat a housnout, ale nic hrozného není hlášeno, takže šťastnou cestu vám přejeme.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 16. června se vydáme na Kubu. Průvodcem nám bude vítěz ceny Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis roku 2025 Eduard Freisler.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: se Deka pečlivě vybrané trampské písně. Patnáct deka libového folku.
1: Jdou po mně, jdou. Na každým rohu mají fotku mou.
0: Dva připlátky mírně prorostlého bluegrassu.
2: Než otevřu rád oči, špajsku probírám.
0: A nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku.
3: Když máš na hlavě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží.
0: Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou duši, když život patří katům.

0: vydržela. Ale pan praskla, z čehož plyne, že mužný boj má stránky z jiné a že i dva jsou příliš mnoho, tam kde je místo pro jednoho. Čemuž se ještě často pěje, dva se tu perlou přední směje. Čemuž se ještě často pěje, dva se tu perlou přední směje. Čemuž se ještě často pěje, dva se tu perlou.
1: No tak věda, Rangers 2 na mostě před tím pole s bavlnou, než si dáme Deanu Carter, tak pro vás mám několik pozvánek, rád bych vás pozval na zajímavé dopolední kávy, které jsou přichystány na tento týden, budou rovnou dvě, jedna ve čtvrtek, druhá v pátek. Ve čtvrtek budou hosty dopolední kávy Chantal Poulin a Pavel Kaiser a bude zajímavé povídání o akci, kterou mají společnou, takže rozhodně si nenechte ujít. No a potom 19. pro všechny příznivce Porty Jirka Vondráček posílá jednoho sportovních hostů. My už jsme si řekli, že Porta bude velmi slavnostní v letošním roce, 60. výročí. No a mým hostem páteční bude Slávek Janoušek. Tak to je taková pozvánka na to, co nás čeká v tomto týdnu ještě. Já chci, abyste si na to udělali čas, protože nás čeká moc hezké povídání. No ale jinak, pokud zítra budete stávat v 6 hodin, tak už asi víte, že každý den vám posílám takovou anonci, co vás čeká mezi 6. a 10. hodinou u Katky a Ládi. No a nebude ani dnešní den výjimkou, takže co pro nás máte?
2: Jak na dlouhověkost? Co udělat proto, abychom se cítili v dobré náladě? Zítra v našem vysílání s Kačkou a s Láďou vám prozradíme, jak na to. A budete se možná divit, jak málo stačí. Řeč bude o chůzi.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, později i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě až 26. Zítra bude oblačno až zataženo, opět se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Krevní transfuzi potřebují ročně až stovky psů. Krev si ale musí většinou zajistit majitelé sami. Veterinární medicína v Česku totiž funguje bez rozsáhlé sítě transfuzních oddělení nebo krevních bank. Organizace Červená tlapka, která provozuje online registr psích dárců, proto prosí majitele psů k zapojení do dárcovství. Tím se zlepší dostupnost transfuzní léčby pro psy. Na železnici v Česku už začal platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotýkají regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. V některých regionech budou úpravy souviset s dřívějším koncem školního roku. Stará osada není v tomto případě nějaký tremský slovní obrat, nýbrž jakési brněnské místo událostí. Blíže o něm Savana.
2: Stará osada jako centrum brněnských Židenic s náměstím, tržnicí, parkem a kvalitními veřejnými prostory. Tak by se do budoucna mohl proměnit přestupní uzel, který aktuálně sklízí kritiku například za rušnost dopravy nebo nebezpečná zákoutí. Porota urbanistické soutěže organizované kanceláří architekta města Brna vybrala vítěze, jehož návrh určí budoucí podobu lokality. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Na Smíchově jde do tuhého, blíže Blanka Holoubková.
3: Na Smíchově a zejména kolem Anděla je dlouhodobě velké množství problémových osob. Pěší zónu Anděl v Praze 5 a její okolí proto bude hlídat více policistů a strážníků. Využijí i psovody. Radnice si také najala soukromou agenturu, která hlídá pořádek na dětských hřištích.
1: Sport. Je tu další fotbalová a trenérská změna. Už šestým koučem fotbalového Slovácka za poslední dva roky by se měl stát Jan Jelínek, tedy dosavadní trenér druholigového Béčka Slávie. Jelínek se vrátí do rodného regionu a na lavičce nahradí Romana Skuhravého. Ten pro změnu před týdnem odešel do Baníku Ostrava. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec. Country Radio.

Úterý v tandemu. První dvojice v každé hodině je vždy ve znamení české verze známého hitu a jeho originálu. Tak příjemný poslech.

Právě začalo polední menu. Věra Martinová, Jan Kaniza, Kenny Rogers a Dottie West a my máme před sebou trojici písniček. Na rozdíl od tandemu, tedy rovnou tři písničky, které něco spojuje a není to stejná melodie, ale je to stejné téma. V poslední době se nám párkrát stalo, že hudební dramaturg sáhl tedy někam do archivu a vytáhl písně, které skrývaly tajemství, které jsme nemohli pomalu rozluštit. Trvalo to někdy hodně dlouho. Myslím, že dnes je další taková možnost, že když vidím společné téma následujících písní, které budou zpívat Valdemar Matuška, Karel Kahovec a KTO, tak tam nacházím těch společných znaků mnohem, mnohem více, než ten, který hledá náš hudební dramaturg. A dokonce dnešní téma je tak specifické a je tak přesně specifikováno, že vlastně to možná bude trošku kunšt dát dohromady. No ale uvidíme. Nechci vás podceňovat. Takže pojďme to vzít postupně. Přeji vám dobrou chuť, přeji vám příjemný poslech a tomu, kdo chce soutěžit, držím palce. Čert ví, kdy kotvy zvednem, bídnej chlap a šilhavý mariňák. Co tam může být společným tématem? Přemýšlejte, poslouchejte, typujte. Po třetí písničce to spustíme a tričko.

kapitán, kterému vyská, jak slzy kapala na fousiska, dovedl vyprávět baladu, při které udělal na

0: Bam, bam, bam. Takže KTO a Šilhavý Mariňák, to byl závěr toho, co dnes bylo tématem, respektive zadáním pro hledání tématu ve třech písních. Telefon 210 323 333 už je odblokován a beru první pokus. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Haló, haló.
1: Haló, haló.
0: Tak, zatím slyším sebe.
2: Nazdar Jarda, z Hodonína.
0: Jarda, slyším dobře?
2: Ano.
0: Potřeboval bych, prosím tě, slumit tato rádio, protože slyším sebe.
2: No, to dělá spíš operátor.
0: A, ježíš.
2: Ale pustu bokem.
0: Tak zkusme, tak já nebudu moc mluvit, řekni mi prostě to téma.
2: Já myslím, že to byl lodivod, lodník a kapitán.
0: Ano, dejme tomu, ale není to, jak jsem říkal na začátku, kompletní, takže ta zápletka, kterou dnes hledáme, je malinko trošičku jinde. Zkus se zamyslet, co by tam mohlo být spojnicí.
2: Tak asi cesta na lodích, lodní plavby.
0: No, bohužel není to ono, člověče, není to úplně to, co hledáme. Samozřejmě, připouštím, je to společné téma tohle, ale není to to hledané společné téma, no.
2: Tak nevím, je to paluba na palubě, těžko říct.
0: A, cesta je trošičku malinko jiným směrem je ta cesta, bohužel. Je mi líto, třeba příště, jo? Měj se hezky, hezký den, ahoj. A jedeme dál, přátelé, zkuste to vy, teď někdo další. Sami už tedy vidíte, že to, co se nabízí jako úplně první, to znamená námořník, lodivod, plavba, tak to úplně není ono, neříkám, že se to toho nedotýká. Ale není to to zásadní, co hledáme. Takže Country Radio, dobrý den, tady je Milan.
3: Ali Zdeněk Karviná.
0: Zdeňku, zdravím do Karviné, povídejte, co tam vidíte vy jako společné téma?
3: Já si myslím, že velká láska k alkoholu a alkoholismus.
0: Tak a dáme to teď dohromady. Já si myslím, že v tomhle případě bychom to mohli uznat, protože ten alkohol tam hraje tu zásadní roli. Takže ano. Ožralové, řekněme, a ožralové z jakých řad?
3: Od námořníků.
0: Přesně tak, ožralí námořníci a ne námořníci pod vlivem alkoholu. To je správná odpověď. To byla ta hlavní zápletka, protože Čedvídy kotvy zvednem, náš lodivod je zas jak kára. Pak tam byl bídnej chlap, že jo, který měl pod parou a na konci ten Šilhavý Mariňák, který mu viska kapala do fousů. Takže přesně o to tam šlo, o ten alkohol u těch námořníků. Ano. Takže jo, já gratuluju, vydrž chviličku, řekneme si všechno ostatní. Jo? Tak jo, tak jo, fajn.
3: Děkuju.
0: Taky a jdeme dál. Takže po opilcích na palubě si teď dáme v trošku fešácký muziky, protože Michal Tučný z Fešáky nás zaspívá Sundej z hodin závaží, no ale zase na druhou stranu, přátelé, venku je hezky, takže pokud sedíte někde na zahrádce, máte volno, tak já bych se nebránil tomu, ale tak sami víte, jak s tím naložit.

0: Posloucháte polední menu, je úterý, to znamená, že je úterý v tandemu a to se hrají vždy písně, jedna známější a druhá méně známá, proto jich chci odehrát co nejvíce, aby ty méně známé byly více známé, takže jen pár slov v tuto chvíli. Dnes je 16. června a svátek slaví Zbyněk. Pro Zbyňka všechno nejlepší a také dvě písničky zajistí je Honza Vyčítal. První se jmenuje Jen vzpomínky po Šmistrovic kluka a ta méně známá se jmenuje Hospoda bez piva, což bych dneska Zbyňkům tedy rozhodně nepřál. Všechno nejlepší.
1: Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.
2: Mým rádí byli

tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

všechny předem proklínal za tou oprejskanou zdí.

Country rádiu posloucháte hezké písničky, ale kromě hezkých písniček pro vás máme i nějaké hezké povídání a hlavně zajímavé povídání, a to třeba v trampských tamtamech dnes, kde budeme hodně cestovat. Podle toho, co mi napsal Kuba Jiroušek, tak 16. června se vydáme v tamtamech na Kubu. Průvodcem nám bude vítěz ceny Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis z roku 2025 Eduard Freisler, takže vyražte s námi na Kubu aspoň touto formou.

0: Úterý v tandemu, tedy všechno dvojitě, dvě písničky od jednoho interpreta, nevím, jestli jste to aplikovali i na váš oběd a dali jste si dvě porce, jestli ano, proč ne, takový výjimečný den určitě k tomu vybízí. Jisté je, že jestli ještě obědváte, přeji vám dvojnásobnou dobrou chuť a teď si dáme předpověď počasí a také další zprávy Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, později i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě až 26. Zítra bude oblačno až zataženo, opět se místy objeví přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura.venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
8: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
9: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si Country Rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: 3 Rádio. Zprávy.
1: Hezký den. Modelová situace. Policie odchytí zaběhnutého psa. Ten má sice čip, ale nezaregistrovaný. A tak se majitel dohledává jen velmi těžko. Právě tomu má zabránit nová centrální evidence psů, do které budou muset od příštího měsíce majitelé své mazlíčky nechat zapsat. Útulky ale upozorňují, že systém má hned na startu slabinu. Nebudou do něj mít přístup. Za zavřenými dveřmi luxusních domů se mění jedna z domácích zvyklostí. Společná postel už pro některé páry není samozřejmostí. Stále častěji chtějí mít vlastní prostor na spaní. Rostoucí trend potvrzují architekti i realitní kanceláře. Důvody k oddělené ložnici bývají praktické. Chrápání, rozdílné pracovní režimy nebo třeba odlišné představy o teplotě v ložnici. Brno jede, alespoň co se týče budování dopravy. Kdy ale skutečně po nové trati pojedou tramvaje, to ví kolega Savana.
2: Významný milník má za sebou stavba nového úseku tramvajové trati v Brně. Stavbaři v úterý prorazili poslední kousek z 320 metrů dlouhého tunelu, kterým začnou už příští rok jezdit soupravy s cestujícími. Nové koleje o délce téměř 1,5 kilometru ocení zejména obyvatelé velkého sídliště Kamechy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Pozvánku na báječnou akci má pro nás Blanka.
3: Francouzské akrobaty, ohňovou show nebo workshopy chůze po laně nabídne Mezinárodní festival nového cirkusu Mosty v Českých Budějovicích. Park u Malého jezu zaplní od 17. do 20. června městečko s provazochodci, tanečníky i herci. Letos přehlídka rozšířila program také pro seniory.
0: Sport.
1: Nakonec jedna ze zákulisí fotbalu. Majitelka fotbalového Dynama Edejová jedná s Jihočeským krajem o prodeji českobudějovického klubu. Kraj nabídku zvažuje a má o klub zájem. Tak o tom rozhodla krajská rada. Kraj si chce ale nejdřív prověřit ekonomický, právní a sportovní stav klubu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí. Country.

Jsme za 13. hodinou, cover verze originál, Mirek Hoffman a Johnny Cash. Mirek Hoffman zpíval Jo, to byl den, tak já doufám, že máte den báječný, dobrý a že s country rádiem vám to hezky utíká. Utíkat to bude určitě i v této hodině, protože hrát nám budou třeba Asonance, nebo Alan Jackson, nebo Brontosauri. Když jsme u té Asonance, možná už jste zaznamenali, že budou slavit 50 let na scéně. To je neuvěřitelné, takže pokud máte rádi Asonanci a jejich písničky, tak nezapomeňte, že 12. září na Konopišti bude velká oslava v amfiteátru Konopiště. Jako hosté se objeví i Sara a také Marian, takže zase další velká jména. A já si myslím, že příznivci irského folku by u tohoto rozhodně neměli chybět. Teď už ale pojďme za další muzikou. Brontosauri a Valtíček, Brontosauri Máta.

0: Bratrátkem Country Rádia.
1: Je mi naprosto jasné, že všichni, kteří teď posloucháte, máte rádi písničky Brontosauru a Nedvědu, takže by vás asi mohla zajímat následující akce. Protože na telefonu je Ondra Kříž a ten nás právě pozve na akci plnou této muziky. Ondro, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, Milane, čau, čau.
1: Tak povídej, tak... prosím tě, o jakou akci jde, no? O co jde?
2: Tak já bych všechny rád poznal, co mají rádi muziku Bratří Nedvědů, co na tom vyrůstali stejně jako my všichni, tak děláme vzpomínkový koncert na jejich legendární koncert na Strahově.
1: Aha.
2: Takže budeme dělat takový koncert, kdy vlastně přehrajeme celý ten jejich koncert, tak jak to tam běželo, vlastně v stejný playlist, budou tam i nějaký hosti, jako tam byli a... Aha. K tomu budou samozřejmě busty a pivo a kotlíkový guláš. A...
1: Jasně. A... Když říkáš, budou tam nějací hosté a přehrajeme, tak buď konkrétní, kdo bude přehrávat a jací hosté se objeví.
2: Tak základ jsem já, Ondra Kříž, Václav Pelouch a Marek Slabý.
1: Aha.
2: My děláme víc takových projektů, nedávno jsme dělali třeba Pink Floydy.
1: Aha, aha.
2: A teď jsme říkali, že je čas se trošku posunout dál.
1: Ano, a vrhli jste se na Strahov.
2: Pink Floydu k Nedvědu na Strahov.
1: Vítečně, tak, to rádi slyšíme.
2: Takže k nám budou pak různí další ještě jako hosti. A mělo by to být celá taková akce vlastně, kdy ještě, já teda musím říct, je to v Táboře na Pintovce.
1: Mhm.
2: A půjde se takovej pochod Ešusovej z Tábora z náměstí.
1: Jasně.
2: Od 6 hodin třeba do 7 a půjde se z náměstí z centra města takovej pochod prostě na tu Pintovku, což je takový lesní amfiteátr, hezký kousek za městem. No tam se dorazí, bude tak hodinka třeba na opečení buštu a takový věci a od 8 začíná velkolepý koncert.
1: Jo, i když nepochybuji o vašich muzikantských kvalitách, tak předpokládám, že stejná návštěva jako na Strahově to nebude, ale... Bude víc čekáte, jasně. Ale kdyby někdo chtěl teda přijít a chtěl se dovědět o tom něco víc, tak dá se najít nějaká informace někde na Facebooku nebo na nějakých stránkách?
2: Na Facebooku je přímo, máme přímo událost 30 let Nedvědi na Strahově, se to jmenuje.
1: Aha.
2: A tam všechno, když tak je... Jak to bude? Je to teda 20. června od 8 hodin koncert a je ještě možnost teda od 6 jít takovej pochod čundrácký přímo na místo z centra města.
1: Jasně, a všechno je to v Táboře, takže kdo má blízko, může dorazit. Tak jo, Ondro, díky za pozvánku, ať se to vydaří, díky, měj se hezky.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme se zase podívat na dopravní informace, které jsou před námi. Máme tady omezení provozu na kolejích, ale pouze v zahraničí. Jinak jsou tu jen tedy ty polodenní výluky, o kterých už jsme hovořili. Takže Kostelec u Jihlavy Třešť, Smržovka Josefův Důl, Heřmanova Hutnířany a Frenštát pod Radhoštěm, Friedland nad Ostravicí. To jsou místa, kde byste měli přesedat až do 16. hodiny na autobusy. Pojďme se podívat na dálnice D1, 73,5 km ve směru na Brno, dopravní nehoda, D35, 289 km ve směru na Olomouc, také nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh, D0, 82 km ve směru Gruzini, nehoda a rovnou 3 vozidla v sobě, D6, 7 km ve směru Navary, nehoda, probíhá vyšetřování a tak dále. Takže sami vidíte, že bourá se víc než dost, takže co doporučit? Snad koukat před sebe, jet pomalu, dodržovat pravidla, no a dojet do cíle bezpečně a v pořádku. To vám přejeme z Country Rádia.
2: Country Rádio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Jo, to je nádhera, krásná country muzika, no vůbec to, co tady hrajeme v country rádiu, ať už je to country, nebo folk, a nebo třeba bluegrass, a nebo cokoliv jiného, je to skvělá muzika, kterou si můžete užívat nejenom na vlnách rádia, ale naštěstí i živě. Máte totiž stále ještě možnost vyrazit na Country Fontánu do Ostravy, která tedy, musím říci, je na překrásném místě, myslím, že v Děhylově se vám všem bude opravdu hodně, hodně líbit. A co je důležité, je tam skvělý, skvělý program. Navíc je potřeba si ještě také říci, že pokud byste vyrazili třeba už na páteční koncert v Děhylově, což je předvečer Fontány, kde vystoupí Poutníci a Tigráš, tak máte možnost potom koupit vstupenku, řekněme, s výraznou slevou. Konec konců určitě se domluvíte na místě a zjistíte všechno, co je potřeba. Když hovořím o Country Fontáně a skvělých umělcích, tak Věra Martinová, Neresa Lucia, Spiritual Quartet, Tomáš Linka a Přímá Linka, Honza Nedvěd mladší a příbuzní, Epidemie, Nové strany, a myslím, že nemusím dál pokračovat, je to prostě parádní sestava. A navíc, když se podíváte na předpověď počasí, tak já si myslím, že to může být Fontána, na kterou se bude dlouho, dlouho vzpomínat. Buďte u toho.

0: Takže máme 13 hodin 54 minuty po pozvánce na Ostravskou fontánu. Nás čekají další pozvánky, protože počasí má být opravdu skvostné, sobota krásná, na fontáně bude blaze, to je jasná věc, ovšem pochopitelně beru v úvahu i to, že třeba máte do Ostravy tak strašlivě daleko, že to není pro vás. V takovém případě pro vás má Country Radio i další nabídky, které právě uslyšíte v kulturních typech Country Rádia po 14. hodině. Jinak do té doby pohled na počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, později i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě až 26. Zítra bude oblačno až zataženo, opět se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravě až 27 stupňů.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Loděnice Děhylov připravila v předvečer ostravské country fontány dvojkoncert. Zveme nejen ty, co se v areálu ubytují, ale všechny ostatní nedočkavce a příznivce skvělého bluegrassu v podobě dvou vynikajících bluegrassových kapel Poutníků a Tigráše. Poutníky a Tigráš uslyšíte v pátek 19. června od 20 hodin. Máme pro vás pozvánku na vystoupení Pepy Pilaře. Vidět ho můžete v pondělí 22. června od 20 hodin v restauraci U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Zlaté šedesátky se chystají v pátek 26. června od 18 hodin do pivnice na Prašivce v Ovenecké ulici v Praze. Čeká vás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. V pátek 26. a v sobotu 27. června zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí zámeckého parku v Oslavanech. Takové bude hříšné folkové léto. Kapela Blue Apple spořádá 7. ročník Rádlo Festu. Vystoupí kapely od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven bude i doprovodný program, takže tam byste rozhodně neměli chybět. Sraz je v sobotu 27. června ve 14 hodin. Tolik pozvánky a Tereza Jandová. Country Rádio.

Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí.

Tak nevím jak vy, ale já si to užívám, prostě to je paráda. Texmani a Johnny Sylerven se dívej, to je písnička, kterou mám od Texmanů moc rád a vlastně tohleto období Texmanů opravdu zbožňuju. No a Dolly Parton, tak tam asi Night Train to Memphis, to nemusíme asi říkat vůbec nic více, kdo má rád prostě starou dobrou americkou country, tak určitě si tak jako pospěvoval. Ovšem myslíme i na folkaře, kteří vyznávají folk kvalitní a letitý, jako třeba zajišťuje Folk Team. Přednedávnem jsme jejich desku novou představili, teď se vrátíme trošičku v té první písničce do let minulých, ale zase písničkou, kterou přímo zbožňujete, to taky víme, jmenuje se Skála, je z CDčka Nebudu z roku 2012 a pak si dáme Měsíční dítě, tedy méně známou píseň pro vás. Budu mít i nějakou hudební pozvánku, budu mít i tuláckou stezku, no a z muziky, tak když tady trošku jako básním o americké country, tak co se týče té starší, tak se podíváme ještě na Tanya Tucker, to bychom mohli stihnout, čeká nás i Colin Ray. Kromě Pacifiku, který je také připraven, a Michala Tučného, je to tedy ještě zmiňovaný Folk Team, a jestli bude čas milosrdný, tak tam zkusím narvat ještě i Kamelot, ale to záleží na tom, jak budeme dlouzí, tak uvidíme. Nebudu dlouho už povídat, pojďme za muzikou, protože ta je hlavní.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na skvělou muziku. Z Bystřic by měli příznivci nejen bluegrassu, ale i dalších stylů, i když právě bluegrassáci asi budou vědět, o čem je řeč. Na telefonu je totiž Jakub Racek. Kubo, ahoj.
2: Ahoj, Volane, já tě zdravím.
1: Tak já tě schválně hážu do toho pytle z bluegrassáky, protože tvoje působení v Monogramu prostě bylo zásadní, bych řekl, určitě pro nás, pro všechny, kteří máme rádi tuhletu muziku. Ale já jsem zaznamenal u tebe určitý posun někam a tu novou písničku, která se objevila, už jsem slyšel. Musím ti pogratulovat, moc se mi líbí.
2: Děkuju.
1: A rád tě pozvu sem k nám do rádia na rozhovor, aby jsme trošku zmapovali tu tvoji vlastně éru. To rozkročení od bluegrassu až do další žánru, jo? Dobře, o tom bych si s tebou rád popovídal. Ale volám tě kvůli něčemu jinému. V Brabci štěbetali, že tě můžeme vidět někde živě, tak povídej. Kam máme přijít, abychom si tě poslechli?
2: Výborně, já budu hrát v Praze, budu mít svůj koncert 22. června, což je v pondělí. Mm-hmm. A je to taková legendární pivnice u Prince Miroslava.
1: Ano.
2: Kdo zná, ten ví, kdo nezná, tak toho milé rád zvu na koncert.
1: Mm-hmm.
2: Začíná se v 7:30 večer.
1: Ano.
2: A teďkon vlastně, co se bude dít, na to se mě lidi ptají, říkají, Kubo, budeš tam sám nebo s kapelou? A to je vlastně takový, že já tam budu sám, ale zároveň s kapelou.
1: Ano.
2: A to je taková věc, kterou bych úplně nerad prozrazoval, jenom prozradím, že to nebudou žádný half playbacky, všechno bude naživo.
1: Aha.
2: A takže přijďte, zažijte to sami, kolik randálů se dá udělat jednomu člověku.
1: Věřím tomu. Jak jsi řekl, legendární hospoda u Prince Miroslava, to znamená na Smíchově, z Radlické, všichni ví asi, v jakých místech to je a kdo ne, tak to určitě najde na stránkách, anebo možná i na tvých, nebo někde na Facebooku?
2: Na Facebooku... Jinak tam jezdí tramvaj 4, ulice k vodojemu, takže to nebude těžký najít.
1: Říká Kuba Racek, kterého slibuji v brzkých týdnech, že se objeví tady u mě v rádiu, abychom trošku probrali právě tu jeho hudební rozkročenost, která mi imponuje. Já ti děkuju, Kubo, za pozvánku, měj se hezky, ať to v pondělí 22. vyjde.
2: Díky moc, zdravím tebe i všechny u Country Rádia. Ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady další dopravní informace, já se vracím k události, před kterou jsme vás varovali nebo o které jsme informovali v těch předminulých dopravních informacích, a sice až do 26. června, tedy do příštího týdne, vždy od 6 do 17 hodin z důvodu výstavby zábradlí mezi kolejemi na zastávce Hulvácká v Ostravě dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek číslo 7, 11 a 17, které budou odkloněny přes Mírové a Mariánské náměstí. Provoz na lince číslo 3 bude v době konání výluky zastaven, ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava ND7. Tolik tedy Ostrava a koleje, teď rychle dálnice D11, 58 km ve směru na Prahu, kusy pneumatiky z nákladňáku v obou pruzích, jeďte opatrně. Další zpráva je z D1, 25 km ve směru na Brno, pozor předmět na vozovce, velký plast tam leží, i tady buďte opatrní. D0, 82,5 km ve směru k D7, tedy Gruzini, 3 osobní auta v sobě, jezdné 2 jízdní pruhy. Tolik tedy informace o haváriích a nebezpečích na dálnicích, které na vás čekají. Kouknu se ještě, jak to vypadá s hustotou dopravy na D1. A D1 v tuto chvíli hlásí kolonu vozidel od 185. do 196. kilometru ve směru na Ostravu. Počítejte prosím s tím. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Country Radio. Polední menu Country Radio. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: Hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohlo...

0: mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
1: Polední menu Country Rádia.
2: My vás posloucháme každý den právě v práci.
1: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům přeji dobrý den. Dnes zavítáme na zříceninu hradu Dolní Štěpanice. Stojí asi 1,5 kilometru severovýchodního Dolní Štěpanic u Benecka v okrese Semily. Nachází se na Ostrožně, ve 2 úrovních v nadmořské výšce asi 565 metrů. Z hradu se dochovaly fragmenty zdí i terénní pozůstatky opevnění a staveb, které jsou chráněny jako kulturní památka. Hrad založili ve 2. polovině 13. století páni z Valdštejna. Těm patřil až do svého zániku. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1304, kdy král Václav II. Jeho vlastnictví Janovi z Valdštejna potvrdil. Na počátku 16. století hrad přestal být panským sídlem a postupně ztratil i hospodářskou funkci. Začal proto chátrat a v roce 1543 už byl veden jako pustý. Ve 2. polovině 17. století byla neúspěšně odstřelena velká věž a její zbytek, který zůstal stát, se zřítil až v roce 1821. Hrad byl původně trojdílný. Za prvním příkopem je předhradí bez výraznějších stop zástavby. Před ním byla parkánovitá plošina. Hradní jádro za druhým příkopem má 2 výškové úrovně. Věž chránila trojprostorový palác a nižší zadní část sloužila hospodářským účelům. Chránila ji částečně dochovaná hradba s věží. Celou západní stranu lemoval příkop a val. Níže položená část hradu pravděpodobně vznikla až při pozdně středověké přestavbě. Její dominantou je částečně dochovaná věž památkově upravená ve 20. století. Zajímavostí je, že hrad nebyl jen sídlem šlechty. Ve středověku souvisel také s těžbou a zpracováním rud v západních Krkonoších. Archeologický výzkum tam totiž doložil metalurgickou dílnu z přelomu 14. a 15. století, která pravděpodobně sloužila ke zpracování olova. Zbytky hradu jsou volně přístupné. Přímo ke zřícenině nevede žádná turisticky značená trasa. Od okolních cest vás k ní ale dovedou vyšlapané polní pěšiny. Z Horních Štěpanic vede směrem ke zřícenině lesní cesta. Další informace o zřícenině hradu Dolní Štěpanice najdete například na Wikipedii. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

0: Tak nakonec to dopadlo a stihli jsme zahrát i ty Kameloty, o kterých jsem hovořil na začátku hodiny. Dokonce stihnu pro vás ještě i pozvánku na zítřejší ranní vysílání, nebo starají sám Láďa Vlach, který bude hlavním protagonistou společně s Katkou Čepelíkovou právě zítřejšího rána mezi 6. a 10. hodinou. No a v 10 se pak přihlásím já. Těším se na vás, přeji vám krásné dopoledne. I zítra budeme soutěžit, i zítra budeme hrát, i zítra budeme mít nějaké pozvánky. Prostě běžné, normální vysílání, jenom ten pracovní týden už zkrátka zlomíme do druhé poloviny. Užijte si dnešní odpoledne s Milošem Kellerem, užijte si i celý večer s Kubou Jirouškem a speciálním pořadem Trampské tamtamy. No a já se tedy těším na slyšenou zítra a teď ještě přichází ke slovu můj kolega Láďa Vlach.
1: Jak na dlouhověkost? Co udělat pro to, abychom se cítili v dobré náladě? Zítra v našem vysílání s Kačkou a s Láďou vám prozradíme, jak na to. A budete se možná divit, jak málo stačí. Řeč bude o chůzi.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, později i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě až 26. Zítra bude oblačno až zataženo, opět se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, vrátíme se ještě k víkendu. Vítězem závodu 1000 mil československých se stala posádka Arnoš Nezmeškal a Marek Ronovský s vozem Aero 50. Cenu ředitele Národního technického muzea si za svoji dlouholetou činnost také odnesl Nezmeškal, který je ředitelem odboru muzea dopravy Národního technického muzea. A ještě připomenu, že klání, které navazuje na automobilový závod z první republiky, si jezdí jako závod pravidelnosti. Na dně Indického oceánu vědci objevili obrovské pohřebiště velryb, které se táhne v délce asi 1200 kilometrů a ukrývá pozůstatky staré až 5 milionů 300 tisíc let. Nález podle odborníků patří k nejvýznamnějším objevům svého druhu a může přinést nové poznatky o dávné historii kitovců. Vědci rovněž popsali dosud neznámý druh kitovce. Největším objeveným tělem byla plejtvá kovitá velryba z antarktických vod. Rybáři mají problém v našich revírech, blíže Luboš Dvořák.
2: Mělnické tůně ve Hlovice a Mlazice hlásí nebezpečného vetřelce. Jde o sumečka černého. Malá ryba podobná domácím akvarijním. V Evropě, kam se dostala v 19. století, se dorůstá jen 20 cm. Problém je v její žravosti, kdy skonzumuje jikry i plůdek ostatním druhům ryb. V těchto dnech probíhá odlov. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: O kvalitě vody teď Luděk Savana Urbánek.
3: Hygienikům se to nelíbí, lidem je to jedno. Vodní nádrž Čerťák u Nového Jičína zahájila koupací sezonu, přestože voda v ní dostala známku zhoršené jakosti. Návštěvníci si užívají osvěžení i vyhlášené speciality Bystra Čerťák. Lokalita nabízí nejen koupání, ale také sportovní a gastronomické vyžití. Luděk Savana Urbánek, Nový Jičín.
0: Sport.
1: Včera se jela Formule 1 a děly se věci. Na výhru čekal skoro 2 roky, ale ve velké ceně Katalánska pilot Ferrari Lewis Hamilton ukázal formu z posledních týdnů a v závodě Formule 1 zvítězil poprvé od přestupu k italské stáji. K triumfu mu pomohla ojedinělá třízastávková strategie i štěstí s načasováním vyhlášení virtuálního safety caru. Druhý cílem projel George Russell z Mercedesu a třetí Lando Norris z McLarenu. To byla Formule 1 a zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio.

Dobré odpoledne, posloucháte Country Radio a posloucháte Úterý v tandemu. Na úvod jedna písnička ve dvou verzích. Olga Blechová, Kovbojský bál společně se skupinou KTO z roku 1974. Česky textoval Ivo Fischer. No a vzal si za vzor písničku Second Fiddle to an Old Guitar, kterou natočila Jean Shepard o 10 let dříve. A teď už dvě písničky od jednoho interpreta. Modmirka Hoffmana, Holy Dan nebo Žalmana Spol budou hrát a zpívat. Nebude chybět kukátko, to bude trošku pro ty, kteří rádi jezdí na vodu, a doprava v půl. Ještě jednou dobré odpoledne a dobrý poslech, pokud možno v tandemu od Miloše Kellera.

spí muži nad jídlem. Not lampy v stáji čadí, kuň cinkne udidlem. Tam venku svítí měsíc a stojí dostavník. Hlas po bruku je tiše, jen pruh světla do tmy vnik. A hovor cestujících už ruší noční klid. Teď kletba z noclehárny, pak výkřik nastoupit. Pak mlasknutí a hýbání.

těch přepřehacích stanic, kde jinak není nic. Je hospod u milníků či na půl cestě víc. Pár jezdců u skalisek je s farem ztracený a od státovcí uvodzní jen černých mužů smích.

0: Radkem Country Rádia.
1: Pravidelnou vodáckou rubriku má kolega Milan Schmidt s Mílou Pražákem a povídá si tam o tom, kam je možno jet na vodu. Obvykle s kánojemi či kajaky nebo rafty a na nějakou řeku. Ale co pro ty, kteří třeba nechtějí od někud někam cestovat, ale chtějí se prostě jenom projet po vodě. Tak těm vychází vstříc město Bohumín a otevírá Vrbické jezero, respektive půjčovnu u Vrbického jezera už o něco dříve. Více magistra Jana Končítková, tisková mluvčí města Bohumína.
2: Lidé se na nás obraceli s tím, že tráví volný čas u vody už v červnu a uvítali by, kdyby tou dobou byla půjčovna už v provozu. Vyšli jsme jim vstříc a půjčovnu tedy otvíráme už tuto sobotu. V přístavišti kotví 6 šlapadel, 5 pramic a 4 paddleboardy. Pro ty, kteří přijedou k Vrbickému jezeru na kole, jsou k dispozici cykloboxy a nově i schránky na uschůceností.
1: No a já ještě doplním, že půjčovna lodí na Vrbickém jezeře u Bohumína bude v červnu otevřena o víkendech a v červenci a srpnu se její provoz rozšíří také na pátky. A že existuje také druhá městská půjčovna lodí na řece Odře ve Starém Bohumíně, ta zahájí provoz v sobotu 27. června tradičním odemykáním meandrů.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a

0: S Country rádiem na cestách.
1: Podíváme se do Prahy a okolí. Nejprve D0, tedy Pražský okruh. Od D1, kde je sedmice, nehoda u Jesenice, už je odklizená, kolona se rozjíždí. Rozjíždí se i kolona, která byla ještě i na D1 na odbočení na D0, čili nehledejte už objízdnou trasu. D0 v opačném směru, kolony jsou od D5 ve směru k D1, rozjíždí se to až za odbočkou na Barrandov. V samotné Praze jsou kolony kolem ohrady kvůli pracem na vozovce, také počítejte s kolonami v ulici Jana Želivského. Kbelská postává ve směru k D8 a na magistrále v centru jsou velmi pomalu jedoucí kolony v obou směrech. Počítejte s kolonami i Věčné ve směru k náměstí IP Pavlova. Další doprava za hodinu.
2: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Emina, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
5: Zpívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

0: should never break. Ver break, ver break, ver break, ver break.
1: Tohle byl dvakrát Waylon Jennings, nejprve nahrávka Welcome Back Texas a potom If All Hank Could Only See Us Now. Za chviličku ještě Pavel Bobek, to stihneme do 16. hodiny. Teď možná jedna zajímavá pozvánka. Country Fontana už nám zbývá jedna jediná, a to ta ostravská v Děhylově. Ovšem, kromě toho, že je tedy v sobotu, tak má také páteční předkoncert. Bude v předvečer Fontány a vystoupí tam Poutníci a Tigrás. No a pokud už máte zakoupenou vstupinku na Fontánu a chtěli byste jít i na ten páteční večerní koncert v Děhylově, tak když si tu vstupenku na pátek zakoupíte, tak ji budete mít o 200 korun levnější. To je výzva, ne? Takže to bude v Ostravě podobné, jako to bylo v Brně, páteční večerní koncert a hlavní Country Fontana potom v sobotu. A kdo na ní v sobotu 20. června od 13 hodin bude? Věra Martinová, Neres a Lucia, Spirituál, Kvartet, Tomáš Linka, Přímá linka, Honza Nedit mladší, Příbuzní, Epidemie, Nové struny, Kuby Jerouška a pochopitelně také Owl Hill, což je vítěz soutěže o titul Talent Country Rádia. Tolik tedy o Country Fontáně v Ostravě i o tom předkoncertu. A teď už Pavel Bobek. Tohle byl dvakrát...

0: Instrumentálku na závěr téhleté hodiny obstarala Eva Mládková, The Entertainer Rec. No a co vás čeká dál? Tomáš Adamec jednak jako informátor o počasí a potom zprávař po 16. hodině zprávy. A pak další úterý v tandemu, poslední hodinka. Na úvod jedna písnička ve dvou verzích natočili Michal Tučný a Duck Kershaw. Můžete přemýšlet, která to je. Já vám to pak prozradím. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, později i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě až 26. Zítra bude oblačno až zataženo, opět se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
9: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
8: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Obchodní řetězec Globus se stane dalším, který začne využívat umělou inteligenci na samoobslužných, ale i standardních pokladnách. Novinka má zákazníkům usnadnit skenování zboží a zpříjemnit nákup jako takový. Umělou inteligenci používají obchodní řetězce čím dál častěji i v jiných případech. Česko konečně po chladnějším období čekají tropické teploty. Oteplovat se začne v polovině týdne, kdy nejprve bude kolem 30 stupňů Celsia. Nejtepleji by pak mělo být v závěru týdne, kdy se teploty mohou vyšplhat až k 35 stupňům. V Kolíně se budou dražit vraky.
2: Vraky a staré automobily, ke kterým se v Kolíně už nikdo podle platné legislativy nehlásí a byly odtaženy, jdou do dražby. Vyvolávací ceny jsou nízké, začínají na 16 stovkách korun. Elektronická forma dražby potrvá až do 22. června. Mezi nabízenými domácími škodovkami jsou i starý Bavorák nebo Mercedes. Luboš Dvořák, Kolín.
1: Teď dobrá zpráva pro cyklisty.
3: Na Valašsku byla dokončena další cyklostezka. Nová trasa pro cyklisty i chodce vznikla podél krajské silnice 3. třídy v úseku mezi obcemi Horní Bečva a Prostřední Bečva a navazuje tak na stávající síť cyklotras v jednom z nejnavštěvovanějších území Beskyd. Slavnostní otevření se uskuteční zítra. Luděk Samana Urbánek, Valašské Meziříčí.
0: Sport.
1: Ještě za velkou louži a za hokejem. Hokejisté Karolíny totiž po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricane se v 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii nakonec ovládli 4-2 na zápasy. To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, úterý.

Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí.

A je to poslední hodinka úterka v tandemu. Zahájili Michal Tučný s písničkou The Gilligy. To je písnička, kterou Michal Tučný natočil v roce 1983 podle předlohy Daga Kershova The Gilligy Low z roku 1969. A to byl také originál. Spousta dalších verzí existuje pochopitelně od této skladby. Zamilovaná Denisa Marková, dvě písničky, Chris Kristofferson, také dvě písničky a Epidemie rovněž dvě písničky. Tak to je seznam interpretů na první polovinu hodiny. Kukátko bude dopravní a dopravní informace v půl. Co se týče Chrisa Kristoffersona, tak v pondělí věnujeme polední menu, respektive polední siestu právě Chrisu Kristoffersonovi, protože vyslavil 90. Ale to bude až v pondělí příštího týdne. Teď máme úterý 16. června, pár minut po 16. a dobrý poslech vám přeje Miloš Keller.

0: Adkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia mám odborníka pro dopravu Ondřeje Matěje Hrubeše. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pražská síť hromadné dopravy se rozroste v nejbližších dnech o 3 trolejbusové linky, což je docela hodně. Které to jsou?
2: Tak už na jaře začala jezdit zkušebně trolejbusová linka z Anděla směrem na Jinonice a Malazinky. No a na konci června bude spuštěn provoz s cestujícími i na lince 51 a 53, což znamená linka z Hradčanské na Hanspalku a Bořislavku a linka z Karlova náměstí na stadion Strahov.
1: Jaké tam budou trolejbusy?
2: Bude tam mix trolejbusů, jelikož dopravní podnik vysoutěžil jak zakázku na turecké trolejbusy Bozankaya, tak zároveň má 4 trolejbusy SOR.
1: Mm-hmm. Chystá se ještě nějaké další prodlužování trolejbusové sítě, nebo už je to na nějakou dobu všechno?
2: Do budoucna se počítá s elektrifikací linky 191, což je linka, která jede z Anděla přes Strahov na letiště v Ruzyni. A tahle linka by vlastně už částečně využívala i tu infrastrukturu, která se vybudovala při elektrifikaci minulých linek.
1: Mm-hmm. Připomeňme ještě 2 linky, které už nějakou dobu jezdí. Které to jsou?
2: Je to právě linka 59, která jezdí z Veleslavína na Ruzyňské letiště, to je asi nejvytíženější trolejbusová linka v Česku, no a tou druhou je linka 58, která jezdí z Palmovky přes prosek Letňany do Čakovic.
1: Já poznamenám, že Praha má možná takovou raritu v České republice, že má všechny 3 druhy trolejbusů. Standardní, dvoučlánkové i trojčlánkové. Je to tak? Mají to ještě někde jinde? Já pokud vím, tak v Bratislavě.
2: Možná asi jenom tam, protože většinou, kde mají jinde dlouhé trolejbusy, tak zase nemají ty krátké.
1: Tak o nových trolejbusových tratích v Praze jsem si povídal s dopravním odborníkem Ondřejem Matějem Hrubešem. Já děkuji za tyhle informace a popřejme trolejbusům hodně štěstí.
2: Já taky děkuji a naslyšenou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tohle byla dvakrát epidemie a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. Městský okruh v Praze ve směru od Dobřížské ke Zvíchovskému tunelu byla dopravní nehoda. Ta už je odstraněná, kolona se rozjíždí, stále se ale ještě trošku regulují i vjezdy do tunelu Blanka ve směru na Smíchov. Počítejte tedy s kolonami na přístupových komunikacích, jako je Plzeňská, Vrchlického, Patočkova a podobně. S dlouhou kolonou počítejte také v Karlovarské na křižovatce se Slánskou, tam se pracuje na vozovce, kolona už je od Vypichu a od Patočkovy. A takové ujištění, všechny přístupové dálnice kolem Brna, počítejte tam s kolonou zhruba 15 až 20 minut pro osobní auta, pro kamiony podstatně delší. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Tempské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 16. června se vydáme na Kubu. Průvodcem nám bude vítěz ceny Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis roku 2025 Eduard Freisler.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

rady, chod si rady, určitě se jednou zpátky vrátí. Poteče zas pivo proudem a v tom zmatku zase hlavu ztratí.

Kdo nám v závěru úterka v tandemu hraje a zpívá? Tohle byl Tony Linhart, písnička Chod se rady, předtím jeho verze Japonečky. Teď pohled do zahraničí. Lynn Anderson, Listen to a Country Song, písnička z roku 1972 ze stejnojmenného alba, a Lynn Anderson potom přidá ještě I was country when country wasn't cool. A ještě zbyde čas určitě na Vabyho Daňka a dvě jeho písničky. A tím úterý v tandemu skončím.

si tak rok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené byl kolem lidí jak much, samý tanec a smích a girlandy světel a venku tál sníh. Každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem schvojí.

ruce mává. A ten druhý zasnul už, potom ten s nožem budnul. A ve chvilce příští blaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok. Potom vzdychl a spad, kdy pravdy dvě lži tu při sobě leží.

zbývá jen říct, pravda jsou jenom slova. Ale život je víc. Pravda jsou krásná slova, ale život je víc.

0: Tak jsme stihli ještě dvě písničky Ivana Mládka, jeho Benjo Bendu, Koukejte vycouvat a Dřevorubecké závody. A co bude dál? Informace o počasí a zpravodajství Tomáše Adamce, potom písničky na přání. Po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny neočekávejte písničku z karavany, protože písničkám z karavany se věnuje v tomto týdnu a i v tom následujícím Petr Kocman ve svém večerním vysílání. V 19 hodin v rámci pořadu tramské tamtami se vypravíme s Kubou na Kubu. Tedy on nás tam nepovede sám, ale bude mít jako hosta autora nejlepšího cestopisu v roce 2025 Eduarda Freislera. No a vypravíme se právě na Kubu s Kubou. A ve 20 hodin potom kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, později i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě až 26. Zítra bude oblačno až zataženo, opět se místy objeví přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravě až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne, teď na téma zdraví. Pravidelná konzumace vysoce průmyslově zpracovaných potravin zvyšuje riziko infarktu anebo mrtvice až 80%. S tím přišel 20 let trvající výzkum lékařů. Podle jejich zjištění se nám během let proměnil jídelníček. Hlavně proto, že prý máme méně času vařit doma.

0: Nejhorší jsou podle dat potraviny s přidanými látkami, které zlepšují chuť, barvu a také trvanlivost. Jsou to třeba slazené nápoje, sladkosti, slané pochutiny a některé uzeniny. Zkušení řemeslníci by se v budoucnu mohli začít prokazovat novým mistrovským osvědčením. Podmínkou pro jeho získání by bylo složení speciální zkoušky. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by novinka mohla pomoci zatraktivnit nematuritní obory a být také jakousi známkou kvality. Problém je v tom, že to vymysleli politici a úředníci. Takže řemeslníci i opravdoví odborníci jsou skeptičtí. Motorky a Brno. Bude to velká událost.
1: Hezký dobrý den, na náměstí Svobody v Brně se opět rozproudí atmosféra motocyklové Grand Prix. Od 16. do 21. června se návštěvníci mohou těšit na pestrý program, zahrnující setkání s jezdci MotoGP, koncerty a výstavu historických motocyklů. Akce loni přilákala více než 260 tisíc lidí. Brno Grand Prix pořádá městská část Brno-Střed ve spolupráci s Automotodromem Brno. Příchozí se na náměstí Svobody ve čtvrtek 18. června od 6 hodin v podvečer mohou setkat s předním jezdci MotoGP. Samozřejmostí je účast českého reprezentanta Filipa Salače. Na dvou velkoplošných obrazovkách mohou fanoušci sledovat živé tréninky, kvalifikace i závody všech tří kubatur, které závodníci o víkendu odjedou na Masarykově okruhu. Lidé se mohou dále těšit například na ukázku současných závodních motocyklů nebo historické modely ze sbírek Technického muzea Brno. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport. Vrátíme se ještě k víkendu, protože novou českou šampionkou v sedmi boji v Brně se stala Adéla Tkáčová, a to s výkonem 6227 bodů. Zařadila se na čtvrté místo v české historii. Deseti boji vyhrál na mistrovství České republiky po čtvrté v kariéře Ondřej Kopecký, tentokrát součtem 8079 bodů. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Mohla bych poprosit o zahrání písničky Vodácká holka od Hotrpáků. S manželem máme dneska výročí svatby, ale když má momentálně zlomené ruce, tak je s ním legrace a máme se moc rádi. Děkujeme Country Rádiu, že nám zpříjemňuje společné chvíle, hlavně po večerech, kdy si s Country Rádiem i často zatancujeme a náš život je o to romantičtější. Díky moc, Country Rádio, jste také součástí našeho života, píše naše posluchačka Eva, a my písničku na přání Vodácká holka hrajeme. A naše posluchačka ještě dodává, že právě Vodácká holka hrála na svatební obřadu, jehož výročí právě slaví.

0: Petr Rádio, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Miloši, moc vás zdraví Jirka.
0: Tak jaká to bude písnička tentokrát a pro koho?
1: Ano, pane Miloši, já bych vás poprosil, Faith Hill, Mississippi Girl. Mně se teda ta písnička hrozně líbila ve vaší nedělní bonanze a já bych písničku věnoval nám všem, kteří už vyhlížíme krásný víkend. My se budeme určitě chystat grillovat, samozřejmě vám všem do Country Rádia a všem, co milujeme vaše pořady, vaše vysílání a vaše krásné písničky.
0: Tak jo, Facebook byl za chvíli, mějte se hezky, naschledanou.
1: Jsem moc hodnej, děkuju, naschledanou.

0: písničky na přání na Country Rádiu.
1: Teď budou dvě písničky pro jednu adresátku, ale protože je to naše kolegyně Jitka Koutná, tak si myslím, že si to zaslouží. Jitka Koutná má 16. června narozeniny. Je to hudební dárek ode mne, píše naše posluchačka Míla. Známe se moc let a jsme kamarádky na dálku, ale píšeme si a kamarádíme spolu. Milá kamarádko, přeji ti vše nejlepší, hlavně ať ti neubývají síly. Máš stále dost energie, elánu a chuti do všeho, co děláš, co tě těší a baví. A k tomu také hodně štěstí. Mám tě ráda a ráda tě poslouchám a chválím, že umíš. Píše naše posluchačka Míla z Brna a naše posluchačka Jarka píše: dneska má narozeniny milá moderátorka Country Rádia Jitka Koutná, přeji všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí. A dnes je to přesně 20 let, co můj syn Honza uzavřel sňatek s Míšou z Rakovníka. I jim přeji hodně štěstí a zdraví do dalších let a posílám písničku Willyho Nelsona Love Song Touch Me, píše Jarka. No a pochopitelně Jitce Koutné blahopřejeme my všichni tady v Country Rádiu. A ještě doplním, že posluchačka Míla z Brna posílá Jitce písničku Co nevidět se sejdem.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Touch me.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Teď tu máme dvojici přání na písničku od zpěváka Martyho Johnsona. Ten nám ovšem dodal jenom jednu jedinou nahrávku, ta se jmenuje Ještě je čas. No a u jednoho z těch e-mailů je také přání. Jsem pyšná na to, co jsi dokázal a jak velké srdce máš. Díky za každou písničku, co jsi napsal, je to boží. Miluju a děkuju za vše v tomhle neobyčejném světě, píše naše posluchačka a míní tím zřejmě Martyho Johnsona, tak zahraje písničku Ještě je čas.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Mirek.
0: Mirku, já vás zdravím. Tak co to bude a pro koho v písničkách na přání?
1: Tak bude to pro všechny oslavence tohoto týdne, všem Vítkům, Zbýkům, Milanům, včetně kolegy Milana Šmita a všem, co mají narozeniny tento týden, to je taky hodně známých. A písničku bych dal třeba Všechno nejlepší od nedvědů.
0: Dobře, dáme to za chvilku, mějte se hezky, naschle.
1: Děkuji, naschranou.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: A ještě jednu písničku stihneme do dopravy. Prosím, zahrajte mému milovanému manželovi Sašovi k dnešním narozeninám. Jsme spolu 6 let a jsou to pořád líbánky. A protože máme spolu báječný život, tak prosím báječnou ženskou všechny zdravím a děkuji, píše Jitka.

0: když se... S Country rádiem na cestách.
1: Máme nehodu na D1 a nadměrné vozidlo na pražském okruhu na D0. D1 ve směru do Brna u exitu Velký Beranov je nehoda hned 3 aut, jezdí se jedním pruhem a tvoří se tam kolona. Na pražském okruhu je uzavřen Lochkovský tunel ve směru od D1 k D7, vjel tam nadměrně vysoké vozidlo. Kolony jsou v podstatě už od D1 a už se to pomalu rozjíždí. V opačném směru jsou kolony od D5 až k Ořechu, tam se to potom rozjíždí také. Další doprava za hodinu.
2: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Jsme v druhé části dnešního vydání písniček na přání a dáme si hned dvě. Přála bych si zahrát pro mé štěstí Petra k narozeninám Ručičky nebojte se, ať se mu dobře pracuje, přejen to nejpíše a zdraví jeho Dáška. Prosím pro mého tatínka Jardu k jeho dnešním narozeninám skladbu Životy píše Marcela.
2: Kdo

pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech potví jenom jachty.

Vojska z kříži jedou na východě cestu. Poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase. Odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí. Daleko má paní v téhle zemi cizí.

možný nebezpečí, taky trochu zrady. Do nebe mě vzalo přímo ze zahrady. Malý podvod stačí s olejem a naftou, bílej koník padá vykopanou šachtou, že jsem radši nebyl.

0: Tašky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Prosím, dědu nezbedu pro kámošek na Roskám, píše Jarka. Prosím, zahrajte skladbu od Dolly Parton, Jolene, mému známému Zbyňkovi Spálenkovi ze skupiny Pražec k jeho dnešnímu svátku, píše posluchač Petr Fejko.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Teď tu máme jeden e-mail bez konkrétní písničky. Prosím o zahrání písničky pro našeho milovaného tátu a dědu Petra Mivka k nádherným 85. narozeninám. Milí tatínku a dědečku a pradědečku, dnes slavíš krásné životní jubileum a my ti ze srdce přejeme všechno nejlepší k tým nádherným 85. narozeninám. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, svěží mysl, optimismus a pohodu do dalších let. S láskou posílají Míša, Aneta, Lea, Klaudinka, Kuba a Martin. Nenapsali co, tak jsem vybral něco od Dua Červánek, snad se bude líbit.

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, později i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě až 26. Zítra bude oblačno až zataženo, opět se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
2: Zas to se mnou šije a zase nemám klid.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Andrej Babiš chce zakázat dětem mobily ve školách. Vzkázal, že návrh předloží tento týden. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat, a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. A společnost ČEZ vybuduje za 8 miliard na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Ta bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Česko po chladnějším období čekají tropické teploty. Oteplovat se začne v polovině týdne, kdy nejprve bude kolem 30 stupňů Celsia. Nejtepleji by pak mělo být v závěru týdne, kdy se teploty mohou vyšplhat až k 35 stupňům. Pardubický kraj hledá nástupce dosavadní ředitelky střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem Lenky Godhardové. Ta rezignovala na funkci po nedávné školní inspekci, která ve škole odhalila nedostatky v řízení, komunikaci a vedení teoretické výuky. Dopravní peklo v Praze pokračuje. K dlouhému seznamu uzavírek a rozkopaných ulic přibydou od července další. Řidiče tak čeká nová zkouška nervů a trpělivosti, protože situace bude ještě horší. To byly zprávy. Hezký zbytek dne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům přeji dobrý den. Dnes zavítáme na zříceninu hradu Dolní Štěpanice. Stojí asi 1,5 kilometru severovýchodního Dolní Štěpanic u Benecka v okrese Semily. Nachází se na Ostrožně, ve dvou úrovních v nadmořské výšce asi 565 metrů. Z hradu se dochovaly fragmenty zdí i terénní pozůstatky opevnění a staveb, které jsou chráněny jako kulturní památka. Hrad založili ve druhé polovině 13. století páni z Valdštejna. Těm patřil až do svého zániku. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1304, kdy král Václav II. Jeho vlastnictví Janovi z Valdštejna potvrdil. Na počátku 16. století hrad přestal být panským sídlem a postupně ztratil i hospodářskou funkci. Začal proto chátrat a v roce 1543 už byl veden jako pustý. Ve druhé polovině 17. století byla neúspěšně odstřelena velká věž a její zbytek, který zůstal stát, se zřítil až v roce 1821. Hrad byl původně trojdílný. Za prvním příkopem je předhradí bez výraznějších stop zástavby. Před ním byla parkánovitá plošina. Hradní jádro za druhým příkopem má dvě výškové úrovně. Věž chránila trojprostorový palác a nižší zadní část sloužila hospodářským účelům. Chránila ji částečně dochovaná hradba s věží. Celou západní stranu lemoval příkop a val. Níže položená část hradu pravděpodobně vznikla až při pozdně středověké přestavbě. Její dominantou je částečně dochovaná věž památkově upravená ve 20. století. Zajímavostí je, že hrad nebyl jen sídlem šlechty. Ve středověku souvisel také s těžbou a zpracováním rud v západních Krkonoších. Archeologický výzkum tam totiž doložil metalurgickou dílnu z přelomu 14. a 15. století, která pravděpodobně sloužila ke zpracování olova. Zbytky hradu jsou volně přístupné. Přímo ke zřícenině nevede žádná turisticky značená trasa. Od okolních cest vás k ní ale dovedou vyšlapané polní pěšiny. Z Horních Štěpanic vede směrem ke zřícenině lesní cesta. Další informace o zřícenině hradu Dolní Štěpanice najdete například na Wikipedii. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Hezký podvečer, ahoj, u čaje o 6. Slyšíte, jak to bublá v dálce? To nejsou peře, to je bublanina, hrnková bublanina. Budeme na ní potřebovat půl hrnku oleje, dvě vejce, hrnek mléka, jeden prášek do pečiva, hrnek krystalového cukru, sáček vanilkového cukru a dva hrnky polohrubé mouky. A asi 300 gramů třešní bez pecek. Do mouky přidáme vajíčka, prášek do pečiva, vanilkový cukr, mléko, cukr, krystal a olej. Promícháme. Do plechu vložíme pečící papír, vlijeme na to hotovou směs, na povrch naklademe vypeckované třešně, bublaninu šoupneme do předehřáté trouby a pečeme na 180 stupních Celsia přibližně 30 až 35 minut. Samozřejmě teď v létě doporučujeme použít čerstvé třešně a mimo sezonu můžeme použít zavařené. Přeji vám hezký bublavý večer.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra, Kostelec u Jihlavy, Třešť, Smržovka, Josefův důl, Heřmanova huť, Nýřany, Budišov nad Budišovkou, Vítkov, Soudol nad Odrou,

0: bylo nejlepší.
1: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Řešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Řešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Češkem dnu a po starostech. Povězte své lásce.
1: Odpočiň si, Sára.
0: A dostanete kouzelnou

0: Odpočiňte si s námi.
1: Dřímej, kamaráde, dřímej.
2: Ať tě country pohladí.
0: Country Rádio. Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Čínský XPeng rozšiřuje evropskou výrobu a spolupráci s rakouskou společností Magna Steyr. Stávající trojici modelů G6, G9 a P7+ na výrobních linkách už brzy doplní čtvrtý model. Zpráva je z webu novinky.cz. Čínské automobilky se aktuálně snaží budovat výrobní kapacity v Evropě. Značka XPeng proto již od roku 2025 spolupracuje s rakouskou společností Magna Steyr. V jejím závodě poblíž Štýrského Hradce aktuálně vyrábí tři modely s logem X na kapotě. Jako první se tam začala vyrábět elektrická SUVčka s označením G6 a G9, která letos ještě doplnil elektrický sedan P7+. Brian Gu, místopředseda představenstva společnosti XPeng, ale na profesní síti LinkedIn, nedávno oznámil přípravy na zahájení výroby čtvrtého modelu. To později potvrdil i generální ředitel automobilky. Aktuálně ale není zcela zřejmé, o který model půjde. S velkou pravděpodobností by se však mohlo jednat o vlajkové MPV XPeng X9, jehož prodej automobilka nedávno spustila na německém trhu. X9 stojí na moderní 800V platformě, nabízí prostor pro 7 osob a poskytuje mimořádný komfort. Další možností by pak mohlo být spuštění výroby modelů řady Mona. První model této série, relativně dostupný elektrický sedan M03, značka představila na čínském trhu již před 2 lety. Alternativně by se ale také mohlo jednat o od sedanu odvozené kompaktní SUV kupé L03. Značka již dříve totiž naznačila záměr uvést novou modelovou řadu i v Evropě. Vozy značky XPeng vyráběné v Rakousku jsou určené výhradně pro evropské trhy, tedy i pro ten náš. Značka tak u nás aktuálně nabízí oba modely SUV a i sedan. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

noviny nevyjdou ve zvláštním vydání, nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní,

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin, to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Každoročně se v trampských tamtamech objevuje touto dobou vítěz ceny Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis roku. Jak pak by ne? Za prvé, náš dlouholetý kolega Milon Čepelka byl dlouhá léta vedoucím poroty a nyní je jejím čestným předsedou. A za druhé, dobrodruzi a cestovatelé z této soutěže se často nebojí vypravit do míst, o kterých my pouze zpíváme z pohodlí naší domácí přírody. Dnes bych rád přivítal v tamtamech vítěze ceny Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis roku 2025, novináře Eduarda Freislera. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer.
1: Jak se tancuje kubánské tango v rytmu blues? Jak moc se za poslední dekády Kuba změnila? Co je na Kubě i v těchto těžkých časech krásné a co naopak člověku připomíná absurdnost dějného experimentu? O tom všem si dnes budeme povídat. Pokud by vás cokoliv zajímalo, tak nám napište na SMS bránu, e-mail či přes mobilní aplikaci. Přeju vám příjemný poslech.

0: Na Country Radio posloucháte Tremské tamtamy dnes s novinářem Eduardem Freislerem. Pane Freislere, vy jste žil a působil přes 10 let ve Spojených státech, přesto vás hodně táhla Střední a Latinská Amerika. Kde se u vás tahle vášeň vzala?
1: Vášeň pro cestování? Asi už od malička, tak my se později budeme bavit o Hanzelkovi Zikmundovi a oni byli pro mě takové to první ponouknutí k tomu a ten svět objevovat. Ale já jsem vlastně do toho New Yorku přijel s takovým velkým plánem, chtěl jsem tam vystudovat a získat nějaké kontakty na americká média a pak se posunout do nějaké třetí země. A v roce 2018 se mi nabídla Venezuela, protože je to kousek od Spojených států, oni jsou velice bohatí na přírodní zdroje. Ta komunistická nebo socialistická revoluce tam zažívala velkou krizi, vypadalo to na velký sociální, morální, ekonomický kolaps. Tak jsem si říkal, že to bude přesně ta země, do které bych se měl podívat a psát pro ty americká média, což se teda nakonec jsem podařilo.
0: Když se trochu vrátíme do minulosti, vzpomenete si na vaši první cestu do zahraničí, třeba když jste byl kluk a řekl jste si, jo, cestování to bude moje?
1: Já si myslím, že to byl Burgas v Bulharsku. Myslím, že bylo 9 nebo 10 a asi jako každý dítě jsem se rozběhl k moři, abych zkontroloval, jestli opravdu je slaný nebo ne. A pak jsem u toho moře dlouho stál a vlastně jsem nechápal, jak je možný, že tý soli je tam tolik, že i ta kapka prostě na tom prstu, v té ruce byla tak slaná. Takže to bylo Bulharsko, no a myslím, že tam mě to chytlo hned, protože jsem samozřejmě sledoval ty lidi a zjišťoval jsem, že mluví úplně jiným jazykem, že dělají jiné věci, a že jinak jedí, jinak se radujou. Tak myslím, že to začalo možná v těch 9-10 letech.
0: Jak Masaryk říkal, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem, souhlasil byste s tím, že i do kolika zemí a kolik kultur vlastně člověk pozná, tolikrát je člověkem?
1: Asi bych s tím souhlasil, ale pro mě je důležitý, že když jsem v nějaké té zemi, tak se snažím tomu jazyku porozumět, i když třeba jsem tam poprvé, tak se snažím s těma lidma mluvit v tom jejich jazyce, protože tím pádem se dozvíte o nich víc a není tam žádná bariéra, žádný filtr, takže pro mě je to vlastně úplně zásadní a na tu Kubu třeba už opravdu jezdím 25 let a už když jsem tam měl poprvé, tak jsem měl nějaké základy španělštiny, než jsem to tak vylepšil, že teď se s nima prakticky bavím v nějakém slangu a oni mi tím pádem o sobě i o těch svých životních okolnostech odhalují daleko víc.
0: My se dnes budeme bavit právě o vaší knize Kubánské tango v rytmu blues. Možná teď jenom úvodem, než se k tomu dostaneme víc. Vy tu knihu máte vlastně psanou v rozpětí 25 let. Kdy jste se na tu Kubu tedy podíval poprvé a za jakým účelem?
1: To bylo na podzim roku 2000, kdy jsem tam měl vyloženě ze zvědavosti. Byla to takový ten trend mezi mými kamarády, už si se byl podívat na Kubě, než to spadne, tedy než tam spadne komunistický režim. Takže jsem tam prostě jel vyloženě jenom se podívat a už tehdy jsem tam zažil jednu takovou velkou první epizodu a ani jsem nevěděl, že samozřejmě o tom budu psát knížku, to bych si nepomyslel v té době, ale udělal jsem si samozřejmě poznámky do svého deníku, protože já jsem takový deníkář trošku, což doporučuji každému, kdo by chtěl udělat nějaký časosběr, že potom zjistí, že to, co má v hlavě v ten moment a to, co měl v hlavě před 10, 15, 20 lety, se strašně liší. Takže vlastně už ta první věc, kterou jsem tam zažil, tak se objevila v nějaké druhé kapitole, třetí, pokud tedy započítám ten úvod.
0: Pojďme za muzikou. Hop, trop, lodníku flamenta, nové struny, padají hvězdy z nebe.
2: Já hned

Vlny s kocápkou si házeli a každý dostal strach a my lodníci se vsázeli, kdo přežije ten krach. Všechny krysy z lodě zmizely a v dálce maják zhas a první byl hned kapitán,

0: Zpíval David Richter. V tremských tamtamech máme dnes vítěze ceny Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis roku 2025 Eduarda Freislera. Vy jste se tím vítězstvím zařadil po bok Jiřího Paše, Petra Jana Juračky či Lenky Linhartové, proto mám teda obzvlášť slabost. Je to pro autora zadosti učení, že se jeho cestopis stane vítězem této ceny? A tak nebuďte skromný.
1: Tak asi určitě, tak člověk, já si myslím, že každý člověk touží potom, aby jeho práce dostala nějakého uznání. Takže asi bych lhal, kdybych řekl, že mi to je úplně jedno, ale navíc není, protože jak už jsem řekl, k Zikmundovi a Havelkovi mám velkou úctu a spojuji si s nima spíš to hezčí dětství. No.
0: Jsou pro vás třeba právě, pokud jste tedy asi velký čtenář toho byl v dětství, byli pro vás nějakým způsobem vzorem toho, jak tu novinářskou práci dělat na těch cestách?
1: Tak já jsem byl
0: nebo inspirací. Jako.
1: Určitě inspirací. Já jsem byl dítě a ještě jsem nevěděl, že bych, já jsem spíš chtěl být dobrodruh než novinář. I když samozřejmě tato naše práce občas zažívá takové dobrodružné kapitoly nebo epizody, ale mě asi na nich baví to, že vlastně oni byli bez toho filtru, že jo, my teďka trošku žijeme v době, kdy si na Instagram dáme fotografie, změníme si tam počasí a možná i svoji nějakou fyzickou váhu a výrazy, já nevím, co všechno dáme, lepší barvy, a když to oni tohle neměli, že jo, takže oni mi ten svět ukazovali tak trošku jako v syrovosti a hlavně zajížděli do končin, o kterých jsem vlastně ani neměl tušení a určitě ve mě něco zapálili, tehdy to jsem přesvědčený.
0: Myslíte si, že mohou vlastně ty jejich díla říct ještě něco dnešku, nebo vlastně k tomu, jak přistupovat k pozorování na cestách, nebo už jsou to prostě jenom historiografické záležitosti na zkoumání?
1: No já si právě myslím, a znovu se vrátím k té technologii, že vlastně oni možná jednou v nepříliš vzdálené budoucnosti vlastně budeme moct porovnávat, jaký ten svět jako opravdu byl, než tenhle ten svět, který je trošku zdeformovaný a vlastně přečvíkaný nějakou AI třeba, že jo? A hlavně tím, že člověk někam jede a spousta lidí kolem mě už tam třeba byla, už mi dává do hlavy obrazy nebo jejich vlastní zkušenosti, jejich vlastní postřehy a já už tam vlastně jedu s nějakou jakoby představou, když to oni často jezdili opravdu do panenské přírody a tohle to v té hlavě neměli, takže si to vlastně utvářeli podle svého. Takže myslím si, že jednou bude dobré je vidět, tak aby si člověk říkal, aha, takže tohle bylo to pravý, tohle je trošku klam.
0: Mě fascinovalo jako kluka, když jsem četl Afrika snů a skutečnosti, jak se to jmenovalo, první díl, jak oni vlastně jedou tou rozbombardovanou Evropou, zničenou. Vlastně než se tam vůbec dostanou, tak tam popisovali Německo, jak vypadalo. A pak se mi dostala do ruky taková knížka Zvláštní zpráva číslo 4, nevím, jestli jste to někdy měl v ruce. A to oni vydali o tehdejších poměrech v Sovětském svazu. Proto právě tehdy Jiřího Hanzelku úplně zatrhli, nemohli vlastně publikovat. Tak se mi líbila i ta jejich vlastně novinářská odvaha. Oni se na těch cestách třeba potkali s Eduardem Grišem, který tady byl naprosto Tak to si myslím, že by vlastně mohlo být vzorem, že?
1: Určitě. Já jsem si ještě u toho vzpomněla, nechci teda odskakovat do Hanzelky a Zikmunda, ale mám strašně rád polského novináře, on se jmenuje Kapušinský. A třeba jeho styl té literární reportáže mě totálně uchvátil v nějakých 20, 25 a on se teda vydával také do, vlastně on se mimo jiné proslavil tím, že byl v Africe v době, kdy ty jednotlivé africké národy získávaly nezávislost na koloniálních mocnostech a byl u takového velkého dění, ale vždycky to často tady píše přes osudy konkrétních lidí a popisuje tu krajinu a tak to jeho pero mě opravdu jako uchvátilo.
0: V dalším vstupu se již dostaneme na slibovanou Kubu. Upozorním pouze ještě na to, že vítězný cestopis Eduarda Freislera se jmenuje Kubánské tango v rytmu blues a je k dostání ve všech dobrých knihkupectvích.

0: Dozněla skladba Pátý den v týdnu, hráli Kátyho, zpíval Petr Třebický. S Eduardem Freislerem se nyní v Trnavských tamtamek vydáme konečně na Kubu. Název vaší knihy Kubánské tango v rytmu blues. K čemu má odkazovat?
1: Je vlastně jednoduchý, protože tango se tancuje ve dvou a já jsem tam, samozřejmě to není muž a žena, ale Castro a kubánský lid, protože opravdu on tu revoluci založil v 59. roce, a i když teď už je 10 let po smrti, tak prakticky pořád tancují podle not toho režimu nebo podle toho kastrismu. No a tancuje se samozřejmě tak spíš jakoby ohnivě a určitě se netancuje v blues a to blues samozřejmě odkazuje a takový ten trošku plahočivý a smutný život, který ty Kubánci vedou i přes to, že i v těch nejhorších chvílích oni přeci jen si tu svoji radost ze života zachovávají, což je jedna z velkých inspirací, které na tom ostrově zažívám kdykoliv, když tam přijedu.
0: Já jsem záměrně před vstupem pustil KTO, píseň zpíval tedy Petr Třebický, který nedávno u nás v rádiu vzpomínal na to, jak jezdili v 70. letech na Kubu koncertovat. Mluvil o našlapaných sálech, výborné náladě, pomalu, jak kdyby to tam bylo zalité sluncem, ale ptám se, opravdu ta Kuba v 70. a 80. letech před zhroucením Sovětského svazu takto vypadala, nebo to bylo jenom zdání zahraničního umělce?
1: Tak oni si nežili úplně špatně, protože ten Sovětský svaz je prakticky sponzoroval a nejen to, vlastně sponzorovalo bývalé Československo. Já už jsem to někdy řekl v nějakém rozhovoru předtím, třeba můj otec se vztekal, když zjistil, že mu strhli z výplatní pásky peníze, které se posílily na Kubu jako v rámci nějaké bratrské socialistické pomoci. Bez toho, aby on to chtěl. No. Takže oni tam jim přitékalo spoustu peněz na ten ostrov a i turismus v té době sice neexistoval, chci si tedy říct, protože vlastně masové turistice to Fidel odevřel až v nějakém roce 1993, protože ty lidi chtěl úplně totálně kontrolovat a nechtěl vlastně, aby přijížděli západňáci a nějak mu ten jeho lid nakazili nějakou jinou vizí života. Takže ten ostrov, zvlášť v 70. letech, tam se nedostal, byť třeba západní magazín. Jo. Ale ty peníze přicházely a ti lidé do dneška mají takzvané

0: balítat a to a koukat na tu techniku, že vlastně to poměrně byl chillý, ta výměna těch zkušeností, že jsem vlastně se i podívali dost.
1: No, určitě a přijde vám opravdu vtipný, já když jsem zamířil poprvé do vesničky Ku, je to malá vesnice na východě Kuby, to se říká Oriente, je to nějakých 800 nebo 900 kilometrů od Havany, a kam jsem přijel do rodiny mé budoucí ženy, teď už tady bývalé ženy, a udělali jsme tam takovou party, koupil jsem prase, opékalo se a najednou přišel 50-letý Kubánec a v ruce držel takový sešítek, do kterého já jsem se jako v první třídě psal ty první písmenka, to A a B, a on na mě vytasil jako češtinu, ale to nebyla čeština, já jsem tam byl v tom baráku poprvé 2003, ale to byla čeština třeba z roku 85 a mluvil třeba o Prioru, že jo, socialistický supermarket a o tom, jak dělal ve strojírnách ČKD, že jo, to už taky dávno neexistuje. A vlastně mi zněl jako komunistický hlasatele, že jo, z 80. let, když jsem poslouchal ty komunistické zprávy, tak jsem se hrozně smál a říkal, tady ten sešítek mi ležel tolik let a ty jsi první Čech a asi i poslední, který do Kuweta kdy přijel, tak jsem si chtěl pokecat česky, no, tak to bylo dojemný.
0: Já tady teď mám skladbu Chan Chan. To je taková ikonická skladba pro Kubánce. Možná proč je tak slavná? Co to je vlastně za píseň?
1: No tak Chan Chan je vlastně asi největší hit té slavné legendární skupiny Buena Vista Social Club, která vlastně ti muzikanti, už jim bylo přes 70, mohli vyrazit na první velké turné, kde je Castro nechal vyrazit, a myslím si, že hudebníci, kteří zažili komunistická léta, tak se dokáží s nima do nich nějak vžít, protože i když vyprodávali ty koncertní sály, tak když pak přijeli domů, tak dostali akorát nějakou výplatní pásku, pár pesos, protože samozřejmě většinu výdělku si bral ten Castrův režim, a Chan Chan je samozřejmě i na té slavné desce, které se prodaly miliony kusů, takže je to, teď když třeba jdete Havanou, tak Chan Chan tam uslyšíte opravdu každý večer.
0: No tak si pojďme tuto skladbu pustit, myslím si, že je to rozhodně premiéra u nás v rádiu.

0: Tremských tamtamek dozněla tématická skladba k dnešnímu povídání, protože tu máme autora knihy Kubánské tango v rytmu blues Eduarda Freislera. Jak je možné, že vlastně v době, kdy se na celém světě bavíme o tom, že Kubánci trpí nedostatkem jídla, výpadky elektrického proudu či nefunkční infrastrukturou, nabízí, a to zmiňuji jenom cestovky u nás, když jsem si to dneska projel, dovolené na Kubě s krásnými hotely, památkami a čistými plážemi?
1: Tak já nechci urážet nějaké cestovní kanceláře tady nebo zpochybňovat nějaký jejich podnikatelskou strategii, ale oni ty lidi většinou navezou třeba do Varadera, což je takové all inclusive, takový resort, kde prakticky oni tu opravdovou Kubu nezažijí. Vlastně zažijí jenom tu blištivou Kubu toho tance, těch doutníků, těch nablízkaných starých Amerik, ale prakticky nepoznají tu ulici, která je úplně o něčem jiném.
0: Dalo by se říci, že jsou tedy místa na Kubě, do kterých je jako pro ten účinek na ty turisty investováno víc peněz, aby to tak jako vypadalo okatě, vlastně podobně jako to vidíme u jiných autoritářských režimů, a zbytek prostě chátrá?
1: Tak to jste řekl naprosto přesně. Ten turista je totální priorita, vlastně záchranné lano pro ten režim, protože Kuba už vlastně nějakých pár, určitě po roce 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz, tak prakticky vsadila na tu turistickou kartu a bez toho turismu oni nemají vlastně šanci přežít. A i jsou teď v té strašné špatné ekonomické situaci i kvůli tomu, že od pandemie vlastně tam ten turismus klesá a teď díky ropné blokádě Donalda Trumpa, kdy vlastně ten ostrov nemá palivo a přestaly fungovat továrny a zemědělská výroba, nejezdí hromadná doprava, tak tam samozřejmě ti turisté nepojedou, protože co chce ten turista? Chce samozřejmě to, aby měl hezký pokoj s klimatizací, aby se mohl natankovat a kamkoliv se jet podívat, aby nezažil nějaký výpadek elektřiny, aby neviděl v ulici odpadky, protože samozřejmě popláři tím, že nemají ten benzín, tak nemůžou jet, aby to uklízeli. Takže ten turismus je pro ně opravdu vlastně ten jediný zdroj valut, nebo jako tedy peněz. No.
0: Jací jsou běžní Kubánci?
1: To je samozřejmě těžký, protože já bych vlastně nedokázal říct, jací jsou Češi, abych nezaběhl do nějakých stereotypů, ale z toho, co já jsem za těch poslední 25 let zažil, tak oni jsou to hrozně vřelí lidi vlastně ze srdce na dlani, ale samozřejmě tím, že zažívají už léta toho materiálního nedostatku a faktu, že opravdu mnozí z nich hladoví, tak někdy takové to přátelství, které vám hned nabízí po 5-minutovém setkání, je samozřejmě dané tím, že od vás chtějí ty peníze, takže člověk, který by třeba chtěl se tam nějak zpřátelit nebo zaplout do té společnosti, tak by se měl dávat pozor, že často je to u těch Kubanců samozřejmě z výpočítavosti. Ale nechci samozřejmě užít takhle silné slovo. Já asi, kdybych byl v jejich situaci, tak bych se taky pokusil od nějakého západního turistu získat nějaké peníze ve chvíli, kdy prostě nemáte jídlo ani, řeknu to třeba, toaletní papír, tak když vám ten turista dá pár dolarů a vy si tohle to můžete i hned jít pořídit, tak asi bych prostě dělal to samé, co dělají oni. No.
0: Vy jste tam byl, kolikrát jste tam vlastně byl na Kubě, dá se to spočítat?
1: Od roku 2000 třeba 10krát, 11krát. Ty pobyty byly, jako párkrát jsem tam byl i 3 měsíce, někdy jsem tam byl třeba jenom týden, takže já vlastně nedokážu úplně přesně říct, jak dlouho, ale asi jsem v žádné jiné zemi nebyl tak často, kromě Spojených států.
0: Když tam člověk jede jako turista, má šanci se podívat i mimo nějaké prostě vyznačené lokality? Může se jít podívat, jak ty běžní Kubánci žijí?
1: Určitě, tak já jsem tohle to dělal prakticky hned od začátku. On s váma nejezdí žádná nějaká státní gorila, která by vám říkala, nebo která by na vás dávala pozor, nebo se na vás dívala nějakým ostrým okem, nebo tedy hlídala ty Kubánce, s kterými vy se bavíte, to tam neexistuje. Ale já vám teda řeknu jeden příběh. Já když jsem přijel poprvé tedy do toho Kueta, jak už jsem tam mluvil o té své bývalé ženě, tak první, co jsem musel udělat, že jsem jel do Majary, což je další tedy město, které se zpívá v písni Chan Chan, a tam jsem musel zaplatit $30 za to, že budu spát v Kuetu. A já jsem se teda divil, proč mám platit vlastně peníze za to, že budu bydlet u kamarádů, nebo stalo se to i v době, kdy už jsem byl dávno jako ženatý s tou Kubánkou a i tak jsem vlastně musel platit poplatek za to, že budu spát pod střechou své rodiny prakticky. A oni říkali, no to je potvrzení, že nejsi žádný sabotér nebo terorista, že o tobě víme a můžeš tady prostě v klidu být, protože teď už prostě o tobě vědí i ten úřad, i místní policista, který se na mě přišel podívat, teda jak vypadám a co tam jako budu dělat nebo nebudu dělat. Takže tohle bylo trochu něco jiného, ale jinak samozřejmě člověk si může pronajmout turistické auto nebo nějakou starou Ameriku, obyčejného Kubánce, kterého potká na ulici, a když je to tedy taxikář a může si prakticky kamkoliv vyjet. Teď je to samozřejmě těžší kvůli tomu, že to palivo je opravdu drahé. V tom dubnu, když jsem tenhle ten rok byl, tak litr vycházel na 200 korun. Takže se nedá jet na ten východ, ale nějakých v rádiusu nějakých 100 kilometrů od Havany se to i tak dalo. I přes ty obrovsky drahé pohonné hmoty.
0: Dobře, děkuju. Tak pojďme zase za muzikou a pak budeme pokračovat.

0: Hrála brněnská karabina, vy posloucháte Tramské tamtamy, které dnes s Eduardem Freislerem věnujeme vlastně Kubě. Možná, co vás osobně na Kubě tak fascinuje, že se tam stále vracíte?
1: Tak teďka samozřejmě s ohledem těch 25 let ty příběhy, já chci vědět, kolik, jak některé osudy prostě skončí svým způsobem, protože ten oblouk vyprávění už sleduju nějakou dobu. Ale asi mě tam nejvíc přitahuje ta, už jsem o tom mluvil, ta dobrosrdečnost a taková ta až nakažlivá radost ze života. Teď se mě někdo ptal, kam bych mu vlastně doporučil jet, do jaké krajiny, nebo podívat se na nějakou architekturu nebo nějaká umělecká díla, a já vždycky říkám, a jestli by si chtěl pochopit jako Kubu a dobře se pobavit, tak je to prostě rumba party ve vnitrobloku, kde se sejde desítky lidí a prostě trsají až, já nevím, do ranních hodin. Samozřejmě teď je to trošku horší, protože ti lidi jsou opravdu zesláblí, protože život zpráva je špatná, prostě nemají dostatek toho jídla a často se nemůžou vlastně ani osprchovat, protože nejde ten proud, tak už to trošku jakoby vymezalo, ale já jsem to tam zažil teda před 10-15 lety a bylo to totálně spontánní a tam se vlastně mluví o tom, že ten tanec je vlastně takový dialog mezi mužem a ženou a když vám to spolu klape v tanci, tak vám to možná klape i v soukromém životě a ve vztahu, protože vlastně předvídáte krok toho dalšího a v té spontánnosti vy vlastně vytvoříte ten tanec, že jo? Tam nejsou žádné pravidla, oni se vlastně ten nejlepší pár se vlastně vycítí v těch pohybech, tak to mě tam tehdy zaujalo. A mi nějaký učitel říkal, učitel salsy, že dával hodiny někde v Los Angeles a tam zjistil, že tam pro ty Američany je to o té osilnivosti nebo se jako předvíst, ale na Kubě je to vlastně o tom vnitřním dialogu.
0: Vy už jste teď o tom mluvil, já osobně mám také několik přátel, kteří mi říkali, že by se na Kubu rádi vypravili. Mě by to teda také zajímalo, ale oni vždycky mluví o tom, že by chtěli vidět ty památky, architekturu, navštívit přírodu, která je tam také krásná. Je vůbec dobrý nápad tam teď jezdit?
1: No, jestli vám nevadí tedy všechny ty strasti, že jako vám ani to ještě celkem samozřejmě jde, když bydlíte v nějaké turistické oblasti, tak vám tam ten proud zřejmě půjde, protože ten režim se snaží o to, aby ten turista se tam aspoň tedy nějak jako cítil pohodlně, ale jakmile vyjedete na venkov, tak se musíte smířit s tím, že když padne tma, tak padne tma a nikdo vám nerozsvítí a toho benzínu je opravdu málo, takže určitě velkou část té Kuby prostě nemůžete vidět. A potom samozřejmě, zvlášť, když mluvíte španělsky, tak ti lidé vám po čase začnou vyprávět o utrpení, bolesti a strádání a na někoho to třeba může působit špatně. No. Takže to zrovna není nějaká země, kam byste si vyjeli odpočinout nebo tam zažít nějakou velkou zábavu, no, protože je to opravdu země, která strádá.
0: Možná ještě poslední otázka. Když reflektujete těch 25 let, co tam jezdíte, myslel jste si už tehdy, že to takhle dopadne a bylo to už tehdy tak hrozné jako teď a jenom se to vygradovalo, nebo to prostě ještě tehdy ten režim nějak ustával a dneska s tou dobou, jak se posunula, už je totálně mimo?
1: No já mám pocit, že to spíš jako trošku pustné, jo? Že třeba v tom 2000-2003 tam ty baráky také těm lidem padaly na hlavu, lidé měli hlad nebo neměli peníze. Objevují se tam pro mě takové vlastně epizody, které se opakují po těch 25 letech. Často tam potkávám lidi, jejich životní prostor je vlastně minimální, protože nemají peníze vlastně a ani energii na to, aby, vždycky to říkám, aby měli vlastně šanci na nějaký životní rozlet, protože bohužel jsou takhle deprimováni a takhle drceni tou diktaturou, takže někteří ti lidé vám prakticky budou připadat stejní a pak zjistíte vlastně, že jste je nepotkal včera, ale před 25 lety.
0: Vítěz ceny Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis roku 2025 Eduard Freisler byl dnes naším hostem. Já bych jenom upozornil, že kniha se jmenuje Kubánské tango v rytmu blues. Všem jí moc doporučuji. A vám moc děkuju, že jste dneska přišel. Mějte se moc hezky, co vám daří.
1: Díky za oslovení a mějte se hezky.
0: Kamarádky, kamarádi, to bylo pro dnešek vše a za týden se budu těšit na slyšenou. Mějte se, ahoj. Thank you.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Loděnice Děhylov připravila v předvečer ostravské country fontány dvojkoncert. Zveme nejen ty, co se v areálu ubytují, ale všechny ostatní nedočkavce a příznivce skvělého bluegrassu v podobě dvou vynikajících bluegrassových kapel Poutníků a Tigráše. Poutníky a Tigráš uslyšíte v pátek 19. června od 20 hodin. Máme pro vás pozvánku na vystoupení Pepy Pilaře. Vidět ho můžete v pondělí 22. června od 20 hodin v restauraci U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Zlaté šedesátky se chystají v pátek 26. června od 18 hodin do pivnice na Prašivce v Ovenecké ulici v Praze. Čeká vás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. V pátek 26. a v sobotu 27. června zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí zámeckého parku v Oslavanech. Takové bude hříšné folkové léto. Kapela Blue Apple spořádá 7. ročník Rádlo Festu. Vystoupí kapely od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven bude i doprovodný program, takže tam byste rozhodně neměli chybět. Sraz je v sobotu 27. června ve 14 hodin. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Příjemný a ničím nerušený úterní večer vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia a vítejte pochopitelně také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Dneska jsem si pro vás připravil a vybral ze svého hudebního archivu několik písní. S některými se vrátíme, když tak na to koukám, no minimálně do 90. to bude. S některými možná i dál, ale uvidíme. V každém případě začnu jednou velmi proslulou country písní, která pochází od kapely Alabama. Jmenuje se To Closer You Get. A pánové ji nahráli v roce 1981, i když některé dotáčky ještě dělali i v roce 82, ale celé to album vyšlo v roce 1983. No a na tom albu, které nese název jako ta píseň, kterou za chvíli uslyšíte, tak byly takové perly jako jejich další krásná skladba Lay Down Love nebo Red River, Dixieland Lie, Dixie Boy, Alabama Sky, tedy album plné hitů. No a čtveřice hudebníků z kapely Alabama si je samozřejmě napsali sami. No a tuhle tu písničku vám teď pustím v takové krásné úpravě, ve které uslyšíte i samotnou Alabamu. Ale oni si do té písně pozvali tak mladou dvojici, která se říká Ellie Young Band, což je, nechci říkat schválně kapela, i když oni jsou samozřejmě obklopení kapelou, ale je to především duo, které pochází z Texasu, z Chambalu. Pánové Mike Ellie a James Young se potkali poprvé na univerzitě v severním Texasu. No a tam už našli zalíbení vzájemné v muzice, což byla moderní country hudba. No a začali pracovat, začali skládat písně, dostali se do Nashvillu, záhy podepsali smlouvu s jedním velkým vydavatelem, no a pak už to šlo ráz na ráz a teď už dá se říct, že několik let, tedy oni začali v roce 2000, tuším, tak několik let teďka už patří mezi takovou špičku ve světě country. A s kapelou Alabama se setkali na desce, kde takových duetů bylo více. Byl tam ještě třeba Jason Aldean nebo Dwight Yoakam a další zpěváci, kteří si rádi přišli zaspívat a poklonit se legendární Alabamy. Takže Ellie Young Band a Alabama, To Closer You Get. Přeji vám hezký poslech.

To byla skvělá Zuzana Navarová, písnička Orlice. Teď mám pro vás další skvělou dámu. Ta bude tentokrát až z Kalifornie, z města Eureka, což je mimochodem krásné město. A ta dáma se jmenuje Sarah Bareilles. Je to nejenom výtečná zpěvačka, ale také skvělá pianistka, ale hlavně skladatelka. Ona na sebe upozornila už před mnoha lety, hned prvním singlem, který vydala. Ten měl ohromný úspěch, dokonce byla navržena na cenu Grammy. Okamžitě přišla nominace a na další prestižní ocenění. A aby to nebylo málo, tak ona také skládá muziku pro divadelní představení a muzikály. A dokonce se její muzika dostala až na Broadway. Tam komponovala muziku pro muzikál, který se jmenuje Waitress, a za to dokonce byla nominována na cenu Tony, což je opravdu takové to nejprestižnější ocenění pro všechny ty, kteří dělají muzikály. A samozřejmě byla také nominována na další cenu Grammy. Takže velmi šikovná dáma. A já si vzpomínám, že jsem kdysi před dlouhými lety, možná to bude takových 20 let určitě, si myslím, slyšel jednu její písničku, která vlastně může za to, že ona dodnes prodala něco kolem 5 milionů alb a něco kolem 15 milionů singlů, pouze tedy ve Spojených státech, nebavím se o zbytku světa. A ta písnička má krásný název, jmenuje se Love Song.

To byla Druhá tráva a písnička z jejich nádherného alba Starodávný svět z 90. let. Teď se naskok vrátíme do roku 1969, kdy Elvis Presley zaznamenal, dá se říct, takový návrat, jak se říká comeback. A byl to comeback, který se vším všudy. Podařilo se mu to, protože sami to jistě znáte z různých filmů nebo dokumentů, že němu se dařilo, ale pak to šlo malinko z kopce, ale on tu svoji hudební dráhu nakopl znovu, a to doslova do písmene. A sice album From Elvis in Memphis, které bylo plné skvělých písní. A jednou z nich také byla skladba In the Ghetto. Velký světový hit, píseň, kterou znáte také v podání Karla Zicha a Spiritual Quintetu s krásným českým textem Františka Novotného. Tak tahle ta píseň se vlastně zasloužila o to, že se Elvis takzvaně vrátil na scénu. Tu píseň pro něj napsal jistý Mac Davis, což byl americký skladatel, také zpěvák, který zpíval na svých vlastních koncertech, no ale skládal krásné písně. Mimochodem pocházel z Lubbocku v Texasu, o kterém jsem včera vyprávěl v souvislosti s Waylonem Jenningsem, který složil píseň téhož názvu, tedy Lubbock, Texas. No a pro Elvise Presleyho nenapsal jenom tuhletu jedinou, byť tedy hitovou píseň, ale napsal pro něj i další skladbu, která se jmenuje Don't Cry Daddy, což je další píseň, která může za to, že Elvis se vrátil zpátky na scénu, takže hned dva veliké hity. No a v té sezóně Elvis vydal ještě další písně jako Kentucky Rain nebo Suspicious Minds, což jsou veliké hity. No a já vám teďka píseň In the Ghetto pustím v jedné z mnoha úprav, které, abych pravdu řekl, tak sbírám, mám je rád. A o tuhletu úpravu se postarala country zpěvačka Reba McEntire a černošský country zpěvák Darius Rucker. A pro mě je to jedna z nejhezčích verzí. Tak pojďte, zaspomínáme na Elvise.

Tak to byla taková moje malá osobní vzpomínka na rok 1998 a na první country muzikál v Čechách, Benzína Makeup, který jsme hrávali v Praze v divadle U hasičů. Sice ne dlouho, ale ta představení byla vyprodána a všichni jsme si to nesmírně užívali, protože jsme se na jevišti sešli s Věrou Špinarovou, Marcelou Březinovou, Denisa Marková tam byla tenkrát, Tomáš Linka, Jana Trčková od Schovanek, Tomáš Trapl, starý muzikálový Matador a spousta dalších. Byla tam taky živá kapela, která byla na jevišti, no byla to krásná doba, moc rád na ní vzpomínám. A tohle byla vlastně titulní píseň, která celý ten muzikál i otvírala. Teď se vrátíme do roku 1993, kdy Dwight Yoakam vydal naprosto neskutečnou desku s názvem This Time. Řekl bych, že to byl jeden z jeho takových pomyslných vrcholů, protože ta deska byla a je stále plná velikých hitů, které dodnes musí Dwight Yoakam hrát na svých koncertech. A já vám teďka pustím jednu z nich. Také si vzpomínám, když mi tehdy jako novinku tu desku celou poslal z Kanady můj letitý kamarád Radek Tížek, zvaný Reďák, který nás bohužel shodou okolností nedávno opustil. Byl to vynikající muzikant a sám skladatel a zpěvák. A tenkrát jsem dostal od něj ještě magnetofonovou pásku, si vzpomínám, a dal jsem ji do přístroje a byl jsem přešťastný, že můžu poslouchat tak skvělou muziku. Tak pojďme zazpomínat Dwight Yoakam and the Lonely Yet.

Když se prolíná country hudba s jinými hudebními světy, tak to je něco, co já mám velice rád. A mám to také rád v momentě, kdy se jedná o nějaký naprosto jasný, veliký hit, což je případ písně, kterou uslyšíte za malý moment. Jmenuje se Listen to the Music a v roce 1972 tuhle tu píseň nahrála kapela Doobie Brothers. Písničku napsal jeden z jejich členů, Tom Johnston, což je, no dá se říct, hlavní zpěvák a takový hybatel té kapely. A z písničky se stal opravdu obrovský hit. Na hitparádě Billboard Hot 100 byl v roce 1972 na 11. místě téměř okamžitě, no ale potom se píseň rozlétla do celého světa a je to obrovský hit dodnes. No a tuhle tu písničku Doobie Brothers nahráli znovu ve studiu po mnoha, mnoha letech. Bylo to, no, po nějakých 40, možná 45 letech a do písně si pozvali dva zpěváky, kteří samozřejmě se světem rocku a popu nemají nic společného, krom toho, že by ty žánry dokázali svým hlasem také určitě oblažit, ale jsou to country zpěváci, a sice Blake Shelton a Hunter Hayes. No a společně s Doobie Brothers znovu naspívali tenhle ten obrovský hit Listen to the Music.

To byl Tomáš Linka a Fešáci, krásná balada poprvé. Dneska jsme se hodně tedy motali kolem těch devadesátek, tak pojďme ještě jednou navštívit tato léta, která byla, řekl bych, docela zasvěcena country hudbě, protože devadesátky jsou skvělé a ty písně dodnes fungují. Rád bych teď zazpomínal na jednu, kterou v roce 1998 vypustil do světa, tuším, že to bylo někdy v lednu nebo v únoru, country zpěvák Tracy Byrd. To album se jmenovalo I'm from the country a do světa vyslal single v podobě stejnomenné písně. A byla to trefa do černého. Všichni milovníci country okamžitě tuhle skladbu začali milovat, hrála se všude, tančili se na ní line dance. Taková zajímavost, že na vlastně zrodu té písně se podíleli tři autoři a jedním z nich byl také kytarista slavné kapely The Kentucky Headhunters. Takže vidíte, tak mohl tu písně napsat pro svoji kapelu a byl by to taky hit. Ale tam je to prostě jedna rodina. V Nashville, v té country hudbě, tam se všichni znají, mají se rádi a vzájemně si třeba napíšou písničky, zaspívají si vokály ve studiu. Tak, jak to má v muzice zkrátka být. Tak jdeme na to. Tracy Byrd nám zaspívá o tom, že je z venkova. I'm from the country.

Tak a na závěr dnešní hodinky country je všechno, co se mi líbí, si dáme něco hodně dřevního z míst, kde country hudba začala. Bude to písnička, která pochází z alba Bruce Springsteena, které bylo naprosto mimořádné, jmenovalo se The Seeger Sessions a zvláštní bylo v tom, že to byly písně, které kdysi hrával slavný Pete Seeger, který dokonce navštívil i Prahu, kde na tom koncertě tenkrát byl Spiritual Quintet. Na tom koncertě také Marko Čermák uviděl Pete Seegera s Benjem a podle jeho fotografie si pak Benjo sám stavil, čili přelomová záležitost. No a rocker Bruce Springsteen to pochopil také, kde ta hudba vznikala, odkud to všechno pramení, a proto vzdal tímto albem poctu právě Pete Seegerovi. A já jsem z něj vybral krásnou píseň Olden Tucker. No a budu se na vás těšit samozřejmě po 21. hodině. Petr Kocman vám přeje hezký večer. A tohle je Bruce Springsteen.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na

V roce 1975 tuhle tu písničku Fešáci natočili na své první album Ostrov Fešáků. Ten originál pochází od Mela Tillise, no a český text téhleté písně napsal Pavel Brimer, který písničku samozřejmě také zpíval. V této hodině se můžete těšit na krásné další písně od dalších interpretů, zpěváků, zpěvaček, kapel, ať už countryových nebo trampských, folkových a kdo ví jakých ještě. Jenom tak namátkou se můžete těšit třeba na písničku Country Boyovi.

Dnešek je plný zajímavých událostí. Pojďme tedy do historie a podíváme se na některé z nich. Roku 1912 byl na Petříně v Praze odhalen pomník Karlu Hynkovi Máchovi, který je samozřejmě velmi známý, zejména mladým zamilovaným párům v jednom období v roce. No a autorem pomníku je pochopitelně Josef Václav Myslbek. V roce 1964 Praga Vysočany vyrobila poslední vůz Praga V3S. Ano, to je ta známá V3S. Montáž těchto automobilů totiž byla přesunuta o 4 km severněji do podniku automobilové závody Letňany, zatímco ve Vysočanech se nadále vyráběly jen převodovky. V roce 1966 proběhla premiéra představení Jiřího Štajdla Nešpory v divadle Apollo v režii Karla Mareše. Byla to tehdy velká událost. V roce 1993 přijal parlament zákon o ústavním soudu se sídlem v Brně. V roce 1994, právě 16. června, Škoda Auto vyrobila miliontý vůz typové řady Škoda Favorit. Vzpomínám si, jak všichni po tomto voze šíleli a stály se ty neuvěřitelné, ne fronty, ale byly pořadníky a sehnat to, asi si všichni pamatujete, jak to vypadalo. A když jste se dostali na řadu, tak jste neřešili barvu, nic, hlavně, že jste auto měli. V roce 2006 soud rozhodl o tom, že katedrála svatého Víta patří církvi, nikoli státu. V roku 1884, to je něco pro milovníky zábavních parků, byla otevřena první horská dráha Switchback Railway v zábavním parku Coney Island v New Yorku. V roce 1903 byla v Detroitu založena automobilka Ford Henryho Forda. To bylo samozřejmě velmi, velmi důležité pro pana Forda. Vzpomínám si, když jsem byl malý, tak mi tatínek vyprávěl. Bavili jsme se o barvách, už nevím v jakém smyslu. A on říkal, pamatuj si, co říkal už starý Henry Ford, říkal v tom reklamním sloganu. Ano, náš automobil si můžete koupit v jakékoliv barvě, pokud je to černá. Tak. No a téhož roku, tedy 1903, lékárník Caleb Bradham uvařil svou první láhev Pepsi-Coli. V roce 1948 se odehrál první únos letadla v historii. Ten pokus o únos se stal letounu Miss Macao typu Catalina společnosti Cathay Pacific a skončil havárií. V roce 1960 proběhla newyorská premiéra Hitchcockova filmu Psycho. Je to film, který je mimochodem podle mě dodnes velmi působivý, přestože pan Hitchcock měl tehdy možnosti udělání hororu ne tak, jak dneska, když je počítačová technika, ale je to typická ukázka podle mě toho, když to někdo dokonale vymyslí, tak tomu může využít ten minimální prostředků. Dodnes je to tedy mrazivá podívaná. V roce 1963 se Valentina Tereškovová stala na palubě lodi Vostok 6 první kosmonautkou. No a v roce 1999, to je něco pro tenisové fanoušky, ukončil český tenista Petr Korda turnajem ve Wimbledonu kariéru. Tak zdravíme Petra Kordu, no a já si myslím, že k tomuto výročí bychom si mohli pustit jednu příznačnou píseň. Jmenuje se Tenisová akademie.

To byla Věra Martinová, jak se jí říká, první dáma české country. Krásná písnička z knihy Vázané ovčí kůží. Když jsme u těch country dam, tak jsem vám včera zapomněl také říct, že bylo jedno výročí, které se týkalo slavné country zpěvačky Lynn Anderson, protože ta právě včera v roce 2000 obdržela takovou poctu, protože právě 15. června roku 2000 guvernér státu Tennessee Don Sanquist jmenoval 15. červen dnem Lynn Anderson, a to v celém státě. Takže Lynn Anderson má svůj den a je to 15. červen v celém Tennessee. Mimochodem Lynn Anderson byla samozřejmě držitelka mnoha cen Grammy, na hitparádách měla 11 number one hitů, což rozhodně není málo. A také to není samozřejmost. No a měla mimo jiné tedy ještě jeden velký prim, a to v roce 1974, kdy jako vůbec první žena zpěvačka country získala cenu American Music Award. Tak to bylo něco do té doby absolutně nevídaného. Takže Lynn Anderson rozhodně patří mezi elitu country zpěváků a budeme na ní samozřejmě vzpomínat především díky jim krásným písničkám. Já jsem pro tuto chvíli vybral jednu. Samozřejmě mohl bych pustit Rose Garden, což je její největší hit, ale já pustím tu, kterou naspívala spousta country zpěváček, a od Lynn Anderson ji mám, řekl bych, skoro nejraději. Je to píseň, která se jmenuje Byla jsem country, když country zdaleka nebylo tak v módě. I was country when country wasn't cool.

Vyprávěl mi jeden můj kamarád, že minulý týden o víkendu byl se svými přáteli někde v hospůdce si posedět na skleničku a že tam byly nedobrovolně přítomni takové později i výbušnější scéně, kdy jakýsi, no jak mám říct, opilec se dožadoval tedy u výčepu, ať mu ještě rozhodně nalejí, že sice nemá peníze, ale určitě jim to někdy dá. Samozřejmě nepochodil a vedle u stolu seděl patrně nějaký štamgas, který to pozoroval bedlivě a pak pronesl: tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo, až dojdou peníze. Tak i takhle se dá vyložit jedno pořekadlo. Já vám přeji hezký poslech, posílám Petru Černockou, potom ještě Tomáš Průša s Janou Zenáhlíkovou, no a těším se na vás po 22. hodině. Hezký večer.

0: let.
1: Je 22 hodin.
2: Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

To byla Carolyn Carter, dcera Jewel Carter, tedy nevlastní dcera Johnnyho Cashe a písnička A Fail in Love, která dala název celému albu v roce 1990. A mimochodem, na tu soulovou elektrickou kytaru hrál Albert Lee, což je opravdu veliká kytarová legenda. Pán, který ovládá různé kytarové styly. Samozřejmě umí rockovou, bluesovou hudbu, ale vždycky vynikal country kytarou, country rockovou kytarou, chicken pickingem takzvaným. A je to opravdový mistr a také pán, který se podílel na stovkách různých nahrávek a nahrával kytary třeba pro Everly Brothers, Bye Bye Love, tak to je jeho dílo. Tak, já bych rád tuto hodinu začala přáním všem Zbyňkům dnešnímu svátku. Takže Zbyňkové, milí, přeji vám vše dobré, užijte si ten dnešní svátek. To jméno, já jsem si to zjistil, a jméno Zbyněk vzniklo zkrácením slovanského jména Zbyhněv, které lze vysvětlit jako ten, komu zbavuje hněv, nebo případně také posilující hněv. A to jméno bylo oblíbeno nejvíce ve 14. až 17. století. A pozor, a vyskytovalo se zejména mezi rytíři. Takže, milí Zbyňkové, vy jste v podstatě rytíři. Užijte si svátek a já vám k tomu posílám krásnou písničku Mirka Hoffmana a Greenhornů Odvolejte kněze. Přeji vám hezký večer.

Včera jsem si pořídil novou klíčenku, kam se mi vešly všechny klíče, takže je nemám na různých svazcích. A jsem šťastný, protože je malá, úsporná, taková všude se vám vejde. A u toho jsem si vzpomněl na Marka Ebena, který stejně jako já nemá rád tašky a nošení nějakých věcí, nejraději, co se vejde do kapes. A tak vám teďka přečtu z jeho knihy Myšlenky za volantem a tento zápisek si udělal 22. srpna roku 2018. Jedna z věcí, které nemám rád, jsou mělké kapsy. Věřím, že jestli to teď čte nějaký muž, dá mi za pravdu, že mělké kapsy jsou oprus, zejména v autě. Jedete hodinu po D1 a od humpolce začnete mít divný pocit, jako by se vám na jízdách něco udělalo. Začnete uvažovat o návštěvě lékaře, abyste u Brna zjistili, že sedíte na svazku klíčů, co vám vypadly z kapsy. Dřív jsem si vybíral kalhoty podle střihu, teď podle velikosti kapes. Nemám totiž taky rád tašky, takže všechno nosím po kapsách. A přitom si pamatuji, že jsem mnoho let bez tašky nevyšel z domu. A byly to docela velké tašky. Tuhle jsem uvažoval, co jsem v nich vlastně měl. A nemohl jsem si vzpomenout. Ale vím, že jsem vždycky jednoho dne tu tašku postavil pod psací stůl, vzal jsem si z ní mobil, peněženku a diář a dal jsem to do jiné tašky. Všechno ostatní jsem tam nechal a už jsem to ku podivu nikdy nepotřeboval. Prý to takhle dělal Picasso z ateliéry. Vždycky jeden úplně zabordelil, pronajal si nový, ten starý zamkl a už se tam nikdy nevrátil. To je právě ten rozdíl tvůrčí potence. Někdo plní ateliéry, jinému stačí taška. Ostatně není to nic moc ty pánské tašky. Ani nepamatuji, že by mě nějaká zaujala a chlapi to taky většinou moc neřeší. Za to ženy ano, ty mají kabelky. To je taky něco, co chlap prostě nepochopí. Čestné pionýrské, že jsem si nikdy kabelky nevšiml. Chlap si samozřejmě všimne ženy, zhodnotí zásadní partie, možná si všimne oblečení, výjimečně bod, ale kabelky nikdy. Aspoň mám ten pocit, možná se pletu, možná existují horňáci, dolňáci a kabelkáři, ale já nikdy žádného nepotkal. Ptal jsem se na to svých kamarádů a překvapila je i ta otázka. Žádný chlap, co znám, si nevšímá kabelky. Ani mi nepřijdou sexy. Sexy může být svetr nebo triko, ale kabelka mi připadá stejně sexy jako koš na prádlo. Co má být na kabelce sexy? Ty uši? Ale myslím, že už to mám. Na kabelce je sexy ta cenovka. A není pravda, že si kabelky nikdo nevšímá. Všímají si ženy. Ty moc dobře ví, co jsou kabelky zač. Kabelka je signál, který vysílá jedna samička druhé samičce. Signál vypovídající o tom, jak úspěšná je lovkyně, jak zdatný je její samec. Kabelka říká druhé ženě: pozor, holčičko, tohle je Louis Vuitton. Musela jsem se hodně snažit, abych se dostala až sem a nedám svou kůži lacinu. A proto, pánové, nebuďme naivní. Ženy si nekupují kabelky kvůli nám. Kupují si je kvůli jiným ženám. Stejně jako my si kvůli ním nekupujeme pod kapotu auto biturbo s mimořádným točivým momentem. To ví jen chlap, co to je, protože oni se domnívají, že točivý moment je figura ve valčíku.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

A mám pro vás dnešní pravidelné portovní okénko. Pro ty z vás, kteří jste to ještě neslyšeli ve večerní vysílání, tak je to věc, která nás bude provázet každý večer až do 23.6., kdy bude vše uzavřeno o půlnoci. A jedná se o to, že letos na portu do Řevnic, na 60. ročník porty v Řevnicích, porta se koná v tamním lesním divadle, což je nádherný prostor, a letos je to opět poslední víkend v červnu, tedy od 26. do 28. tak tam přijede spousta finalistů z celé České republiky, jejich 14, a tam se budou ucházet o vaši přízeň, ale vy jim můžete poslat svůj hlas už teď prostřednictvím SMSky. A to takže na číslo 911.03 ve tvaru folk, mezera a číslo daného interpreta. Ta SMSka je spoplatněná, stojí 3 koruny, ale já si myslím, že 3 koruny dát interpretovi, který se vám líbí a pomůžete mu, tak to určitě není suma, která by vás nějak strašně úplně, ze které byste se zhroutili. No a ty výsledky té SMS-kové soutěže budou vyhlášeny právě na portě v Řevnicích, a to v neděli 28.6. Tak a všechny ty písničky, které samozřejmě už některé z nich jsem pouštěl, některé vás teprve čekají, tak je najdete na webu Porty a zazní také v pořadu Karavana, který pro vás pravidelně připravuje Jirka Vondráček a Denisa Marková. Dneska mám pro vás dalšího finalistu a je to kapela, která se říká Cihelna & Spol. Písnička má název Převozník oblaků, napsal ji Marek Cihlář, a pokud se vám bude líbit, tak ji můžete poslat na telefonní číslo 911.03 SMS-ku ve tvaru Folk Mezera 6. To je ona.

No, přestože je tahle ta píseň už hodně, hodně stará, tak Lucka Vondráčková ji dodnes musí hrát na svých koncertech, protože to by fanoušci zkrátka neodpustili, kdyby nezazněla. A je to krásné, protože při této písni všichni vytahují, no, dřív se vytahovali zapalovače, dneska už mobily a září ta světýlka. Je to moc hezký zážitek. A jinak je to samozřejmě písnička z pohádky. Ten název já si nikdy nemůžu zapamatovat, ale je to pohádková píseň. Tak, do konce hodiny už jenom jedna jediná skladba, budou to Rolling Stones a jejich starší kus As Tears Go By. No a po 23. hodině bude samozřejmě knižní soutěž telefoní, tak si připravte telefony. 210 323 333 je číslo do studia, ale na to je ještě čas. Hezký poslech a po 23. hodině se na vás těší Petr Kocman.

Marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

Je 11 minut po 23. hodině, posloucháte úterní večerní vysílání s krásným datem 16.6.2026. No a s vámi Petr Kocman. Dávno tomu, kdy se jídlem jen zaháněl hlad, stalo se požitkem, no a tak si vymýšlíme další a další mnohdy rafinované úpravy a kombinace chutí. No a že je z toho zažívání v šoku? No co, hlavně, že si pošmákneme, že jo? No, Radmila Zrůstková nepatřila mezi rozmlsané jedlíky a přesto jí diagnostikovali cukrovku. Vsadila na syrovou stravu, dávky inzulinu mohla snížit na polovinu a taky váha šla rapidně dolů. No a jelikož je šikovná kuchařka, tento mimochodem velmi moderní druh stravování dovedla do dokonalosti. O zkušenosti i recepty se podělila ve výpravné publikaci Zdravě a syrově. A pokud byste tuto knihu chtěli, milí posluchači, tak máte možnost, ovšem když budete znát odpověď na moji soutěžní otázku. Takže si připravte telefony, číslo do studia je 210 323 333. Při vaření, bez vaření, je cenným pomocníkem také rapadura. No a já se ptám, co myslíte, jak pokrmy ochucuje? Takže rapadura dodává chuť za A kyselou, za B slanou, anebo za C sladkou. A volat můžete právě teď.

0: No, milí posluchači, nebylo to snadné, ne všechny odpovědi byly správné, ale já jsem moc rád, že právě teď mohu ve večerní vysílání Country Rádia přivítat posluchačku Ivanu. Ivano, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Já vám taky i všem ostatním posluchačům.
0: Tak a já jsem se ptal a zajímalo mě, jakou dodává chuť rapadura. Možnosti byly tyto: za A kyselou chuť, za B slanou chuť, anebo za C sladkou. A vy jste naprosto jednoznačně odpověděla, že je to chuť.
1: Sladká, za C.
0: Ano. Je to samozřejmě správná odpověď a já vám moc gratuluji, kniha je vaše. Jenom tedy doplním, že rapadura, taky se jí říká penala a je to 100% přírodní nerafinovaná sušená šťáva z cukrové třtiny, která se získává šetrným odpařováním. Tak, aby byly informace kompletní. Tak doufám, že vám kniha udělá radost a že v ní třeba také naleznete něco, co můžete využít při vašem vaření.
1: Moc na ní těším už.
0: Tak jo, kniha letí za vámi. Mějte se moc hezky a přeju krásný večer a dobrou noc.
1: Já vám taky dobrou noc a děkuju.
0: Ano, taky děkujeme.

0: vidíš a je po mně. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Jenky slyšel snad tisíckrát a dodnes se mi neomrzely, takže pro dnešek tedy na vaše přání vybírám tu, která v takovéme osobní holcmanovské hitparádě je určitě na prvních třech místech. Je to Hřbitovní rozhovor.
1: Kdybyste byl tak laskav,
2: no, prosím.
1: Vy jste tady správce Hřbitova.
2: No tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady zpravoval. Víte, tady už se na nikom nedá moc pravit. No.
1: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
2: No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
1: No tak to je jedno. Pane...
2: Prokouk, Josef Prokouk.
1: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Voptáhlo.
2: Doktor Voptáhlo. Voptáhlo, počkejte, Voptáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
1: Co? Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
2: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Voptáhlo. No o co vám jde, pane doktore?
1: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
2: No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
1: No jo, tak to je samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
2: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
1: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
2: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
1: Hrobku tady má, ale neleží tady.
2: No, kdyby by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
1: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
2: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
1: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
2: Zeď?
1: Zeď.
2: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
1: Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru.
2: Dceru?
1: No vše.
2: Tak to je jiný Knap, kamnář, Knap měl jenom dva syny, dceru ho neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
1: Zeď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
2: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
1: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
2: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás oběhli teda.
1: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
2: No je nabí. Neměla ona dítě?
1: Moje žena?
2: No tak napovíc.
1: No dceru má.
2: No tak vidíte, že je to ta vdova.
1: Prosím vás, to je moje dcera.
2: No, ne, nemůžete... Když tomu věříte, co vy vám to vyvrace.
1: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
2: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho Knapa, což je velice nepravděpodobný. Byste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Váš jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
1: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl, no.
2: Proboha, ani nevíš, že měl bratra. Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, abych vám ho ukázal. No tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
1: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak se na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra Vodkojila. Jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
1: Na co?
2: No, kdo vás tenkrát odkojil?
1: Dovolte, to se nedá pamatovat.
2: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa, tam vám to řekne.
1: No, a co? Víte, žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
2: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
1: Měl, pane Prokou, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
2: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace, jak mohla umřít, sem denně chodí brečet nárok. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Dívejte se, pane Prokou, vy jste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapový.
2: Je Bůh, vy koho jste z popelně a koho jste chce teda do hrobky? Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Čekajte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
2: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo z popelnělej, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může sem někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní

0: známení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
1: Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, i těm Joudovem vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu, některá z nich je zrovna sestra starého knapa. Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu hru do hrobu nedá. Já se přece nenechám zavřít, že jo? No, tak...

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

ať se na hoconský šíp je najmout dál. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: chlapa zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípy najmou dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Please Help Me I'm Falling, to je písnička, která vlastně zněla v Čechách už před mnoha a mnoha lety, protože právě tuhle skladbu kdysi zpíval mladičký Karel Gott. Tohle byl samozřejmě Pavel Bobek. Tak a jelikož se blíží půlnoc, tak já se s vámi, milí posluchači, pro dnešek rozloučím a rovnou se omlouvám, protože zítra mám koncert na parníku Country Rádia, takže samozřejmě současně nemohu být bohužel s vámi ve vysílání, ale na parníku budu, tuším, že s Milanem Schmidtem, takže na vás budeme určitě myslet, určitě pošleme nějaké fotky na mé sociální sítě, jestli sledujete můj Instagram nebo Facebook, tak si tam s Milanem určitě uděláme fotku, Milan něco určitě i natočí, takže na vás budeme myslet, no a já se na vás budu těšit samozřejmě ve čtvrtek od 20 hodin, hodince country, všechno, co se mi líbí, a pak v následujícím celém večerním vysílání. Mějte se moc hezky, zítra se na vás těší můj kolega Vítek Pěkný a na závěr vám posílám jednu nádhernou píseň od Alana Jacksona, která se jmenuje Remember When. Přeji vám klidnou noc.

zelení. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký den a příjemný poslech vám opět po týdnu přeje starší archivář druhé kategorie Bez junior. Dnes bych mohl zahájit návštěvní hodinu citátem ze slavného limonáďáka.
2: Cloumáka tady pro slečinku.
1: Tím cloumákem by při troše štěstí mohla být domácí pálenka, čili moonlight, moonshine nebo white lightning. Právě těchto lihovin si dnes řádně užijeme.

White Lightning. Dolly Parton má v repertoáru řadu písniček, které se přímo vztahují k jejímu mládí a dětství. Třeba tu o tatíkově ilegální palírně.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V roce 1996 se countryová dvorana slávy rozrostla hned o 3 nové členy. Prvním z nich byl Ray Price. Vyrůstal střídavě na farmě a v Dallasu. Za druhé světové války sloužil u námořnictva. V roce 1948 začal vystupovat v lokálních rozhlasových stanicích. Na počátku let 50. se usadil v Nashvilleu.
2: Country Radio.

Zpěvačka Patsy Montana, vlastním jménem Ruby Rose Bellwins, se narodila 30. října 1908 v Arkansasu a byla průkopnicí ženské country hudby a první ženou v historii country, která prodala více než 1 milion kopií jedné nahrávky. Stalo se to v roce 1935 a tou nahrávkou byla písnička I Wanna Be a Cowboy Sweetheart.

0: Hodina staršího archiváře.
1: A do třetice všeho dobrého Buck Owens. Z mezinárodního hlediska jeden z vůbec nejpopulárnějších interpretů country a hlavní představitel tak řečeného Bakersfield soundu.

0: české country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: V naší přehlídce singlových nahrávek z naší domácí scény se dostáváme k roku 1973 a začneme u Greenhornů, čili zelenáčů. Těm ve zmíněném roce vydal Panton 3 malé desky a na nich 7 písní. Dneska si pustíme první 4. Podělí se o ně Michal Tučný, Honza Vyčítal, Mirek Hofman a se svou troškou do mlýna se přidá také Tomáš Linka.

A kříha mě doprovází svým paňákům, den co den jsem více podoben. A ufouni mi přistávají rovnou do oken. Já zapálím si cigaretu, visí mi na spodním mretu a dodál amen.

0: A nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoní. Otevři nebo tě...
1: Mám otevřít, nebo mě.
0: Zvoní. Nedráždi mě.

chvíli začnu řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři, nebo z těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country
1: Radio. Minulý týden jsem slíbil, že dnes se blíže podíváme na album Chrise Christophersona A Moment Forever z roku 1995. A protože, jak praví klasik, sliby se mají plnit nejenom o Vánocích, dáme si z něj hned tři Chrisovy autorské kousky.

80. letech minulého století jsme s kapelou hráli pod ochranou závodního klubu ROH Motorlet. Ovšem nehráli jsme za Motorlet kuličky, ale muziku. Našimi spolupoutníky a tak trochu i konkurenty byla i skupina Grošáci. A protože už jsem jim dávno odpustil, že nám přetáhli několik schopných muzikantů, zahrajeme si s nima 3 písničky z jejich prvního oficiálního alba, které vyšlo v roce 1992.

je smutnej ten kraj tam široký. Mně se tak kouzelnej zdál, když na břehu řeky široký jsem poprvé na hlídce stál. Mí dlaně svírali se v pěst, po nebi blesk sjel, když si z ní hlídkou číslo 6 jsem do té řeky věl. Kous signálu po nebi tam, zpěv tam tamní

Jako každý týden je tu i dnes další verze písně Jambalaya on the Bayo. Tentokrát nám ji přednese s citem sobě vlastním Emmylou Harris. We really had a good time.

Příští týden, pokud přijmete naše pozvání, nasedneme do omláceného pick-upu a prchneme z velkoměsta. Nějaká ta domácí lihovina asi taky nebude chybět. A už teď se naslyšenou těší u mixážního pultu Kuba Jiroušek a od pomyslného hudebního destilačního přístroje starší archivář druhé kategorie Bezi Junior.

víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

0: Zajisté se teď zavděčím milým platícím, seznámím je s pikantními lahůdkami dnešního kulturního menu. Vybrali jsme pro vás s panem ředitelem smetanu píle našich premiantů, slohové úkoly, které chováme ve zlatých deskách. Nechť zazní slova gigantů mysli, které vychoval náš ústav. Prosím, pane řediteli.
1: Vážení rodičové a přátelé ústavu, všichni jistě dobře znáte to tajemné období mezi 14. a 17. rokem, kdy na tváři chlapců objeví se první vous, noha se pronikavě zvětší a v oku se usadí výraz mužnosti. Tehdy je výchovaný obtížnější. Oši jsou vzpůrní, nedbají slov otce, v ústech se jim objevují hrubá slova, žvíkačky a cigárky. Dívky pak použijí na koupališti občas i horního dílu plavek a v kabelce nosí fotografie Valdemara Matušky a Tamary Presové. V té době dostávají chlapci od rodičů první večerní oblek, který jim otvírá cestu do společnosti. Téma moje první šaty objevným způsobem zpracoval bývalý žák 9. C, Chlotečka Antonín. V 18 letech mi cosi šeptalo, že už nejsem dítě. Když jsem proháněl koloběžku naší ulici, stály dívky na nároží a vzdychaly touhou. Já jsem si však nevšiml ani jediné. Snad proto jsem si vysloužil přes dívky kamenné srdce, nedobytný Toní, hrdopíšek a idiot. Rozhodl jsem se tedy, že jim ukážu, jaký světák se ve mně skrývá. Odložil jsem proto navždy krátké kalhoty z jednou ční, kšandy nazdar, punčokáče i pletený kříž na vlasy. Oblékneš se jako gentleman, Toníku, řekla matka, vzala 200 korun a šli jsme na tvoj. Prošli jsme dům módy, kde bylo mnoho hezkých oděvů. Ale maminka usoudila, že ceny příliš připomínají drahotu. Když však viděla, že nabírám do pláče, řekla: Neplač, Toníčku, vím o jedné hezké ulice, kde se velkoměstský ošatíš a i na zimníček vybíde. Tam už jsme se přiblížili v cenách soukromníkům a kvalitou látek Angličanů. Ulici, označené plechovou tabulkou s nápisem Koce, se maminka zřejmě vyznala. Pohybovala se rychle od krámku ke krámku, nazývala prodavače křestními jmény a výsledek se dostavil. Na konci ulice jsem stál jako úplně jiný člověk. Štruksové kalhoty mi sice v pase nepřiléhaly, ale poctivý konopný provaz je dokonale přidržel na svém místě. Číšnické sako nonchalantního střihu mi také padne jako ulité, až si pod ně vezmu 6 svetrů a otec slámy. Bodky byly jedna básek. Dvojitá podrážka nepropustí vodu ani z jara. Vespod dřevo navrch piják. I prvou kravatu jsem dostal ten den. Vděčně jsem vzpomenul na vojáka, který nosil přede mnou a za celé 2 roky na ní udělal jenom 2 fleky. Zimníček jsem si nesl přes ruku. Bude třeba tento kus tramvajácké uniformy o metr zkrátit a zbavit naftalinu. Ale největší vážnosti mi dodával zelený plstěn klobouk se širokou střechou, kterou zdobila mohutná štětka z kančí vody a dvě borové šišky, které se bohužel jemně drolily. A co chvíli jsem lovil zrnko z oka. Maminka byla ráda, že jsme tak levně pořídili.

Chlapec potřebuje upomínkovou pohlednici, má nové šaty. Je na čase, Holko Neverle fotograf. Tak ať se v kabině převlékne. Jaké pak převlékání? Má tu novinku na sobě. Mistr zbledl a začal sípat. Nejsem tu nikomu pro legraci, platím řádně daně a mé snímky jsou věrné. Odveďte toho hastroše, kam patří, a netruste mi po schodech slámu. Po těchto nepochopitelných urážkách přibouchl dveře a ještě před domem jsme slyšeli jeho lání. V naší ulici jsem však svou moderností způsobil skutečné pozdvižení. Pozvánky do společnosti se jen hrnuly. Všude mé šaty vzbudily zaslouženou pozornost. Dívky po mně dnes jistě touží daleko více než dříve. Ale já ani teď žádné nepodlehnu. Jednoho jsem však svým novým oděvem přeci jen docílil. Nejsem už kamenné srdce, ani hrdopíšek. Přezdívá se mi Šviha, Manekín, Celadon a Idiot.

0: Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Radio.
2: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod drnem,